0: uvědomila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A pak to, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už na hlodanu, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden za týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud

0: nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, a... brambory, těstoviny a špek, jestli zepletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom vysvětlit, že musíš vždycky rozkleplnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se ti to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím, musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnic, tvaroh, navrch, povrch,
1: jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho, tak říkajíc, trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti, na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky a provede vás jím Markéta Ševčíková.
1: Bin in de Pantelkramer Sima, komm ich her vom Pilsner Markt.

kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk, takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká, no a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita. Bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a do dneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny, nebo když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože vdechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k úplně rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás v Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct Vánočku a určitě budeme ukazovat, jak Zubrnice vypadaly v době dávno minulé.
0: Milí posluchači, já velmi doporučuji, protože to, co jsem tady dneska viděla, nebylo jenom k vidění, ale také k ochutnání a také k naučení se, protože sebe i své potomky můžete naučit spoustu velmi užitečných věcí, což je právě to dědictví našich předků, které předáváme dál. Já moc děkuji ředitelce a naší dnešní hlavní průvodkyni Ivaně Mikulecké. Mějte se tady krásně a naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a těším se na vaše posluchače tady v Zubrnicích.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím, cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hnutí ANO se ziskem skoro 27% hlasů vyhrálo komunální volby ve Vyškově. Volby ve Znojmě vyhrálo Spolu, má 10 mandátů. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, v pátek se nevrátil ze školy. Dnes bude oblačno, ojediněle přeháňky, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. V komunálních volbách ve Vyškově vyhrálo hnutí ANO. Z možných 27 míst v zastupitelstvu města jich získalo 8, tedy o jedno víc než před 4 lety. Je to díky skoro 27% hlasů. Lídr hnutí Pavel Horáček řekl v rozhovoru pro ČTK, že o koalici už jedná. S kým ji ANO chce postavit, ale zatím neupřesnil.
2: Koalici řeší i uskupení lidovců a ODS v čele s dosavadním starostou Karlem Jurkou, které získalo téměř 23% hlasů. Oslovit zřejmě bude chtít subjekty ze současné koalice. Mělo by tak díky starostům a uskupením Vy a náš Vyškov nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. ANO by tak navzdory vítězství mohlo opět skončit v opozici. Voleb ve Vyškově se účastnilo 44,4% voličů, skoro o 3% víc než před 4 lety. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Nejvíce zastupitelských křesel ve Znojmě získalo Spolu. Společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má s téměř 28% hlasů voličů 10 mandátů. Na druhém místě skončilo hnutí ANO s 8 mandáty. Lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta František Koudela z ODS říká, že teď budou řešit, kdo by mohl být vhodný koaliční partner.
3: Máme nějakou jakoby představu, ale teď teprve nás ta kola čekají jednání. Od začátku jsme cílili na dvojciferný výsledek a podle toho jsme tak stavili i celou tu kampaň a strategii, takže byl to náš cíl a dali jsme do toho všechno.
0: Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se v pátek po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm, je štíhlý, má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na webu na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zbrojovky Brno v 10. kole prohráli doma s Jabloncem 0-1. Jediný gól vstřelil až v 85. minutě po chybě v brněnské rozehrávce jablonecký útočník Antonín Růsek. Stoper Zbrojovky Jakub Pokorný připustil, že domácí si tentokrát ani nevypracovali šance, ze kterých by mohli skórovat.
4: Potřebovali jsme tam spíš nějakou individuální akci přejít jeden na jednoho a to se nám úplně nedařilo, takže jsme vlastně byli čitelní a když už jsme se tam třeba dostali, tak v té finální fázi nám chyběla ta, nebudu říkat kvalita, ale třeba rozhodnutí, nějaký správný řešení, který jsme prostě vyhodnotili špatně a ani jsme se do té šance nedostali. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost. Odpoledne ojediněle s přeháňkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů. Na jihu kraje až 18 stupňů. Ráno a večer povane slabí, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na D1 na 172. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu hasiči odklízí následky po požáru auta. Počítejte s možností zdržení. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Máme 4 minuty po 5. hodině. Začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Před námi je doba plná písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. V reportáži dotančíme na pražské výstaviště, kde večer zahájili 14. řadu soutěže Stardance. A veselo bylo i na brněnské radnici, kde slavili vítězství voleb a senátorské křeslo. Obě reportáže vám nabídneme v další půl hodině. V následujících minutách se ponoříme do tajů čerstvě oceněného brněnského Hantecu v jazykové dílničce s Jiřím Trachtulcem a než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 11. října, kde má svůj svátek Andrej, jméno se slovanskou podobou řeckého jména Andreas s významem statečný, odvážný, mužný, statný. Jméno Andrej vzniklo zřejmě přechýlením italské nebo francouzské podoby André. Máme 2. říjnovou neděli, za okny je tma, tak proč si nepoležet ještě chvíli ve vyřátém pelíšku, co říkáte, a nechat se probouzet hudbou. Dobré ráno nám odstartuje píseň v podání Hany Zagorové. Přeji vám krásnou neděli.
1: Český rozhlas Brno.

Pocit sváteční a Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 5. hodině v neděli 11. října roku 2026. Před 110 lety se v Křepicích na Hustopečsku narodil známý kapelník, hudebník, skladatel, aranžér a trumpetista Dominik Strouhal. Léta stál v čele dechového souboru Strouhalova sedmička a byl také u zrodu slavné a oblíbené Moravanky. Zemřel v roce 1982. V roce 1927 se v Břeclavi narodil právě 11. října Rostislav Valčík, dirigent, sbormistr a televizní režisér hudebních pořadů. Absolvoval varhanické oddělení Státní konzervatoře Praha. V letech 48 až 52 dirigentství na Akademii muzických umění. Od roku 1960 až do roku 1993 byl zaměstnán v Československé televizi. 11. října 1929 byl založen sportovní klub Bosonohy. Spolkovou místností se stal hostinec u Čoupků. Hřiště bylo pronajato od Sokola na cvičišti u Chaloupek. Nejslavnějším odchovancem klubu je Karel Kroupa starší, dvojnásobný nejlepší prvoligový střelec a člen klubu ligových kanonýrů. Před 86 lety se narodil Zdeněk Vlk, bývalý basketbalový reprezentant a sportovní redaktor našeho brněnského rozhlasu. O své sportovní znalosti a postřehy se s posluchači dělil více než 35 let. Poslední sportovní zprávy četl do vysílání 15. června 2008. O den později, tedy 16. června, odešel do sportovního nebe. 11. října 1944 Američané bombardovali letiště v Prostějově a Brně-Slatině a vlaky v okolí. Jen na letišti ve Slatině bylo zničeno 9 německých letounů a dalších 7 bylo vážně poškozeno. A v roce 2003 byla 11. října slavnostně otevřena zděná rozhledna na Klucanině u Tišnova. Téměř 30-metrová věž nabízí výhled ze dvou ochozů umístěných ve výšce 21 až 24 metrů. Na její stavbu přispívali lidé ve sbírce. Připomínají to cihly se jmény. Máme 14 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a v tuhle chvíli se nám tu rozklusají koně, zpívá Kamelot.

0: Zachraňte koně, píseň ze stejnojmenného alba brněnské skupiny Kamelot na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme aktuální teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. Nejchladněji je v Tišnově Hájku a naopak nejtepleji v Kobylí. V centru Brna máme skoro zataženo a 11 stupňů. Dnes očekávejte proměnivou oblačnost s malou možností přehánky. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje až 8. Ráno a večer slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a zejména v západní a severní části kraje místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes v Brně vyjde 7 minut po 7 hodině a zapadá 14 minut po 18. Dobré ráno.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Nať na vlnách Českého rozhlasu Brno, 22 minut po 5. hodině. Dobré ráno. Přátelé, jestli to ještě nevíte, tak poslouchejte. Jiří Trachtulec se v dnešní jazykové dílničce zamyslí nad nedávným zařazením brněnského Hantecu na seznam nehmotného kulturního dědictví.
1: Minule jsem zde hovořil o zápisu brněnského Hantecu na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jižní Moravy. Dnes si povíme, proč se skupina přátel Hantecu snaží dostat Hantec až do seznamu světového dědictví UNESCO. Hanteci se ještě déchá, tedy žije, ale generace Brňáků odchovaná němčinou stárne a mladá generace něco jako Hantec moc neřeší. Používají sice jednotlivá slova, ale s Hantecem si je mnohdy nespojují. Zápisy do seznamu kulturního dědictví pomohou rozšířit povědomí o Hantecu a děti se o něm dozví něco málo i ve školách, což by mohlo zvednout zájem o tuto brněnskou raritu. Osobně si však myslím, že tímto Hantec do kaváren a hospod nevrátíme. Zůstane však literárním jazykem menší skupiny lidí, kteří díky těmto zápisům budou mít více čtenářů. Tak tedy, ať Hantec dechá.
0: To byl Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička. Další zazní opět v sobotu ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráce s hnutím ANO. Vítězem komunálních voleb v Hodoníně je hnutí Pro Hodonín. Radnici vedlo i v uplynulých 4 letech. Tentokrát jim hlas dalo přes 28% voličů. Hnutí tak získalo 11 zastupitelských křesel. Podle dvojky na kandidátce a dosavadního místostarosty Ondřeje Fialíka už mají domluvená jednání s možnými koaličními partnery. Měřící stanici ze Strážnice na Veselsku meteorologové přesunuli do nedalekého Radějova. Nové místo je výše položené a není v přímé blízkosti polí. Předpokládají proto, že naměřené hodnoty tam budou mírně odlišné od těch ze Strážnice. Meteorologové přesunutím stanice chtějí zajistit vyšší kvalitu měření, kterou ve Strážnici ovlivňovala vegetace. Základní škola Slovan v Kroměříži má nově zrekonstruovanou kuchyni a jídelnu. Stavební práce za téměř 1,5 milionu korun zahrnovaly úpravy rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Jejich součástí byla i změna vnitřní dispozice, kdy vznikl prostor pro nový předmycí stroj. Vedení Prostějova chce pokračovat v podpoře začínajících řemeslníků i příští rok. Absolventi vybraných oborů můžou nyní město požádat o dotaci 40 000 korun určenou například na nákup vybavení a úhradu záloh nebo služby účetního. Mezi 18 podporovaných oborů patří například elektrikář, čalouník, zedník nebo nově kadeřník. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu kraje až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. A biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorujte na D1 na 172. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu hasiči odklízí následky po požáru auta. Počítejte s možností zdržení. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: My to zvládneme. Iveta Bartošová a Petr Sapéši na vlnách Českého rozhlasu Brno a v optimistickém tempu zůstaneme i v následující reportáži. Historický úspěch, tak se zapíšou letošní volby do kronik lidovců. Poprvé vyhráli v koalici se starosty v Brně. Předseda strany a jihomoravský hejtman Jan Grolich se dostal do Senátu za Vyškobský obvod v prvním kole. Výhry připisuje i rozsáhlé kampani na sociálních sítích, volební písničce a vtipným videím se svým alter egem panem Kšiltovkou.
1: Takhle zní úvod nejhoršího volebního songu, jak ho sami lidovci nazývají. Jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich na něm stavil svou kampaň a věří, že chytlavá melodie i tanec, který na ní předvádí, měli ve volbách nadregionální přesah.
2: Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo vlastně využil tu tonalitu, vizualitu té kampaně, toho rebrandingu KDU, tak z toho jako těžili.
3: Tí hejtmany, jak to ženy, jsou nový silnice, furt platím daně, totok, co děláš v té politici.
2: Doufám, že to bude prostě inspirací i do té budoucí práce, že prostě má smysl poslouchat to, jakým způsobem to směřujeme, protože to prostě přináší dobré výsledky.
3: A ty z ní děláš technologicky srdce Česka.
1: Historického úspěchu dosáhli lidovci taky v Brně. V koalici se starosty vyhráli volby na magistrát.
2: Když něco jde jako nahoru a je tam jako nějaký úspěch, tak samozřejmě nejvíce to nabaluje v tom jako centru, což pro nás je ta Jižní Morava.
1: Volební song zněl v centrálním štábu ve Šlapanicích i při příjezdu Grolicha do štábu v Brně, kde na něj tančil s brněnským lídrem kandidátky lidovců a starostů Jakubem Hruškou.
4: Především je to v Brně výkon lidovců a starostů. Vnímám to jako jasný signál města Brna, že chce změnu a taky, že asi bavila naše kampaň, která byla plná hudby, přátelství a radosti.
1: Jakub Hruška, starosta brněnské části Kohoutovice, věřil ve výhru už před volbami, ale výsledky předčily jeho očekávání. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Podrobné výsledky voleb nabízí Český rozhlas na webu brno.rozhlas.cz a irozhlas.cz. Dobré ráno.
5: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Duet Lucie Bílé a Petra Habky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 5 hodin a 46 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu se na jižní Moravě pohybují teploty mezi 9 až 10 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Diákovicích a Pohřelicích a naopak nejtepleji je v Lednici, Brodu nad Dyjí, v Ivanovicích na Hané. V centru Brna máme polojasno a 10 stupňů. Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost s malou možností přehánky. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia. Na jihu kraje až 18. Ráno a večer slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, zejména v západní a severní části kraje místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes v Brně vyjde 7 minut po 7. hodině a zapadá 14 minut po 18. Tančilo se nejen v Brně na Radnici, ale také na pražském výstavišti, kde začal večer, tedy 14. řada soutěže Stardance. Nejvíc porotu svou sambou zaujal zpěvák Vojtěch Dyk. První taneční kroky předvedlo ale i dalších 8 známých osobností. Více přidáme v reportáži už za chvíli, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
4: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 9 minut před 6 hodinou. Dobré ráno. První kroky, první známky a také první nervozita. 9 známých osobností večer zahájilo 14. řadu soutěže Stardance. Na parketu i na obrazovkách České televize předvedli se svými tanečními partnery Čaču, Vals a Sambu. Mezi soutěžícími byla i kaskadérka Hana Dvorská, historicky druhá nejstarší účastnice soutěže.
1: Pocit je, že jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
2: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču.
1: Ale dobrý pocity, mě to strašně baví a je tady taková super parta lidí a atmosféra, je to takový nobl a všechno se tady leskne, tak je to takovýho něco jiného, než když jsem pořád v tom ty tělo cvičně. No.
2: Překvapilo vás něco na tom dnešním večeru, na tom přímém přenosu?
1: Jednak mě překvapily ty nízký známky od těch porotů, protože mě připadá, že tadyhle ty ostatní páry tancují úplně krásně, famózně, nejlíp. No a jinak mě nic nepřekvapilo, my už tom žijem dlouho, jako pořád trénujeme a teď už 3 dny tady jako různě zkoušíme, takže už jsem na to zase zvykla.
2: Nejvíce čtveřice porotců, mezi které se vrátil i přísný Zdeněk Chlopčík, zaujal výkon zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho rakouskou tanečnicí Katarinou Malek.
3: Jo, byl jsem nervózní, ale ani vlastně ne jako z toho tance, jako spíš z toho, abych si to opravdu užíval. No, já když se přicházel, tak mě potkala Tatiana Drexler a říkala, já ti všechno vyčiním. Takže já jsem si říkal, no tak to bude pecka teda tohle. Takže jsem to nečekal vůbec, ale na druhou stranu, jako víte co, tak si to prostě nějak všichni užíváme na nějaký maximum, co jde. A o to hodnocení podle mě zase tak úplně jako nejde.
2: Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. I tak ale od diváků v sále získala nejdelší potlesk.
4: Moc mě mrzí, že tady nemůžeme být a nemůžete vidět, jak krásně Filip tančí a taky má úžasný choreografii, ale moc si toho vážím. Vážíme a děkujeme.
2: Kdo ze soutěžních párů vypadne jako první, rozhodnou už příští sobotu nejen hlasy poroty, ale i diváků. Ty můžou nově posílat také přes oficiální aplikaci Stardance. Nový král a královna tanečního parketu budou známí 12. prosince. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Komunální volby v Břeclavi vyhrálo hnutí ANO, získalo třetinu mandátů v zastupitelstvu. Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. V Kunštátu na Boskovicku dnes skončí oprava silnice 1/19. Dnes bude oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Břeclavi zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. Se ziskem necelých 30% hlasů získalo 9 zastupitelských mandátů z celkových 27. Je to stejný počet jako při komunálních volbách před 4 lety. Lídr kandidátky Martin Marták v rozhovoru pro ČTK popsal, jak plánuje jednat o složení koalice.
4: Sám Marták nevyloučil, že by pokračovala spolupráce s uskupením Mladí a neklidní Břeclav, které skončilo opět na druhém místě. V čele má dosavadního místostarostu Petra Hlasáka a získalo skoro 24% a 7 křesel v zastupitelstvu. Po třech zastupitelích budou mít uskupení pro region Břeclav, naše Břeclav a také občanští demokraté. Poslední dvě místa v zastupitelstvu získala koalice lidovců a TOP 09. Jakub Holer, Český rozhlas.
2: Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
5: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
6: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
5: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
7: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
5: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Oprava silnice 1/19 v Kunštátu na Boskovicku je u konce. Běžný provoz se na ní vrátí během dneška. Na síti X o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Rekonstruovaný úsek ve směru na Sychotín měří 300 metrů. Silničáři tam pracovali od 21. září a řidiči tudy přijížděli ke Vadlově.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu kraje až 18 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. V západní a severní části kraje místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rostové podmínky dnes budou dobré a biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, dejte na D1 na 172. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu hasiči odklízí následky po požáru auta. Počítejte s možností zdržení. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranní vysílání vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7. hodinou se budeme věnovat sportu. Dnes se zaměříme na futsal v Brně, kam přestoupil Radim Záruba a Michal Seidler. Jihomoravský kraj má za sebou senátní volby ve 4 obvodech. Křeslo v horní komoře parlamentu má už po prvním kole jisté lidovec Jan Grolich. Jak dopadly souboje v dalších obvodech, vám nabídneme krátce po půl. S brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 11. října. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
3: Český rozhlas Brno.

Česká roková skupina založená v roce 1981 v Plzni Turbo na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 6 hodin a 10 minut. Dobré ráno. Dnes je 11. října roku 2026. Před 93 lety přišla na svět dnes už zesnulá herečka Miriam Hinková, členka někdejšího státního divadla v Brně. Režisér Martin Frič si ji původně vybral do hlavní role pohádky Princezna se zlatou hvězdou. Těsně před natáčením ale onemocnila obrnou a tak princeznu nakonec stvárnila herečka Marie Kyselková. Před 85 lety byla německými okupanty úředně rozpuštěna Sokolská organizace. Stalo se tak v návaznosti na akci Sokol, která měla organizaci zcela zlikvidovat. Po druhé světové válce pak fungoval obnovený Sokol jen pár let. Jeho členové totiž nesouhlasili s nastupujícím komunistickým režimem. Plné obnovy se tato organizace dočkala až po sametové revoluci. 60 let je dnes herci Pavlu Řezníčkovi. Objevuje se v řadě televizních seriálů. Vyrůstal v Brně, a to v Husovicích a na Lesné. Závodně hrával fotbal za brněnskou zbrojovku. Později absolvoval pražské Damu. Podle jeho slov ho při studiu nejvíce ovlivnil režisér a herec Jan Kačer. Před 42 lety udělila Švédská akademie českému básníkovi a spisovateli Jaroslavu Seifertovi Nobelovu cenu za literaturu. Cenu však kvůli Seifertovu špatnému zdravotnímu stavu přebírala jeho dcera. Ačkoliv to byla velmi významná událost, ve sdělovacích prostředcích ovládaných tehdejším režimem o tom padla jenom suchá stručná zmínka. A před 15 lety opustil tento svět rodák z Tišnova, volejbalista František Sokol. Po vojně v Košicích přešel roku 1960 do Rudé hvězdy Brno, ale většinu svého volejbalového života strávil ve Vítkovicích. Smečař, jemuž se pro jeho oblíbený úder přezdívalo Šavlička, s nimi v roce 1968 vybojoval titul mistra Československa. Také byl členem bronzového týmu na letních olympijských hrách roku 1968. V Mexiku. A za chvíli počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 15 minut po 6. hodině, je tu aktuální předpověď počasí. No a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí máme teď po ránu na jižní Moravě?
2: Po té včerejší frontě se už protrhává oblačnost, nebo ona začala v noci, teď se jí protrhává ještě více nebo ubývá, takže nad jihomoravským krajem je většinou polojasno, ale jsou místa, kde ještě i obloha skoro zatažená, teď spíš na západním a naopak i východním konci kraje. Teploty jsou nejčastěji tak od 7 do 10 stupňů, ty nejvyšší hodnoty na jihovýchodě kraje a vítr fouká zatím většinou všude slabý, ale třeba na Znojemsku už začíná pofukovat i mírný a směry jsou západní.
1: Jak se nám bude dál vyvíjet počasí během neděle?
2: Oblačnost dnes by měla být proměnlivá, ale celkově taková větší, takže řekněme v průměru oblačno, chvílemi skoro zataženo, ale možná i toho polojasna se dočkáme teď ráno, možná ještě z počátku dopoledne by mohla být polojasná nebo možná dokonce skoro jasná obloha, ale bude to opravdu jenom tak spíš na chvíli. Potom během odpoledních hodin se může objevit přehánka, ale jenom ojedinělá, tedy s malou pravděpodobností a pokud, tak spíše v severní části kraje a k večeru pak začne oblačnost postupně ubývat. Teploty nejvyšší dnes 14 až 17, na jihu kraje to může být lokálně až k 18 stupňům a vítr ten by měl foukat teď ráno a potom znovu večer slabý, přes den mírný i takový svižnější, západní, severozápadní, může mít i nárazy spíš do 50 km v hodině.
1: Pojďme se v krátkosti podívat na začátek nového týdne.
2: Zítřek bude dost podobný tomu dnešnímu dní, jenom možná ta proměnlivá oblačnost už nebude větší, ale spíš takové převažující oblačno polojasno. Ráno může být zase z počátku dopoledne někde i skoro jasno s nějakou ojedinělou mlhou a v průběhu zítřejšího dne se zase na severu kraje může ale jenom s malou pravděpodobností objevit slabá přehánka. Teploty dost podobné těm dnešním 14 až 17 stupňů, vítr bude foukat od západu, severozápadu, ale už trošku méně než dnes. A večer se bude měnit na severní směry. Úterý už by mohlo být docela slunečné, ale ráno tam vypadají, že by se mohly buď tvořit mlhy, anebo nízká oblačnost. A vzhledem k roční době už možná bude trošku déle trvat, než se budou rozpouštět nebo mizet. A potom přes den už by mohlo být polojasno, ráno studené, v úterý odpolední teploty do 16 stupňů.
1: A závěrem poprosím o teplotní rekordy.
2: Nejvyšší hodnota 25,5 stupně byla naměřena v roce 2023 v Kuchařovicích a Podivín měl v roce 1953 hodnotu nejnižší, minus 7 stupňů.
1: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Také děkuji. Naslyšenou.
3: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Petra Janů na vlnách Českého rozhlasu Brno s písní Motorest. Máme 6 hodin a 24 minut. Dnes je 11. října a mnozí z vás zažíváte volební úspěchy nebo i neúspěchy ve vašich lokalitách. I Český rozhlas Brno pro vás sledoval celé politické dění během minulého týdne a veškeré informace i výsledky tak můžete najít na webu Českého rozhlasu Brno a v aplikaci irozhlas.cz. Za chvíli se podíváme také na volby tady u nás v Brně. Jihomoravský kraj má za sebou senátní volby ve 4 obvodech. Křeslo v horní komoře parlamentu má už po prvním kole jisté lidovec Jan Grolich. Jak dopadly souboje v dalších obvodech, uslyšíte krátce po půl. Ale ještě předtím má pro vás zprávy Jitka Uhnavá, tak zůstaňte s námi. Ale ještě předtím tu máme písničku Bratří Nedvědů s názvem Kamínky a zaspívá také Vašo Patejdl písničku Mopedová. Dobré ráno, pohodové vstávání s Českým rozhlasem Brno.

0: získalo 8, tedy o jedno víc než před 4 lety. Je to díky skoro 27% hlasů. Lídr hnutí Pavel Horáček řekl v rozhovoru pro ČTK, že o koalici už jedná. S kým ji ANO chce postavit, ale zatím neupřesnil. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Je zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. Projekt Louka pod Loukou ve Znojmě se posouvá do další fáze příprav. Město už má zpracovanou architektonickou studii a teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci. V místě mezi Loutským klášterem a plovárnou má vzniknout místo pro odpočinek, sport a volný čas. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku můžou dnes odpoledne zájemci vyjít na komentovanou prohlídku klášterní krajinou. Tu od 13. století tvořili cisterciáčtí mniši, kteří v ní přes 500 let hospodařili. Dnes tato krajina nese označení Evropské kulturní dědictví. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne ojediněle s přeháňkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů. Na jihu kraje až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na výjezdu z dálnice D1 na exitu 226 na Vyškov. Provoz tam omezuje odstavený autobus. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a zpívala nám Marta Kubišová. Je 6 hodin a 39 minut. Jižní Morava má po včerejšku kromě voleb na radnice za sebou i souboje ve 4 senátních obvodech. Ve 3 z nich půjdou lidé v druhém kole volit příští týden. Vítěz v obvodu Vyškov už je jasný. Senátorem se stane hejtman a předseda lidovců Jan Grolich.
1: Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal a je to obrovský závazek.
2: Zhodnotil Jan Grolich svůj výsledek v senátních volbách. Dodal, že teď plánuje vyzkoušet, jak bude zvládat souběh funkcí hejtmana a senátora.
1: Si myslím, že senát se dá skloubit, vyzkoušíme to, uvidíme to, já si to prostě vyhodnotím po nějakém čase.
2: V ostatních senátních obvodech na jihu Moravy nikdo nadpoloviční většinu hlasů nezískal a lidé půjdou k urnám opět příští týden. Například v obvodu Znojmo, kde v prvním kole z 35,5% hlasů vyhrál dosavadní senátor Tomáš Třetina z TOP 09.
3: Do druhého kola samozřejmě jdu pořád se stejným programem, jak jsem oslovoval lidi, a zároveň v senátní práci podpora věcí, které souvisí s demokratickým režimem, bránit závislost médií a tak dále, a tak dále.
2: Ve druhém kole se utká s plaveckým trenérem Jiřím Kyněrou za hnutí ANO, který získal přes 22%.
4: Nic ještě nekončí, čeká nás druhé kolo, kde bychom chtěli získat daleko víc hlasů a chtěl bych, abych byl senátorem a mohl podpořit všechny zákony, které budou pro občany této republiky.
2: V brněnském obvodu 60 obhajuje křeslo Zdeněk Papoušek za širokou koalici v čele s ODS. Do druhého kola jde z víc než 41% hlasů.
5: Takže já jsem velice spokojený a těším se na druhý kolo, těším se i na kampaň teďka ten týden a uvidíme, jak to dopadne.
2: Jeho protikandidát je Zdeněk Citrbart z hnutí STAN. Ten je aktuálně senátor v obvodu Vyškov, kde se rozhodl nekandidovat ve prospěch Jana Grolicha. Do druhého kola ho voliči poslali s víc než 24% hlasů.
6: Myslím si, že ten souboj bude nadále férový a svým způsobem já se na něho těším. Budu se snažit oslovit mladé voliče a liberální voliče.
2: Do Senátu volí i lidé v části Hodonínska, která spadá pod obvod Uherské Hradiště. Tam postupuje lidovec Josef Bazala z bezmála 48%. Do druhého kola se probojoval Jiří Vašica za ANO. Ten má přes 28%. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Podrobné výsledky voleb nabízí Český rozhlas na webu brno.rozhlas.cz a irozhlas.cz. Dobré ráno.

0: Bobr a Motýl na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin 46 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě, a ty jsou mezi 7 až 10 stupni Celsia. 7 stupňů hlásí Tišnov Hájek a 10 stupňů je ve Ždánicích. V centru Brna máme polojasno a 9 stupňů. Nesočekávejte proměnlivou oblačnost s malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně i skoro jasná obloha. Odpoledne se může objevit ojedinělá přehánka, spíše v severní části kraje. K večeru začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů Celsia, na jihu kraje lokálně až 18. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám v Brně vyjde 7 minut po 7. hodině a zapadá 14 minut po 18. To, že jsou cesty osudu někdy nevyspytatelné, poznali futsalisté Radim Záruba a Michal Seidler. Aby se na závěr kariéry mohli vrátit do Brna, museli přestoupit do mužstva, které dřív považovali za největšího rivala. Více o tom uslyšíte za okamžik, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Buty na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 7 hodinou. Dobré ráno. Futsalový Hellas Brno získal před touto prvoligovou sezonou dvě posily, které mají bohaté reprezentační zkušenosti. S Chrudimi na jih Moravy přišli Radim Záruba a Michal Seidler. Oba přitom v Brně s vrcholovým futsálem před lety začínali. Tehdy ale hráli za Tango a tým Hellasu pro ně byl tím největším soupeřem.
1: Vnitřně se to kouše těžko, samozřejmě je to prostě konkurent, ale tím, že vlastně Tango se přemístilo do Hodonína, tak už vlastně ten klub nefunguje v Brně, takže to bylo jednoduchý. A já jsem vždycky říkal, že se chci do Brna vrátit a vlastně se mi líbí celý ten projekt a to působení toho klubu, ty značky Hellas Brno.
2: Přibližuje futsalista Radim Záruba návrat do města, ve kterém s vrcholovým sportem začínal. To stejné platí i pro Michala Seidlera, který se Zárubou taky hrával ve zmíněném Tangu. Je rád, že i Hellas je doma v hale ve Vodově ulici.
3: Tady jsem vlastně de facto začínal a strašně jsem se na to těšil, protože tu je, musím říct, jedna z nejkrásnějších hal tady v České republice.
2: Záruba se Seidlerem ještě na jaře pomohli Chrudimi k zisku mistrovského titulu. Že pak zamířili zpět do Brna ve stejný čas, rozhodně není náhoda.
1: My se vlastně známe víceméně od malička, vlastně on začínal v Bílovci, já mám vlastně v Bílovci druhou část rodiny, takže se známe už hodně dlouho, takže určitě to tomu napomáhá i to působení vlastně v tom Hellasu v Tangu a vlastně je to jenom návrat do těch původních kolejí, který to vlastně všechno odstartovali.
2: Příchod dvou hráčů s mnoha prvoligovými tituly a taky bohatými reprezentačními zkušenostmi znamená pro Hellas taky změnu ambicí. O tom mluví majitel klubu Petr Lesenský.
4: Třikrát jsme skončili v semifinále, tak kdyby jsme se posunuli o něco výš než v těch obdobných sezónách, tak budeme rádi a jsem pozitivní. Věřím, že ten tým má obrovskou sílu.
2: Z těchto slov je zřejmé, že Hellas chce na konci sezóny minimálně medaily, ideálně si zahrát finále. Jedna z posil Seidler ale nechce jasně říct, jaké umístění by považoval za úspěch.
3: Tady toto nerad říkám, ale základ je to prostě, aby jsme tahali za jeden provaz, aby jsme prostě postupně se adaptovali tady na nějaké podmínky, protože tady je spoustu hráčů nových. A já říkám, že když budeme poctivě makat a dávat do toho všechno, tak si myslím, že můžeme jako dojít vysoko.
2: Zatím za sebou mají brněnští futsalisté 5 zápasů nové sezóny. Ve 3 vyhráli a porážky si připsali jenom s Chrudimí a Plzní, tedy finalisty minulého ročníku. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové. Komunální volby v Hodoníně znovu vyhrálo hnutí pro Hodonín. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna, který se v pátek nevrátil domů ze školy. Dnes bude oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
2: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
0: Vítězem komunálních voleb v Hodoníně je hnutí pro Hodonín. Radnici vedlo i v uplynulých 4 letech. Tentokrát jim hlas dalo přes 28% voličů. Hnutí tak získalo 11 zastupitelských křesel. Podle dvojky na kandidátce a dosavadního místostarosty Ondřeje Fialíka už mají domluvená jednání s možnými koaličními partnery.
3: Některým jsem volal, už máme domluvenou nějakou schůzku a samozřejmě uvidíme potom, takže zatím to nechávám otevřené, samozřejmě některé věci už jsou trošku předjednané, ale uvidíme podle toho, jak kolegové z dalších stran budou mít třeba požadavky anebo priority, na kterých se buď potkáme nebo nepotkáme.
0: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Bříšková na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Jihomoravští policisté hledají 12-letého Romana Molnara z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je štíhlý, měří 165 cm a má krátké tmavé vlasy. Pokračuje Vala.
4: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu kraje až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na výjezdu z dálnice D1 na exitu 226 na Vyškov. Provoz tam omezuje odstavený autobus, projíždějte s opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 11. října, před námi neděle. Ideální čas vyrazit někam na výlet, anebo na pěkné výlety zavzpomínat. Fyzicky si odpočinout a nabrat tak síly na nový týden. Petr Vejrosta z Nedvědického klubu českých turistů včera vyrazil na Tišnovskou 50, o které si budeme povídat krátce před osmou. Navzdory podzimu se nám krajina na přelomu září a října krásně zazelenala a v mnohých zákoutích vyrostly čerstvé lístky kopřiv. Babské rady nám dnes prozradí, jak tuhle léčivou bylinku můžeme naplno využít. Jihomoravská města a obce za sebou mají letošní komunální volby. Volební komise už sečetly všechny hlasy voličů. My vám ve vysílání už za chvíli představíme výsledky, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pro dobrou nedělní pohodu nám o štěstí zpívala Marie Rotrová. Máme 13 minut po 7 hodině. Dobré ráno. Sečtené hlasy voličů, oslavy ve volebních štábech a první povolební vyjednávání. Česko má za sebou výběr zástupců do zastupitelstev měst a obcí a taky první kolo senátních voleb. Na Jižní Moravě byla volební účast okolo 50%. Na výsledky v okresních městech se teď podíváme.
1: Teďka ten výsledek vypadá, že máme většinu, to znamená, aby jsme teoreticky nepotřebovali žádného koaličního partnera.
2: V Blansku vyhrála obecní volby s nadpoloviční většinou mandátů kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP 09. Lídr Jiří Crha vyloučil, že by jednali s hnutím ANO. Naopak si dokáže představit pokračování dosavadní koalice, tedy s lidovci, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko.
1: Zřejmě budeme chtít někoho ještě pustit do rozhodování o městě, ale to vše rozhodne místní rada ODS, kterou volali na pondělí večer.
3: Ve Vyškově zvítězilo hnutí ANO, které získalo z 27 mandátů 8, díky téměř 27% hlasů. Jeho vedení o koalici už jedná, stejně jako uskupení lidovců a ODS. To mandátů získalo 7. Pokud vyjedná spolupráci se subjekty současné vládnoucí koalice, bude mít v zastupitelstvu většinu a vítězné ANO tak posune zpět do opozice.
2: A teď se přesuneme na jih. V Hodoníně opět získalo nejvíc hlasů hnutí pro Hodonín. Podle dvojky na kandidátce Ondřeje Fialíka už mají domluvená jednání s možnými koaličními partnery. Lídr Libor Střecha je ale po úrazu a jestli bude pokračovat ve funkci starosty jako v uplynulých 4 letech, není jasné, vysvětluje Fialík.
4: To bude samozřejmě potom i o dohodě s třeba případnýma koaličníma partnerama, ale počítáme s tím, že pokud pan Střecha nebude zdravotně na tom tak, že by to byl schopný vzít, tak to bude na mě.
3: Volby v Břeclavi ovládlo hnutí ANO, které volilo skoro 30% voličů. Opět získá 9 křesel v zastupitelstvu. Jeho vedení o koalici jedná, ale nevylučuje pokračování spolupráce s uskupením Mladí a neklidní Břeclav, kteří skončili opět druzí, a to s 24% a 7 mandáty.
2: Nejvíc křesel ve Znojmě získala společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a to 10. Dosavadní starosta František Koudela z ODS zmiňuje, že uvažují, kdo bude vhodný koaliční partner.
5: Máme nějakou jakoby představu, ale teď teprve nás ta kola čekají jednání. Od začátku jsme cílili na dvojciferný výsledek a podle toho jsme tak stavili celou tu kampaň a strategii, takže byl to náš cíl a dali jsme do toho všechno.
2: V Kuřimi po 16 letech volby nevyhrála Kuřimská občanská liga. Prvenství a 8 mandátů tentokrát patří u skupení Kuřimáci Sdružení pro Kuřim, zhrnuje lídr Petr Ondrášek.
6: Velmi si toho vážíme a uvidíme, jaký bude rozdělení mandátu. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, tak to bereme jako naději a velký závazek samozřejmě vůči Kuřimi. Určitě si myslím, že jedna z věcí, která v těch výsledcích asi rozhodla, že jsme naslouchali lidem a otevřeli jsme konkrétní témata, to si myslím, že byl ten hlavní jako důvod.
2: V Kyjově sice opět vyhrála 27 nezávislých. Dosavadní starosta František Lukl byl ale na třetím místě kandidátky. Je tedy možné, že ho na postu vystřídá Daniel Čmelík, který byl v uplynulém volebním období místostarosta.
3: Nejvíce hlasů získalo v Boskovicích hnutí ANO pod vedením Lukáše Holíka, a to se 28,3%. Po 4 letech tak nejspíše vymění dosavadní vedení Změny 22 pod starostkou Janou Sirovátkovou. Uskupení se tentokrát umístilo na třetím místě. Přeskočila ho i koalice ODS a TOP 09. Hana Novotná a Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Podrobné výsledky voleb nabízí Český rozhlas na webu brno.rozhlas.cz a irozhlas.cz. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, ranní teploty se pohybují mezi 7 až 11 stupně Celsia. Nejchladněji je v Tišnově Hájku a naopak nejtepleji v Lednici. V centru Brna je 9 stupňů a obloha je polojasná. Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost s malou možností přehánky. Ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně i skoro jasná obloha. Odpoledne se může objevit ojedinělá přehánka, a to spíše v severní části kraje. K večeru začne oblačnost postupně ubývat a nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů Celsia. Na jihu kraje lokálně až 18. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré. Biozátěž je na jedničce a slunce nám v Brně dnes vyjde nebo vyšlo 7 minut po 7 hodině a zapadá 14 minut po 18. No a pokud se chystáte po rozednění na kopřivy, které se nám teď na podzim pěkně zazelenaly, vydržte. Babské rady pro nás mají nápady, jak je využít už za chvíli.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šak.

0: Kapela Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 24 minut po 7. hodině. Vyrazili jste na kopřivy, anebo hodláte, nebo chystáte se na ně. Kopřivy umí pěkně popálit, ale také přináší spoustu užitku. Z kopřivy také jde vyrobit vynikající lívance i prostředek proti vypadávání vlasů. Oboje vás už za chvíli naučí Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Hned dvojí užití kopřivy vám nabídnu právě dnes. Proti vypadávání vlasů pomáhá odpradávna kořen kopřivy žahavé. Dobře ho opereme a očistíme kartáčem. Nastříháme na menší kousky a dáme do sklenice svíčkem a zalijeme bylinkovým lihem. Necháme vyluhovat alespoň 3 týdny v teple a poté scedíme. Denně dáváme pár kapek do vlasů a masírujeme jim vlasovou pokožku. Nabídnu vám i méně známý recept na výborné jarní kopřivové lívanečky. Budete potřebovat 5 hrstí kopřiv před vařením namočených ve vodě, 3 stroužky česneku, drcený kmín, 2 vejce, 4 lžíce hrubé mouky, malou lžičku prášku do pečiva, olej na smažení a sůl. Kopřivy krátce povaříme, scedíme a nasekáme. Prášek do pečiva smícháme s moukou, přidáme všechny další suroviny, aby těsto bylo husté jako na lívance, a na rozpáleném oleji lívanečky smažíme.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Blíží se nám 7:30 a krátké zprávy s Jitkou Uhnavou. No a 6:30 se budeme věnovat opět volbám. Lidovci šli do voleb na Jižní Moravě s receptem, který kombinoval klasickou kampaň, vtipná videa na sociálních sítích i předvolební song. A vyneslo jim to senátorské křeslo i vítězství voleb na brněnské radnici. Počkejte si na reportáž, ve které nemůže chybět ani chytlavá předvolební písnička, tedy krátce 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Břeclavě zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. Se ziskem necelých 30% hlasů získalo 9 zastupitelských mandátů z celkových 27. Je to stejný počet jako při komunálních volbách před 4 lety. Lídr kandidátky Martin Marták nevyloučil, že by pokračovala spolupráce s uskupením Mladí a neklidní Břeclav, které skončilo opět na druhém místě. Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíce kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa, a tak jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává.

0: místě staré přízemní budovy, která chátrala a zatékala do ní. Nový prostor má hlediště pro 140 diváků, které lze elektricky posouvat. Kamenná mozaika nazvaná Louže 1 ozdobí na půl roku velké náměstí v Kroměříži. Bude umístěna přímo v dlažbě u záhonu poblíž budovy radnice. O instalaci díla se postará sama autorka Marika Toman-Bumbálková, která je zároveň restaurátorkou. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost, odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích v Jihomoravském kraji je v tuto chvíli provoz plynulý a nejsou hlášeny žádné nehody. Přesto jezděte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnová a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. S Českým rozhlasem Brno.

0: se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Babi Daněk na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7:40. Historický úspěch, tak se zapíšou letošní volby do kroniky lidovců. Poprvé vyhráli v koalici se starosty v Brně. Předseda strany a jihomoravský hejtman Jan Grolich se dostal do Senátu za Vyškovský obvod v prvním kole. Výhry připisuje i rozsáhlé kampaně na sociálních sítích, volební písničce a vtipných videích se svým alter egem panem Kšiltovkou.
2: Takhle zní úvod nejhoršího volebního songu, jak ho sami lidovci nazývají. Jihomoravský hejtman a nový senátor Jan Grolich na něm stavil svou kampaň a věří, že chytlavá melodie i tanec, který na ní předvádí, měli ve volbách nadregionální přesah.
3: Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo vlastně využil tu tonalitu, vizualitu té kampaně, toho rebrandingu KDU, tak z toho jako těžili.
4: Tí hejtmany, jak to, že nejsou nový silnice, furt platím daně, toto, co děláš v té poli.
3: Doufám, že to bude prostě inspirací i do té budoucí práce, že prostě má smysl poslouchat to, jakým způsobem to směřujeme, protože to prostě přináší dobré výsledky.
2: Historického úspěchu dosáhli lidovci taky v Brně. V koalici se starosty vyhráli volby na magistrát.
3: Když něco jde jako nahoru a je tam jako nějaký úspěch, tak samozřejmě nejvíce to nabaluje v tom jako centru, což pro nás je ta Jižní Morava.
2: Volební song zněl v centrálním štábu ve Šlapanicích i při příjezdu Grolicha do štábu v Brně, kde na něj tančil s brněnským lídrem kandidátky lidovců a starostů Jakubem Hruškou.
5: Především je to v Brně výkon lidovců a starostů. Vnímám to jako jasný signál města Brna, že chce změnu a taky, že asi bavila naše kampaň, která byla plná hudby, přátelství a radosti.
2: Jakub Hruška, starosta brněnské části Kohoutovice, věřil ve výhru už před volbami, ale výsledky předčily jeho očekávání. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Podrobné výsledky voleb nabízí Český rozhlas na webu brno.rozhlas.cz a na irozhlas.cz. A teď už Pavol Habera.

0: počasí.
1: Máme 7:45, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám teploty pohybují na jižní Moravě. Ty jsou v rozmezí 7 až 9 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Troubsku nebo Nemochovicích a naopak nejtepleji je v Lednici. V centru Brna máme 9 stupňů, obloha je oblačná. Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost s malou možností přeháníky. Ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně i skoro jasná obloha. Odpoledne se může objevit ojedinělá přeháňka, spíše v severní části kraje. K večeru začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na jihu kraje lokálně až 18. Ráno a večer slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy však s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozplové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo 7 minut po 7 hodině a zapadá 14 minut po 18. Za chvíli zatelefonujeme Petru Vejrostovi z Nedvědického klubu českých turistů a bude nás zajímat včerejší Tišnovská padesátka. Tak zůstaňte s námi, dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl. Užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
4: Mimořádně v neděli od 17 hodin. V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas.

0: Na pořád Michal Hruza na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. Tradiční námět na výlet nám teď dá Petr Vejrosta z Nedvidického klubu českých turistů a tentokrát nás pozve na trasy pochodu, do kterého se včera zapojil. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji vám i všem, kdo nás právě poslouchají.
0: Včera jsme vás zastihli už na pochodu Tišnovské 50, tak jaká byla cesta?
1: No, my jsme včera se zúčastnili 56. ročníku Tišnovské 50. Naše skupinka z Nedvědického odboru KČT šla trasu 17 kilometrů, taková pohodová. Start ten byl tradičně v Sokolovně, tedy u Sokolovny v Tišnově. A tady bych ještě řekl, že pochody pro veřejnost mají samozřejmě více rozměrů. Není to jenom to pochodování, ale jedním z těch rozměrů je také to, že se turisté potkají třeba v porodce s někým, s kým se rádi potkávají. A to se nám také v Tišnově a pak i v průběhu trasy a pak i v cíli stalo. No a od startu na té 17. jsme směřovali k předklášteří. Tam jsme našli žlutou značku a už jsme začali stoupat k první kontrole. Počasí včera přálo. Pravda je, že jsme si cestou uvědomovali, jaké je velké sucho, což pro pěší výlet je dobré, ale nedostatek vody vnímáme opravdu všichni. No a nicméně včera tedy nepršelo, byly výborné rozhledy a pak slabunký déšť o sobě dal vědět odpoledne. No a pokračovali jsme na Nelepeč, Číšky, Pejškov a Bohančice. Tam byla zastávka, takové příjemné posezení, příjemná možnost občerstvení a odpočinku tedy. No a dál pod Vírovkou, to už jsme začali klesat k Tišnovu a tam se otevřel úžasný pohled na město. A kdo tudy včera nešel a nezná, tak moc doporučuji tam zajít, tedy na toto rozhledové místo, je to na žluté značce mezi Vírovkou a Tišnovem. Fakt je to krásný pohled. No a co ještě? Diplom, ten patří k jedné z odměn účastníkům. Obdrželi jsme také kovovou upomínkovou placku na připnutí, ale možná hlavní odměnou pro každého jsou prožitky z výletu. No a dodám ještě, že pořadatelé z pořádajícího tedy Tišnovského odboru klubu českých turistů pochod připravili pečlivě, tak jak vždycky, a i pro ně určitě největší odměnou je spokojenost účastníků. No a těch bylo, nebo nás bylo včera 1244.
0: V pozadí slyším auta, vy se zotavujete z takového pochodu další chůzí?
1: Jo, on teď jsem tady pod hradem Penštejnem, vychází sluníčko, tamhle vidím mlhu trochu, zpívají zde ptáci, to nevím, jestli slyšíte, občas pojede auto, no, jo.
0: To byl Petr Vejrosta, děkuji vám a přeji vám šťastnou cestu.
1: Děkuji moc, nashledanou a naslyšenou.
0: Přeji krásnou neděli, naslyšenou. A za chvíli už zprávy s Jitkou Únavou. Dobré ráno, pustíme si Abu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Kuřimi poprvé od roku 2010 komunální volby nevyhrála Kuřimská občanská liga. Kandidátka ODS získala v Blansku 13 mandátů z 25. Veterinární správa zavádí povinné vyšetření na novou nákazu hospodářských zvířat. Dnes bude oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Komunální volby v Kuřimi s více než 42% hlasů vyhráli Kuřimáci, Sdružení pro Kuřim. Poprvé od roku 2010 tak nezvítězila Kuřimská občanská liga s dosavadním starostou Dragem Sukalovským z Hnutí Stan. Vítězní Kuřimáci, Sdružení pro Kuřim s lídrem Petrem Ondráškem chtějí hledat programové shody s ostatními uskupeními.
3: My si toho vážíme a uvidíme, jaký bude rozdělení mandátu. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, tak to bereme jako naději a velký závazek samozřejmě vůči Kuřimi. Určitě si myslím, že to je jedna z věcí, která v těch výsledcích asi rozhodla, že jsme naslouchali lidem a otevřeli jsme konkrétní témata. To si myslím, že byl ten hlavní jako důvod.
1: Obecní volby v Blansku vyhrála kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP 09. S téměř 45% hlasů voličů získala 13 mandátů z 25. Podle lídra Jiřího Crhy budou jednat se členy dosavadní koalice, což byly Lidovci, Fórum Blansko a Volba pro Blansko.
4: Teďka ten výsledek vypadá, že máme většinu, to znamená, aby jsme teoreticky nepotřebovali žádného koaličního partnera, ale zřejmě budeme chtít někoho ještě pustit do rozhodování o městě, ale to vše rozhodne místní rada ODS, kterou volali na pondělí večer.
1: Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Chovatelé v Česku musí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživotaschopných telat. Informovala o tom státní veterinární správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka nebezpečná není. Virus u zvířat způsobuje podle veterinářů kromě potratů a vývojových vad taky akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem. Sport. Fotbalová zbrojovka Brno v 10. kole šance ligy prohrála doma s Jabloncem 0-1. Brňané tak nebodovali po druhé v řadě. V obou případech navíc nedali ani gól. Reaguje na to trenér nováčka nejvyšší soutěže Martin Svědík.
5: Nikdo si nemohl myslet, že tou ligou budeme procházet jako už máslem. To zase jako, a já jsem říkal, že tahle vlastně sezóna bude sloužit i na to, aby tam byla nějaká selekce hráčů, aby jsme prověřili nějaký hráče, dali jim šanci, věděli co a jak a věděli, kde třeba nás potom pálí bota, kde potřebujeme větší kvalitu, kde ne. To znamená, že i tyhle ty zápasy nám to všechno ukazují.
1: Fotbalisté Artisu Brno vyhráli v Hradci Králové 4-2.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost, odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozorujte na silnici 1/23 na nájezdu na dálnici D1. Uzavřený je v místě exit 182 a to kvůli opravě silnice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8. hodině, dnes je 11. října a hlasy jsou sečteny. Lidovci v Brně poprvé v historii vyhráli volby, uspěli v předvolební koalici s hnutím STAN a porazili dosud vládnoucí Občanské demokraty. Spolupracovat s nimi ale chtějí dál. Brněnské komunální volby probereme už za chvíli s reportérem Tomášem Kremrem. 5 senátorských křesel vybrali voliči hned v prvním kole. Do horní komory parlamentu se dostal poprvé třeba předseda KDU-ČSL a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. A zvoleným senátorům se pak budeme v reportáži věnovat krátce po půl, ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Od mikrofonu vás zdraví a dobré ráno přeje Alena Přikrylová.
2: Český rozhlas Brno.

pasažér, co jednou nastoupí.

0: Kapela Kryštof na vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 8. Nedělní ráno doplníme v tuhle chvíli aktuální předpovědi počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké jsou aktuální teploty a jak vypadá počasí na jižní Moravě právě v tuhle chvíli?
2: Ráno je to spíše s větší oblačností, byť to sluníčko skrze oblačnost často prosvítá, takže ráno je to i docela slunečné a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 6 a 9 stupni Celsia.
0: Jaká bude neděle?
2: A ta zůstane s proměnlivou, převážně trošku větší oblačností. Odpoledne se může objevit ojedinělá přeháňka, a to spíše v severní části kraje, a k večeru začne oblačnost postupně ubývat. Teploty dnes vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů Celsia, na jihu kraje lokálně až k 18 stupňům Celsia a bude vát postupně mírný západní až severozápadní vítr s rychlostmi k 25 km v hodině a někde i s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Nedělí se často chystáme na nový týden. Jaký bude ten start s ohledem na počasí?
2: Zítřek bude s proměnlivou oblačností, opět už by to měla být ale ne úplně větší, ale bude se to pohybovat spíše okolo toho polojasna. A ráno zpočátku dopoledne ještě i méně oblačnosti, může se objevit nějaká mlha. V průběhu dne se potom na severu kraje znovu může objevit s malou pravděpodobností nějaká slabá přeháňka a k večeru se bude oblačnost znovu většinou rozpouštět. Zítřejší teploty také mezi 14 a 17 stupňů Celsia a zítra nás bude provázet slabý přechodně i mírný vítr západních směrů, případně severozápadní, a večer vítr opět zeslábne a změní se na směry severní.
0: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: A maximum je z roku 2023 z Kuchařovic 25 stupňů a 5 desetin a minimum z roku 1953 z Podivína na Břeclavsku minus rovných 7 stupňů Celsia.
0: Za aktuální předpověď počasí děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Pěknou neděli.
2: Naslyšenou.
0: Volby v Brně probereme už za chvíli s naším reportérem Tomášem Kremrem, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 19 minut po 8 hodině. V brněnských komunálních volbách poprvé zvítězili lidovci a starostové. Dohromady dostali přes 27% hlasů. Jejich lídr, lidovecký starosta městské části Kohoutovice Jakub Hruška, oznámil, že chce být novým primátorem a začal už vyjednávat s dalšími stranami o spolupráci. Sledoval to reportér Tomáš Kremr. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Připomeňme výsledky voleb v Brně. Kdo se dostal do zastupitelstva?
1: Druhá po 8 letech vlády skončila ODS, která stejně jako minule kandidovala s TOP 09, získala přes 18% hlasů. Třetí opoziční hnutí ANO se 17%. Čtvrté místo obsadili Zelení, páté Piráti, to jsou obě nyní opoziční uskupení, a šestí a zároveň poslední Nad Čarou, tak to jsou členové nového hnutí Za Lužánky. Do zastupitelstva se naopak nedostalo hnutí SPD, které v něm 4 roky bylo, respektive stále ještě je, a pozice ztratili taky bývalí členové hnutí ANO, kteří si založili vlastní hnutí Brno k lidem, ale neuspěli.
0: Jaká koalice v Brně může vzniknout? Ta dosavadní byla široká, jen připomenu, ODS a TOP 09, lidovci a starostové a mezi nimi původně ještě členové ANO a SOCDEM.
1: Ano, a zatím to vypadá, že se rýsuje podobně široká nebo vlastně ještě širší koalice, jenom to bude bez hnutí ANO, které zástupci stran odmítli ještě před volbami. Lídr lidovců Jakub Hruška taky ještě před tou včerejší, tedy sobotní půlnocí, sezval zástupce ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a hnutí Za Lužánky a společně potom po relativně krátkém jednání předstoupili před novináře a oznámili, že na tomto půdorysu chtějí novou koalici postavit. A podle našich informací tak, že lidovci by v 11 člené radě města Brna měli 5 postů, ODS s TOP 09 3 posty a Zelení, Piráti a Za Lužánky po jednom. O dalších detailech se ale budou bavit dnes odpoledne na dalším kole vyjednávání.
0: Brnu 8 let vládla primátorka Markéta Vaňková z ODS. Kvůli zdravotním důvodům se rozhodla potřetí nekandidovat. Co řekla na to, že její strana volby nevyhrála?
1: Ona společně s předsedou brněnské ODS Robertem Kerndlem řekli, že určitě nastaly jisté chyby, které se musí ještě analyzovat. Porážku všem přijali a vítězům pogratulovali a oba řekli, že chtějí, aby ODS byla součástí té budoucí koalice, i když bez nich, protože ani Vaňková, ani Kerndl už nekandidovali. Nestranickou lídriní kandidátky ODS a TOP 09 byla Kamila Zlatušková, která také řekla, že už nepočítá s tou primátorskou funkcí, o kterou usilovala, ale ráda do takové koalice vstoupí, a to i přesto, že jí podle jejich slov funkci primátorky nabídlo hnutí ANO, spolupráci s ním ale vyloučila.
0: Na závěr už jen, jak dopadla ODS v městských částech, kde dosud vládla?
1: Ta jasně vyhrála ve Starém Lískovci, kde post obhájil starosta Vladan Krásný. Pokud bude i nadále starostou a vyjedná si koalici, tak začne své 6. volební období v kuse. A k tomu jenom na okraj, nejdéle sloužícím starostou městské části Brna se po těchto volbách stane lidovec Vít Beran v Žebětíně. S vítězstvím pro sebe získal 8. volební období v řadě. Zpátky ale k ODS, ta má starostu taky v Brně jihu, teď tam skončila druhá za lidovci. V Králově Poli nakonec občanští demokraté vítězství těsně uhájili, ale v Brně středu skončili druzí opět za lidovci. ODS ovšem v centrální městské části Brna dostali stejný počet zastupitelů jako Zelení, což občanské demokraty, se kterými jsem mluvil, velmi šokovalo.
0: Výsledky voleb v Brně jsme probrali s reportérem Tomášem Kremrem, který bude dnes sledovat i povolební vyjednávání. Podrobné výsledky můžete najít na rozhlasovém webu i rozhlas.cz a brno.rozhlas.cz. Děkujeme Tomáši Kremrovi, přeji krásnou neděli.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Blíží se nám 8:30 a zprávy s Jitkou Uhnavou, tedy krátké zprávy, ale do té doby si dáme Ilonu Čákovou. Proč mě nikdo nemá rád? Dobré ráno.

0: Těšíte na zimu?
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráce s hnutím ANO. Vítězem komunálních voleb v Hodoníně je hnutí pro Hodonín. Radnici vedlo i v uplynulých 4 letech. Tentokrát jim hlas dalo přes 28% voličů. Hnutí tak získalo 11 zastupitelských křesel. Podle dvojky na kandidátce a dosavadního místostarosty Ondřeje Fialíka už mají domluvená jednání s možnými koaličními partnery. Měřící stanici ze Strážnice na Veselsku meteorologové přesunuli do nedalekého Radějova. Nové místo je výše položené a není v přímé blízkosti polí. Předpokládají proto, že naměřené hodnoty tam budou mírně odlišné od těch ze Strážnice. Meteorologové přesunutím stanice chtějí zajistit vyšší kvalitu měření, kterou ve Strážnici ovlivňovala vegetace. Řidiči v Brně od zítřka neprojedou Pisáreckým tunelem. Je zavřený na 40 dní kvůli rekonstrukci technologií. Uzavírka se týká i části sousedního tunelu Hlinky a omezí to provoz mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. V září

0: Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu až 18. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. A biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorujte na silnici 1/23 a na jíždění na dálnici D1. Uzavřený je v místě exit 182 to kvůli opravě silnice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Miroslav Donutil, máme 8 hodin a 39 minut. V 27 volebních obvodech vybírali lidé v pátek a sobotu, kromě vedení měst a obcí, také své senátory. 5 z nich zvolili své zástupce už v prvním kole, z toho jednoho nováčka. V obvodu Vyškov vyhrál Jan Grolich z KDU-ČSL s víc než 60% ziskem.
1: Současný hejtman Jihomoravského kraje a předseda KDU-ČSL Jan Grolich se do Senátu dostal na Vyškovsku v prvním kole i díky víc než 37 000 hlasů. Nad Petrou Absolonovou z ANO zvítězil se ziskem více než 63%.
2: Na sjezdu o tom rozhodli straníci, že mě chtějí v celostátní politice. Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal.
1: Další 4 senátoři obhájili hned v prvním kole svůj mandát. Na Trutnovsku získal přes 58% hlasů voličů senátor Jan Sobotka za hnutí STAN. Výsledek přikládá své dosavadní práci.
3: Myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
1: Znovu do Senátu kandidoval za STAN taky Zbyněk Linhart z Děčínska. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je jeho zvolení v prvním kole velký úspěch. Měl proti sobě silné kandidáty.
4: Já vlastně nevím, nejsem takový znalec statistik senátních voleb, ale kolika kandidátům se povedlo v historii dvakrát postoupit z prvního kola. Opravdu obrovský úspěch.
1: Na Strakonicku vyhrál ziskem 55% Tomáš Fiala z uskupení Naše Česko. Dříve v Senátu zastupoval ODS.
5: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
1: Senátorský mandát obhájil v Rychnově nad Kněžnou tak Jan Grulich z TOP 09, učitel a dlouholetý ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech.
3: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva. A doufám, že to bude takhle pokračovat.
1: V dalších obvodech budou lidé své zástupce do horní komory parlamentu vybírat ještě ve druhém kole. Mezi dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního se budou rozhodovat v pátek a sobotu 16. a 17. října. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: A závěrem dodám ještě jednu perličku. V Senátu si budou muset politici i média dávat velký pozor na precizní výslovnost. Jak jsme slyšeli, zasednou tam 2 senátoři se stejným křestním jménem a s příjmením, které se liší o jediné písmeno. Jihomoravský Jan Grolich a rychnovský Jan Grulich. Podrobné volební výsledky lze najít na rozhlasovém webu i rozhlas.cz a brno.rozhlas.cz.

0: 8. hodině. Dobré ráno, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme teploty, jak se pohybují na jižní Moravě, a ty jsou rozmezí mezi 7 až 9 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Pohořelicích, Troubsku, v Nemochovicích a naopak nejtepleji je v Lednici nebo Kobylí. V centru Brna se nám nad ránem ochladilo na 7 stupňů Celsia a obloha je oblačná. Dnes očekávejte proměnlivou oblačnost s malou možností přeháňky. Ráno a zpočátku dopoledne bude přechodně i skoro jasná obloha. Odpoledne se může objevit ojedinělá přeháňka, a to spíše v severní části kraje. K večeru začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů, na jihu kraje lokální až 18. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer dobré, přes den velmi dobré a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám zapadá 14 minut po 18. hodině. A závěrem dnešního rána přidám teplotní rekordy, vztahující se k dnešnímu dni s datem 11. října. Nejvíce naměřili v Kuchařovicích v roce 2023, a to 25,5 desetin stupňů Celsia. A naopak nejméně v Podivíně v roce 1953. Tehdy teplota klesla k minus 7 stupňům Celsia. Dnes máme poměrně přívětivé teploty, tak si den krásně užijeme. Dobré ráno.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byl Gentleman, zpíval Jiří Korna. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jitkou Únavou. Po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Dnes autor pořadu zavzpomíná na svou historii natáčení z různých dolů a zazní i úryvek pásma s názvem Dokud osel bude řváti. A pro vysvětlenou, osel je název nejznámějšího dolu v Kutné Hoře. V soutěži Kdo to byl, budeme pátrat po osobnosti, která byla korunovaná hned 2x a toulky českou minulostí předloží díl nazvaný Ferdinand a Anna. Uslyšíte vyprávění o nepříliš oblíbeném králi na našem trůně. Po 10. vás v pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Volby ve Znojmě vyhrálo Spolu. S téměř 28% hlasů má 10 mandátů. Hnutí ANO se ziskem skoro 27% hlasů vyhrálo komunální volby ve Vyškově. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, který se v pátek nevrátil ze školy. Dnes bude oblačno, ojediněle přeháňky, teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Nejvíce zastupitelských křesel ve Znojmě získalo Spolu. Společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má s téměř 28% hlasů voličů 10 mandátů. Na druhém místě skončilo hnutí ANO s 8 mandáty. Lídr vítězné kandidátky a dosavadní starosta František Koudela z ODS říká, že teď budou řešit, kdo by mohl být hodný koaliční partner.
2: Máme nějakou jakoby představu, ale teď teprve nás ta kola čekají jednání. Od začátku jsme cílili na dvojciferný výsledek a podle toho jsme tak stavěli celou tu kampaň a strategii, takže byl to náš cíl a dali jsme do toho všechno.
0: V komunálních volbách ve Vyškově vyhrálo hnutí ANO. Z možných 27 míst v zastupitelstvu města jich získalo 8, tedy o jedno víc než před 4 lety. Je to díky skoro 27% hlasů. Lídr hnutí Pavel Horáček řekl v rozhovoru pro ČTK, že o koalici už jedná. S kým je ANO chce postavit, ale zatím neupřesnil.
3: Koalici řeší i uskupení Lidovců a ODS v čele s dosavadním starostou Karlem Jurkou, které získalo téměř 23% hlasů. Oslovit zřejmě bude chtít subjekty ze současné koalice. Mělo by tak díky starostům a uskupením Vy a náš Vyškov nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. ANO by tak navzdory vítězství mohlo opět skončit v opozici. Voleb ve Vyškově se účastnilo 44,4% voličů, skoro o 3% víc než před 4 lety. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o 5 kandidátech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice, mezi nimi i předseda Lidovců Jan Grolich, kterého volili na Vyškovsku. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa, a tak jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna, který se v pátek nevrátil ze školy. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm, je štíhlý a má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu a černé tepláky. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes očekáváme oblačno, výjimečně s přehánkou. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu kraje až 18. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorujte na dálnici D1 na 202. kilometru ve směru na Jihlavu. V místě komplikuje provoz odstavené nákladní auto, které stojí na krajnici. Na silnici jsou také kusy plastů. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ano, dobrý den, milí moji, a pokud jste již v skutku vstoupili do našeho pořadu, sice skromného, leč troufám si tvrdit se slušným sortimentem, pak vězte, co vás očekává za jeho úvodními minutami. Ze všeho nejdřív vás vezmeme dolů, tedy do dolu. jednom z nejznámějších u nás, protože měl na svědomí bohatství českého království díky zdejšímu stříbru v Kutné Hoře. Poté vám nabídneme soutěž, kdo to byl, a na další schůzce vás seznámíme s romantickým příběhem českého krále Ferdinanda I. z rodu Habsburků a jeho ženy původem z dynastie Jagellonců. To je ta, již postavil její manžel v Praze letohrádek královny Anny, aneb Belvedere. Ku poslechu vás zvou redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý.

0: Zdravím posluchače, takže dnes budeme fárat, ano?
1: Ano, odpovídám zde přítomnému redaktorovi Marku Zouharovi. Ty jsi už někdy lezl dolů, do dolu? Co?
0: Nelezl a snad bych si ani netroufl.
1: Já mám tedy za sebou, a to musím pochlubit, docela bohatou hornickou historii.
0: Tak co já vím, tak ty si fáral i tady v Brně, na Špilberku. Tam to sice bylo dolů, ale do studny.
1: To byl můj životní zážitek, ale fárat jsem nemusel. A taky jsem dostal přilbu.
0: A které pak odvětví našeho hornictví si poctil svou přítomností?
1: A tak jestli poctil, o tom pochybuji, ale zkoušel jsem to.
0: Kde jsi byl nejhlouběji?
1: Ve Zlatých dolech, ve Zlatých horách, tam nahoře v Jeseníkách.
0: Přivezl jsi odsud aspoň nějakou zlatou šupinku?
1: Nešlo to. Hlavně proto, že jsem žádnou neviděl. Ale každopádně se mi povedlo ten starý důl uvidět zevnitř. Na nějakou desítku let byl uzavřen, polymetalické rudy se už netěžily.
0: No ale zaslechl jsem, že se snad i o obnovení těžby uvažuje.
1: Ano, říká se, že Zlaté hory jsou cosi jako Klondike 21. století.
0: To znamená, že tam ještě trochu zlata je.
1: No, jenom trošku.
0: Jo, jak velká je ta troška?
1: Ale takový ždibec, nějakých 11 tun.
0: Zlata, čistého.
1: 24karátového.
0: Tolik se snad ani do trezoru České národní banky nevejde.
1: Ale vejde, vejde. On se ten trezor nějak před časem vypráznil.
0: Takže po zlatu si šel a taky po jiném drahém kovu?
1: No, no, no, stříbro mě zajímalo.
0: A kde pak si ho našel?
1: Nenašel. Akorát jsem objevil dva doly, ve kterých se hojně kutalo, takže svého času byl náš stát na rezervy drahých kovů velice zámožný.
0: Říkalo se o Jihlavě, že zbohatla na stříbře?
1: Taky. Jinak se stříbro dolovalo ve Stříbře.
0: To dá rozum. Co jiného, že?
1: A rovněž v Jáchymově, než tam našli uranový smolinec, potom v Březových horách u Příbrami a taky jsem fáral za hranicemi v Banské Štiavnici.
0: Když už padla zmínka o tom uranu.
1: Tak ten jsem zkoumal v jámě Bukov v Uranových dolech v Dolní Rožínce na Vysočině. Museli mě tam měřit, jestli nejsem po vyfárání radioaktivní.
0: A byl jsi?
1: Ne, já už jsem jenom aktivní. Tedy aspoň někdy. Ale to jsem se zapovídal a na nejslavnější stříbrný důl v České republice jsem skoro zapomněl.

0: Básmo o stříbrném dolu máme připravené. Akorát mi není jasný jeho titulek. Dokud bude osel řváti.
1: V Kutné Hoře se totiž nejbohatší a také zdejší nejhlubší důl jmenoval Osel. A taky se povídalo o něm, dokud osel bude řváti, bude hora pevně státi.
0: Tak se do toho osla spolu teď podíváme.
2: Existuje několik pověstí, ale jedna z nich je taková nejznámější. Je to o mnichu Antoňovi, který byl členem cisterciáckého řádu, který sídlel v Sedlci. A tento mnich Antoň si jednoho dne vyšel na procházku. Unavený na blízkém návrší u Kutné Hory usnul a když se probudil, velice překvapený, se díval na tři stříbrné pruty, které rostly přímo ze země. Udiven nad takovým nálezem a aby si místo zapamatoval, roztrhal svoji kutnu mnišskou a označil tak místo nálezu. A tak to údajně se tedy v Kutné Hoře nalezlo stříbro. No, s objevem stříbra by to mohlo být složitější. Když si vezmeme v úvahu, že už v 10. století v blízké vesničce Malín byla vybudována knížecí slavníkovská mincovna při tvrzi slavníkovské a v ní Soběslav razil na sklonku 10. století denáry stříbrné, může se nám naskytovat možnost, zda tyto stříbrné denáry nebyly raženy již z kutnohorského stříbra. Další možnost se tady naskýtá vznikem cisterciáckého kláštera v Sedlci. Cisterciáci byli povoláni Vladislavem II. Do Čech za účelem kolonizace zdejšího území. Přestože sami i v pozdější době nikdy stříbro nedolovali, ani se teda na těžbě nepodíleli, prospěch z těžby stříbra byl pro ně veliký a podstatný upevnění jejich tedy moci a panství v Čechách a nakonec i na Moravě. Třetí možnost už není nějakou pomyslnou možností, ale už historií. Už máme doloženo, že uprostřed 13. století dochází k rozsáhlejšímu a systematičtějšímu provozu v téhle oblasti. Byly to nejdříve odkryvy rudních žil, především na Kuklíku, v okolí dnešního kostela Všech svatých, v údolí Vrchlice i v prostoru Kaňku.
1: Oni totiž ti havíři.
2: Byli oblečení do takového pracovního oděvu bílého s kapucí, byl takový bílý plášť s kapucí, kterému se říkalo perkytle. Bílý se říkalo, že je to proto, že aby se dobře v tom podzemí viděli. Tak to pravda není. Sice svůj účel to také mělo, ale bílé plátno, to bylo to bílé režné, obyčejné plátno, které bylo nejlevnějším plátnem v tehdejší době a tudíž tedy z toho levného plátna režného se ty oděvy šily. A na nohou měli jenom jednoduché kožené škorničky, vlastně takové spíš jako punčochy ušité z kůže, které jim umožňovaly dobře lézt po těch žebřících. U nás v muzeu máme zachované ty původní žebříky, což byly ve své podstatě jenom prkna, do kterých byly vyřezané takové trojúhelníkové otvory. A když si představíme, že by dnešní havíř měl do nich strčit nohu s pracovní botou, tak by se tam pochopitelně nevešel.

soutěžní rubrice Kdo to byl se teď budeme věnovat další nápovědi. Uhodnete, kterého známého, neznámého jsme měli na mysli? Vlastně ne. Ve skutečnosti známou, neznámou. A ještě k tomu dvakrát korunovanou.

0: Narodila jsem se 1. září roku 1288 jako dcera polského krále Přemysla a švédské princezny Luitgardy.
1: Při křtu dostala jedno jméno, v Polsku vyslovovali její jméno úplně jinak a u nás se těm dvěma předchozím vůbec nepodobalo.
0: Já vlastně používala dvě jména, ale to druhé až po příchodu do Prahy.
1: Naše neznámá se stala součástí mocenské politiky v okamžiku, kdy českému králi Václavovi zemřela jeho 26-letá manželka Guta.
0: Bylo mi pouhých 12 let, když jsem přišla do Českého království, abych se stala druhou Václavovou manželkou.
1: Ne hned. Nějakou dobu byla v péči královy tety. Ani v Praze nepobývala, nýbrž na panství v Budyni.
0: Českou královnou jsem byla korunována jako 15letá a teprve tehdy si mě odvedl můj král a pán do svých komnat na Pražském hradě.
1: Soužití s dětmi, které vyvdala, asi nebylo bez problémů.
0: Můj nevlastní syn byl pouze o rok mladší. Anna o 2 roky. Eliška o 4.
1: Zejména ta nejmladší viděla v naší neznámé své maceše ve Třelkyni.
0: Naše manželství trvalo jenom 2 léta.
1: Král zemřel na tuberkulózu ve věku 34 let.
0: Pouhých 6 dní před jeho smrtí se nám narodila dcera Aneška.
1: Česká historie by vypadala úplně jinak, kdyby toto poslední dítě byl syn, jenže dějiny žádné kdyby neznají.
0: Můj druhý manžel Rudolf měl v době našeho sňatku 25 let a byl také vdovcem. Ke mně zahořel vášnivou láskou.
1: Soudobý kronikář, samozřejmě, že kronikář rakouský, přičítal Rudolfovu brzkou smrt tomu, že byl zahuben vášnivým milováním své manželky.
0: O tom se nechci vyjadřovat. Faktem ale je, že byl značně choulostivý a trpěl různými zažívacími potížemi. Proto, a nikoli snad kvůli tomu, že by byl lakotný, jedl často kaši.
1: Což mu vyneslo i přezdívku.
0: Zemřel na nákazu, když obléhal Horažďovice.
1: Naše neznámá musela v přestrojení se svou malou dcerkou utéct z Prahy, protože jí hrozilo od zetě Korutance nebezpečí smrti.
0: Léta páně 13.10. se však karta obrátila. Jindřich byl z Čech vyhnán a já doufala, že moje hvězda začne opět jasně svítit.
1: Dvojnásobné vdově a manželce 2 českých králů bylo tehdy pouhých 22 let.
0: Mé naděje však byly zklamány a já musela přihlížet, jak po boku nově zvoleného panovníka Jana z rodu Lucemburku usedla moje nevlastní a mně nepřátelská dcera Eliška.
1: Naše královna vdova měla sice vysoké příjmy, vlastnila několik věrných měst.
0: Mým sídlem se stal Hradec.
1: Od těch dob nazývaný Hradec Králové, ale ona toužila po čem? Po lásce, pomoci, po bohatství?
0: S třetím mužem svého života jsem už zůstala natrvalo.
1: Byl to jeden z nejvýznamnějších šlechticů království, pan Jindřich z Lipé. Byl asi o 10 nebo snad 15 let starší než naše neznámá. Svým bohatstvím zastěňoval i krále, požíval úcty, vystupoval okázale.
0: Byla jsem mu zcela oddána. A nic jsem nedbala na to, že jsem překročila tradice královských vdov.
1: Ti dva totiž spolu žili, ale nevzali se.
0: Přestáli jsme i nepřátelství nevlastní dcery. Na její popud měl být Jindřich dokonce popraven.
1: K tomu nedošlo, ale oba milenci se stejně vzdali veřejného života a poněkud překvapivě se stáhli z Hradce do Brna. Tady si zařídili dvůr, který svou nádherou zastěňoval ten pražský.
0: Začala jsem tu budovat své největší dílo, klášter cisterciáček na Starém Brně.
1: Jejímu kouzlu podlehl i český král, který se jí začal dokonce dvořit.
0: Poskytla jsem mu velkou půjčku hotových peněz, ale jinak nic.
1: 10 let žili ti dva spolu. Po Jindřichově smrti projevovala naše neznámá tolik zármutku, až to vzbudilo veřejný úžas, ba pohoršení.
0: Sepsala jsem závěť a vše jsem odkázala klášteru na Starém Brně. Pak jsem se vydala na dalekou cestu do Poríní, kde jsem se snažila v Trevíru a Kolíně získat ostatky svědců pro Brno.
1: Její životní pouť skončila 19. října roku 1335. Bylo jí tehdy 47 let. Pohřbili ji po boku pána z Lipé.
2: Už víte, o jakou osobnost se jedná? No, pokud jste poslouchali pozorně a pokud vám historie není cizí, nebude vám tato hádanka činit zvláštních potíží. Napište nám na adresu, kdo to byl, PSČ 60200 Brno Český rozhlas, popřípadě prostřednictvím internetu na adresu, kdo to byl, @rozhlas.cz. Tamtéž, tedy na internetu, najdete i webové stránky naší soutěže.

0: českou minulostí.
1: A řada teď přichází na příběh dalšího Habsburka, který usedl na český trůn, neboť byl zvolen naším králem, a taky jeho manželky. Po 439 letech vlády Přemyslovců, po 127 letém panování Lucemburků, po zanedbatelné epizodě Korutanské a také po letech správcování a posléze i králování Poděbradském, jakož i po necelém půstoletí Jagellonců, usedla na pražský stolec několikrát i habsburská pozadí. Bylo to víceméně na jednu sezónu, což platí o Rudolfovi I. i o Albrechtovi, pouze Ladislav Pohrobek nám vydržel 4 léta. A roku 1526 se potomci z rodu Habichtsburského hradu, hrad Habichtsburg se nachází v dnešním Švýcarsku, se v království českém usadili Habsburci a říkali, že nadlouho. No, tak trvalo to 392 léta.
2: No, zdá se, že okolnosti časové již v skutku nabyly hojnějšího a nestranného světla a my si můžeme říct,

0: a jest v skutku na místě, neboť jí tehdy bylo asi 2,5 roku.
1: Že si toto děvčátko vezme v budoucnu za muže císařova vnuka.
2: Budoucímu ženichovi byly v té době 3 roky.
1: Ovšem tímto přísně utajené ujednání nekončilo.
0: Ne? A co v něm ještě bylo?
1: Potvrzovalo se v něm, že když se Vladislavově manželce, v té době těhotné, narodí syn, dostane za manželku Ferdinandovu sestru Marii.
0: Tak to je skutečnost, kterou bychom marně hledali v Guinnessově knize rekordů, i když tam bezesporu patří. Chudáček Ludvíček měl nevěstu, sám přitom ještě nenarozen, nalézaje se momentálně v mámině děloze.
2: Po téhle té první úmluvě následovali další.
1: On císař Maximilián vůbec rád pořád něco sepisoval, mimo jiné několik autobiografických knih.
3: Kdože se v životě do paměti nezapíše, nebude mít ani po smrti paměť žádnou. A člověk ten bude se zvonu úderem zapomenut.
0: Napsal vlastnoručně a bez pochyby byl o tom přesvědčen.
2: V dalších smlouvách a dohodách byly prvotní úmysly upřesněny a prohloubeny.
1: Roku 15.11. bylo mimo jiné usneseno, že v případě Ludvíkovy smrti bude Anna uznána za Vladislavovu dědičku.
0: Maximiliánovi to myslelo hodně dopředu. Jak mohl tušit, že Ludvík zahyne jako 20letý v bitvě u Moháče?
1: Císař trpělivě, pečlivě a přesně připravoval budoucí životní dráhu všem svým potomkům.
2: 22. července 1515 dosáhl svého. V domu svatého Štěpána ve Vídni se odehrávala velice podivná slavnost.
3: V neděli na den svaté Máří Magdaleny
0: psal v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu svému šlechtickému kolegovi Petrovi z Rožmberka.
3: Císař ráčil u přítomnosti nás některých z několikera království vstaviti korunu na hlavu dcery pána našeho a za královou ji ohlásiti.
0: Aničce Jagellonské bylo tehdy 12 let.
3: Ta potom s tou korunou jela do kostela svatého Štěpána ke mši svaté a hned za ní císař i králové. A císař připravil se v majestát císařský a tu po mši svaté učinili slib císař i královna, dcera pána našeho, k manželství na ten způsob, jestliže by ji žádný jeho vnuk nepojal, že císař má ji konečně sám pojmouti v roce a ve 3 měsících a již má její milost zůstati ve Vídni.
0: Moment. Obávám se, že téhleté pasáži z korespondence pana Lva porozumí jenom málo kdo.
1: Ale to je přece náramně jednoduché.
0: No, jak pro koho?
1: Prostě v tom okamžiku, kdy se Anička vdávala, tak zkrátka nevěděla, koho si vlastně bere.
0: Jednodušeji to říci v skutku nelze.
1: V tom svatoštěpánském domě ve Vídni byla oddána s římsko-německým císařem Maximiliánem Habsburským.
2: Který tu však pouze zastupoval svého vnuka.
0: Kterého?
1: Správná otázka. Ferdinanda. A nebo možná Karla.
0: Aha. No, to má bezesporu svou logiku.
1: Takové sňatky per procurationem,
2: neboli na dálku v zastoupení,
1: byly mezi královskými dětmi v celku běžnou záležitostí.
0: A že chuderka nevěsta nevěděla, jakže se její ženich vlastně jmenuje, to taky bylo v celku běžné?
1: No, tak to popravdě nebylo.
0: Aspoň že tak.
1: Ono bylo jaksi drobec zvláštní, že se mělo teprve časem rozhodnout, jestli bude Anniným manželem Karel,
2: neboli pozdější římský císař a španělský král,
1: a nebo jeho mladší bratr, Ferdinand.
0: A co poznámka, že když by ji žádný z vnuků nepojal, pojme ji sám císař?
1: Ale to jsme si už vysvětlovali minule. Císař Maximilián prostě ručil svým slovem, že si Andulka někoho z Habsburků vezme, i kdyby to měl být on sám.
0: Již si vzpomínám, připadlo mi to jaksi, je nemravné to pravé slovo?
1: Já bych použil raději výraz pragmatický.
2: Leč Anninou svatbou s jedním z možných 2 či 3 ženichů to ve Vídni zdaleka neskončilo.
3: Také oddán tu byl k manželství král Ludvík s vnučkou císařovou Marií.
0: Marušku nezastupovala babička?
1: Marie byla osobně přítomna, jakož i Ludvík.
0: Připomeňme si ještě jednou, kolik bylo tomuto žení.

0: mnichovi a této nevěstě.
1: 9 a 10.
0: No, nejvyšší čas, že si pospíšili. Ludvík byl ten...
1: Ten mladší.
2: Císař i 3 králové.
0: Kromě císaře Maximiliána to byli přítomní král Vladislav a jeho syn král Ludvík, jakož i polský král Zikmund.
2: Císař i 3 králové, tu v tom kostele pro poctivost takových přátelství pasováni byli. Pro veliký lidu dav přihodilo se mnohému, když klekal, aby byl pasován, že ho jiní dorazili, až upadl.
0: Povšiml si v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale už nedodává, po kolikátém korbelu jejich veličenstva při pasování padala.
2: Další dnové stráveni byly v rozmanitých kratochvílích, tancích, turnajích, hrách a hostinách, výměnách darů, spisování a prohlašování smluv, etc.
0: Zvlášť známý psavec Maximilián si zřejmě přišel na své.
3: Mohl být vskutku spokojen, dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl.
1: V historických spisech je tato dvojnásobná svatba označována za počátek mnohonárodnostní habsburské monarchie.
3: Ano. Tam to všecko začalo už v tom 15. roce, ne až o 11 let později.
1: Maximilián zajistil sňatkem nástupnická práva po Jagellonské dynastii v Čechách i v Uhrách a tím napomohl jejich spojení s rakouskými zeměmi.
0: Ale abychom v tom svatebním mumraji nestratili nevěstu bez ženicha, Aničku Jagellonskou.
3: Po slavnostech se už nevrátila do rodných Uher, ale když krátce pobyla ve Vídni, rozjela se do tyrolského Innsbrucku.
1: To bylo Maximiliánovo oblíbené sídlo.
3: Tady císař o budoucí manželku některého ze svých vnuků a možná, že i o svou vlastní budoucí manželku pečoval a dbal na to, aby se připravovala na svůj budoucí úkol choti a panovnice.
1: Nebyla v tom městě na řece Inu sama. Společnost jí dělala její nová švagrová Marie.
3: Zatímco bratr Ludvík se vrátil s těžce nemocným otcem do Budína a brzy na to se po jeho smrti ujal vlády nad českými i uherskými zeměmi.
2: Císař Maximilián I. skonal dne 12. ledna roku 1519. ve Velsu. Již předtím jmenoval krále Ludvíka Jagellonského svým náměstkem v říši a sliboval přičiniti se u kurfiřtů, aby časem zvolen byl také za jeho nástupce v říši.
0: Ale... sliby chyby.
2: To však nejenže nestalo se, ale Maximilián nedlouho před svou smrtí na sněmu říšském v Augsburku měl s kurfiřty jednání o volbě vnuka svého Karla, krále španělského, na místo své a jen odpor některých byl příčinou, že úmysl ten byl zatím neproveden. A i druhý hlavní článek smluv z roku 1515. o zasnoubení Anny, dcery Vladislavovi, stal se pochybným, ještě žádný ze zasnoubených neměl se k svatbě s ní.
1: V skrytu své dušičky Anna doufala, že to bude Karel, kdo si ji vezme.
3: Bylo jasné, že jako prvorozený má před sebou skvělou budoucnost.
1: Jenomže když se po nečekané smrti svého otce stal Karel španělským králem...
3: A v zápětí na tomu úmrtí dědečka Maximiliána otevřelo cestu i na císařský trůn?
0: No tak pro něho přestala být Anička atraktivní, nemám pravdu?
3: Je to tak. A aniž mohla do toho nevěsta říct jediné slovo, bylo rozhodnuto, že se jejím manželem stane... arcivévoda Ferdinand.
1: Starší bratr mu postoupil rakouské země a svěřil mu hodnost místodržícího v zemi.
0: To muselo být pro Annu ponižující.
3: Že rozhodli o ní bez ní? Na to byly královské dcerky zvyklé.
1: Horší to bylo se společenským postavením ženichovým.
3: Španělský král a nastávající císař na jedné straně.
1: A pouhý arcivévoda a místodržící v Rakousích na straně druhé.
3: Anna, Ludvík a uherská šlechta to nesla dost těžce.
1: Ale jak se nakonec ukázalo, z lidského hlediska na tom Anna vydělala.
0: Jak to?
1: Svým vzhledem Ferdinand sice nikterak neoslnil.
3: Už jsme si říkali, jak vypadal. Mám to opakovat?
0: Není třeba.
1: Zatímco jeho starší bratr Karel byl uzavřený, nedůvěřivý, bigotní a velmi sobecký.
3: Působil Ferdinand opačným dojmem. Dokázal být šarmantní, vtipný, ohleduplný a v mnoha ohledech značně vzdělaný.
1: A ještě jeden detail. Stal se z něj přímo vzorný manžel, kterému byla milostná dobrodružství jak před svatbou, tak i po ní cizí.
3: Na rozdíl od Karla, který měl dvě nemanželské děti.
1: Skutečná svatba,
3: už nikoli v zastoupení,
1: se konala roku 1521 v Linci. Oba sourozenci se do svých partnerů, i když jim byli vybráni, aniž se kdo ptal na jejich mínění, upřímně zamilovali.
0: To znamená Ludvík do Marie a Anna do Ferdinanda.
3: Marie nebyla podle mínění současníků zrovna kráska.
1: A popravdě ani o svůj zevnějšek příliš nedbala.
3: Vysloužila si proto hanlivé označení mužatka.
0: Dnes by mohla reprezentovat úspěšně ku příkladu na tenisových kurtech.
1: Tenkrát sice tenis už existoval.
0: A něco podobného se hrálo již ve starém Římě a ve středověké Francii mu říkali jeu de pomme, tedy hra s míčem.
1: Ale Marie se stejně dobře uplatnila ku příkladu v jízdě na koni, v tanci, střelbě a také v honbě.
3: Její švagrová Anna byla mnohem jemnější.
1: A nesporně hezčí.
0: Ano, o tom svědčí i dvojportrét Ferdinanda a Anny z rukopisu Norimberského. Podle něhož by si novomanželka svým půvabem nezadala s leckterou královnou krásy.
3: A co se týká tělesné zdatnosti, ani v ní nezůstala za manželkou svého bratra příliš pozadu.
1: Jeden z reliéfů janovského malíře Paula della Stella na pražském Belvedéru ji představuje spolu s Ferdinandem v lese nad zabitým kancem.
3: Zdá se, že i ona ráda honila a že to byla obratná jestkyně.
1: Ostatně na koni ji vidíme i při známém slavnostním aktu, který zahajoval habsburskou vládu v českých zemích. Při Ferdinandově přísaze na české hranici u Jihlavy.
3: To bylo 30. ledna roku 1527.
1: Půl roku předtím padl Annin bratr Ludvík v bitvě u Moháče.
3: A český trůn byl náhle volný.
0: Pro koho?
3: Několikeré úmluvy hovořily o nástupnictví jasně. Na trůn měla nastoupit Anna.
1: Jenže ještě než mohl na český trůn usednout, musel budoucí český král do hlavního města své nové země přijet.
3: Předtím však musel přejet české hranice.
1: Právě tady, na hraničním pomezí, měl být slavnostně uvítán.
3: Pedantický, k sobě i k jiným náročný muž, zdravou energií byl na místě včas.
1: Musel tady však řadu hodin nervózně čekat.
0: Proč?
3: Vítací ceremoniál nějak pořád nezačínal a nezačínal.
0: Co pak se stalo?
3: Ale no tak v celku nic. Čeští páni.
0: Co s nimi bylo?
3: Rozčileně se hádali o to, do jakého pořadí se rozestaví v královském průvodu.
0: To bylo důležité.
3: Skoro tak jako sestavení stínové vlády.
0: Chápu. Podařilo se?
3: Podařilo. Ale trvalo to.
1: Teprve když se věci urovnaly, mohl král složit příslušnou přísahu.
0: Zřejmě náležitě naštvaný.
1: A pak se jelo dál.
0: Trapná epizoda.
1: Velice trapná.
3: Ani by zvláštního povšimnutí nezasluhovala, kdyby se v ní jako v čočce nesoustředovaly tři typické vlastnosti českého panstva.
0: Jaké to byly vlastnosti?
3: Samolibost.
1: Malost.
3: Neschopnost jednotného postupu.
0: No, mohl bych klást paralely se současnou politikou, ale ovládnu se.
1: Bylo to skoro symbolické. Banální třenicí mezi sebou vítali čeští stavové státníka, o jehož formátu, programu a úkolech si zatím neuměli udělat přiměřenou představu.
3: Byl tu však ještě jeden zádrhel, kvůli kterému to neměl od začátku Ferdinand v Čechách lehké.
2: V Čechách stavovská obec sice uznávala dědická práva princezny Anny k české koruně, avšak s podmínkou, že Annu otec neprovdá bez vědomí a souhlasu stavů.
0: Čteme v knize historika docenta doktora Eduarda Maura.
2: Tuto podmínku Vladislav v případě vídeňských sňatků roku 1515. nedodržel. Čeští stavové však roku 1526. při svém odporu proti Ferdinandovým nárokům argumentovali spíše tím, že podle listiny Karla IV. O nástupnictví v českém státě královské dcery zůstávají dědičkami trůnu jen do chvíle, než jsou vdány a vybity.
0: Než jsou vybity, to znamená, než jsou zaopatřeny věnem.
3: Ferdinand musel na stanovisko českých stavů přistoupit a ucházet se o český trůn jako jeden z kandidátů volby.
1: Čeští stavové jej nakonec tak jako tak zvolili, ovšem za podmínek, které podstatně omezovaly jeho pravomoc.
3: Dopustili se přitom velké chyby.
0: Tím, že kladli podmínky?
3: Tím ani ne, ono se vždycky muselo vyjednávat.
0: Tak čím?
1: Tím, že Ferdinanda zvolili jenom Češi.
3: I když proto žádné přijatelné právní důvody nebyly, tak čeští páni prostě svoje kolegy z Moravy, Slezska a Lužice nepřizvali.
1: Do toho starého ohýnku kompetenčních i osobních sporů se přiložilo nové polínko.
0: Přezíravost českých pánů.
1: Ta plynula z falešného pocitu nadřazenosti nad stavy ostatních zemí.
3: My jsme přece pány království. Nebudeme se ptát na názor nějaké Moravy, nějakého Slezska, než kvůli Lužice.
0: Co to vyvolalo?
1: Pohoršení, pobouření, hořkost.
3: A zapsalo se to do paměti.
1: A stalo se to podnětem k demonstrativnímu gestu. Stavové na Moravě, potom v Horní a Dolní Lužici a nakonec i ve Slezsku prohlásili pražskou volbu pro sebe za nezávaznou.
0: Takže Habsburka nepřijali?
1: Ale přijali. Nikoli ovšem volbou. Nýbrž z titulu jeho dědičných práv.
0: A mezi tím byl nějaký rozdíl?
1: Byl.
0: Jaký?
1: Na Moravě, v Lužici a ve Slezsku uznali právě ten princip, proti kterému se české panstvo při volební kampani tak nesmlouvavě stavělo.
3: Jestli Praha po perném diplomatickém boji prosadila samostatné právo svobodné volby krále,
1: tak stavy ostatních zemí koruny se vlastně vyprovokovány
0: na truc
1: opřeli ve svém stanovisku o protikladný argument.
3: Složili hold Habsburkovi proto, že byl manželem Anny, co by dědičky Jagellonského trůnu.
0: Já bych hrozně nerad ty či ony historické okolnosti podceňoval, ale nešlo o záležitost přece jenom podružného významu.
1: Tenkrát ne.
3: Ferdinand si dobře všiml, jak je špička českého státu nejednotná, jak dokonce před očima svého krále svou nesoudržnost ještě demonstruje.
1: Habsburg si toho nejenom všiml, on to taky brzy využil.
3: Nebyla to ani tak jeho zásluha?
1: Byla to vina českých politiků.
2: Ferdinand dobře věděl, že stavové, soudce napříště příliš vázáni a osamoceni, se nechopí proti němu zbraně.
0: Napsal Francouz Ernst Denis, profesor na pařížské Sorboně a vynikající znalec české historie.
2: Když přibyl do Prahy s manželkou na počátku roku 1527, ohlásil svoje námitky. Stavové chtějí, aby ve věcech českých užíval rad jen domácích. Jsou však otázky, ve kterých účast mají různé země, kterým vládne, a bude s prospěchem, aby ve svém okolí měl muže všeobecné situace znalé. Dále, král nemá odmítat úřad nejvyšším hodnostářům, ale zda neznamená to osvobodit je od zákonů a pudit je k tyranství. A jestliže zneužijí svých úřadů k útisku země a její záhubě, jakou zbraň bude mít proti nim? A proč zakazovat králi, aby nedal korunovat syna za svého života? Svoboda sněmu se tím nijak neumenší. Stavové křičeli, hašteřili se a posléze se nevrle poddali. Takto v prvním utkání král zvítězil plně. Od počátku si vytkl dráhu, kterou se chtěl ubírat. V jeho rukou královská autorita nedozná újmy, nedopustí, aby byla změněna v moc volební a jen podle jména, ale vynasnaží se, aby jí byla vrácena síla, které pozbyla za vlády slabých Jagellonců a zároveň bude pracovat na těsnějším zblížení různých zemí, které mu osud vydal, aby byly podrobeny společné správě.
3: Byla to tradice. Každý panovník při nástupu skládal přísahu nebo slib a podepisoval takzvanou volební kapitulaci.
0: Což nebyla žádná prohra, žádné podrobení se, ale souhrn podmínek přijatelných pro obě strany, jakýsi můžeme říct, vládní program zajišťující trvání starých zákonů a privilegií, kontinuitu řízení státu a zároveň náčrt politické koncepce pro následující léta. Říkám to dobře?
3: Přesně tak.
0: Podepsal Ferdinand tu volební kapitulaci?
3: Podepsal.
1: Podmínky, domluvené po složitých a dlouhých debatách, vypadaly na první pohled jako skutečná kapitulace.
3: Ale on si Habsburg o nich stejně myslel svoje.
1: Většina z nich se skutečnosti nikdy stejně nestala.
2: Toho léta 15.27. 24. dne měsíce března v neděli okolo 17. hodiny Ferdinand, arcikníže rakouské, od Stanislava, biskupa olomouckého, na hradě pražském, slavně na království české korunován, maje let věku svého 27. Na druhý den pak, totiž v pondělí po svatém Matěji, Anna, krále Ferdinanda manželka, krále Vladislava II. Dcera a Ludvíkova sestra, na České království rovněž korunována. Byla tehdáž stáří let 23, měsíců 7 a dní 5.
0: Kronikář Marek Bidžovský z Florentína byl muž na svém místě, tak trochu cifršpion.
3: Ani trochu se nezmiňuje o jásotu, se kterým Praha vítala svého nového krále.
1: Ani slovo o všech těch slavnostních řečech, stejně medových jako neupřímných.
3: Tiše, nenápadně, ale přece jenom znatelně u nás zavládla nejistota.
0: Jaká nejistota? Z čeho?
3: Z toho, že nikdo ze zdejších hodnostářů ještě nedávno všemocných si nyní nebyl jist svými perspektivami.
1: Všecka ta noblesní panská roucha skrývala úzkost před budoucností.
3: Když měl Ferdinand českou korunu pevně na své hlavě, tak dlouho v Praze nepobyl.
1: Spěchal do vedlejších zemí koruny, aby přijal jejich hold.
0: Na nic víc nebyl čas?
3: Nebyl. 400 let dlouhá habsburská éra našich dějin byla oficiálně zahájena.
4: A až se sejdeme příští neděli, tak vám povíme, a teď cituji název titulu další schůzky s toulkami českou minulostí, kterak král Ferdinand ne a ne a nenašel s Čechy společnou řeč, což se v tomto království občas stává, že? Připraveni budou i za 6 dní a 23 hodiny opět redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. A jinak dobrý den, milí moji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
5: Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové, získali přes 27% hlasů. Komunální volby v Břeclavi vyhrálo hnutí ANO, získalo třetinu mandátů v zastupitelstvu. V Kunštátu na Boskovicku dnes skončí oprava silnice 1/19. Dnes bude oblačno, ojedinělé přehánky, teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
6: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
5: V Břeclavi zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. Se ziskem necelých 30% hlasů získalo 9 zastupitelských mandátů z celkových 27. Je to stejný počet jako při komunálních volbách před 4 lety. Lídr kandidátky Martin Marták v rozhovoru pro ČTK popsal, jak plánuje jednat o složení koalice.
7: Sám Marták nevyloučil, že by pokračovala spolupráce s uskupením Mladí a neklidní Břeclav, které skončilo opět na druhém místě. V čele má dosavadního místostarostu Petra Hlasáka a získalo skoro 24% a 7 křesel v zastupitelstvu. Po třech zastupitelích budou mít uskupení pro region Břeclav, naše Břeclav a také občanští demokraté. Poslední dvě místa v zastupitelstvu získala koalice lidovců a TOP 09. Jakub Holer, Český rozhlas.
5: Oprava silnice 1/19 v Kunštátu na Boskovicku je u konce. Běžný provoz se na ní vrátí během dneška. Na síti X o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Rekonstruovaný úsek ve směru na Sychotín měří 300 metrů. Silničáři tam pracovali od 21. září a řidiči tudy projížděli kyvadlově. Projekt Louka pod Loukou ve Znojmě se posouvá do další fáze příprav. Město už má zpracovanou architektonickou studii a teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci. V místě mezi Loutským klášterem a plovárnou má vzniknout místo pro odpočinek, sport a volný čas. Jednotlivé části budou vznikat postupně. Podrobnosti doplňuje mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.
8: V prostoru v blízkosti Loutského kláštera a městské plovárny Louka se počítá například s úpravou zeleně, vybudováním dětského a multifunkčního hřiště, pumptrackové dráhy pro cyklisty a koloběžkáře i dalšími volnočasovými prvky.
1: počasí.
5: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne ojediněle s přeháňkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů, na jihu kraje až 18 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. V západní a severní části kraje s místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Pozor, dejte na výjezdu z dálnice D1 na exitu 226 na Vyškov. Provoz tam omezuje odstavený autobus. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
9: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek. Co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem. Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plišovýho dorta.
1: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plišový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Brno. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i ta karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěny té míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jablka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: rozhlas Brno.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: to byly, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil, no, co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je to do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kůhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je dělá? Málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Pevnič, tvaroh, navrch, povrch,
1: jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě
0: protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť. Český rozhlas Brno.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Kandidátka ODS získala v Blansku 13 mandátů z 25. Komunální volby v Hodoníně znovu vyhrálo hnutí pro Hodonín. Jihomoravská policie vypátrala pohřešovaného chlapce z Brna. Je v pořádku. Dnes bude oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty do 18 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Obecní volby v Blansku vyhrála kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP 09. Z téměř 45% hlasů voličů získala 13 mandátů z 25. Podle lídra Jiřího Crhy budou jednat se členy dosavadní koalice, což byly Lidovci, Fórum Blansko a Volba pro Blansko.
6: Teďka ten výsledek vypadá, že máme většinu, to znamená, aby jsme teoreticky nepotřebovali žádného koaličního partnera, ale zřejmě budeme chtít někoho ještě pustit do rozhodování o městě, ale to vše rozhodne místní rada ODS, kterou volali na pondělí večer.
4: Vítězem komunálních voleb v Hodoníně je hnutí pro Hodonín. Radnici vedlo i v uplynulých 4 letech. Tentokrát jim dalo hlas přes 28% voličů. Hnutí tak získalo 11 zastupitelských křesel. Podle dvojky na kandidátce a dosavadního místostarosty Ondřeje Fialíka už mají domluvená jednání s možnými koaličními partnery.
7: Některým jsem volal, už máme domluvenou nějakou schůzku a samozřejmě uvidíme potom, takže zatím to nechávám otevřené. Samozřejmě některé věci už jsou trošku předjednané, ale uvidíme podle toho, jak kolegové z dalších stran budou mít třeba požadavky anebo priority, na kterých se buď potkáme nebo nepotkáme.
4: Podrobné výsledky voleb najdete na serveru irozhlas.cz. Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna. Je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Děkuje veřejnosti za pomoc. Měřící stanici ze Strážnice na Veselsku meteorologové přesunuli do nedalekého Radějova. Nové místo je výše položené a není v přímé blízkosti polí. Předpokládají proto, že naměřené hodnoty tam budou mírně odlišné od těch ze Strážnice. Meteorologové přesunutím stanice chtějí zajistit vyšší kvalitu měření, kterou ve Strážnici ovlivňovala vegetace. Vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Filip Chuchma.
8: Postupně se tam začala rozrůstat vegetace, která začala být více mohutná, začala se více zapojovat a začala tu stanici obklopovat. A začalo tam hrozit, že ty data přestanou být reprezentativní z některých těch měřených meteorologických prvků, primárně vlastně rychlosti větru, slunečního svitu, a začaly být i tyhle hodnoty už postupně ovlivňovány to vegetaci.
5: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne ojediněle s přehánkou. Večer začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 13 až 16 stupňů. Na jihu kraje až 18. Povene mírný západní až severozápadní vítr. V západní a severní části kraje místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes bude mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Nehoda se stala v Brně na silnici 50 u křížení se silnicí 373. Srazila se tam dvě auta, neprůjezdný je jeden pruh. Počítejte s možností zdržení. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: míváš se...
1: Milí posluchači, je-li hlavním motivem hudebních lásek Jana Daleckého oživovat naši paměť, pokud jde o významné muzikanty, kteří naše město i širší okolí obohacovali svými skladatelskými i hráčskými výkony, nemůžeme mít nic proti zařazení jednoho z nejmasivnějších představitelů plechového dechového nástroje, zvaného pozoun nebo trombón. Takovým byl v orchestru Gustava Broma i mimo něj Stanislav Veselý. Ročník 1928 stal se skvělým vzorem pro svého nástupce Mojmíra Bártka. Zanechal nám tu řadu skladeb a jedna z nich má privátní podtón. Píseň Jak mě má rád na slova Vlastimila Kudrnáče uvedla s Bromovým souborem jeho manželka Jarmila Veselá v lednu 1959. Stanislav Veselý ji a nás všechny opustil 12. října před 41

trombonista Standa Veselý byl svéráz, ale nelze mu upřít, že do muziky se dokázal pořádně opřít. Vzpomínám si, že v brněnském estrádním rozhlasovém orchestru tehdy obstarával kultivovanější polohu trombónu Ladislav Odcházel. Není nad takové protiklady. Jeho častým dirigentem na stovkách nahrávek býval Jiří Hudec. Pod jeho taktovkou vznikla v červnu 1961 podoba optimistické písně Jaroslava Ježka na verše jeho věrných druhů Voskovce a Vericha Svět patří nám. V souvislosti s ní rád připomínám, že zazní v orchestrální úpravě klavíristy Lubomíra Novosada, od jehož narození uběhly předevčírem už 104 roky.

Na magnetofonových pásech uchovává rozhlasová fonotéka Brno své nejstarší poklady, počínaje rokem 1954. O něco dříve měl ovšem novou techniku Československý rozhlas Praha a považuji za kapitální úlovek získání jedné kopie pro náš archiv, ještě o 3 roky starší. Obsahuje méně frekventovanou melodii Jaroslava Ježka ze hry Nebe na zemi, Vousatý svět z roku 1936. Za přímo navazující soubor na orchestr Osvobozeného divadla můžeme pokládat ansámbl, který tuto skladbu roku 1951 natočil. Orchestr Jaroslava Ježka. Fungoval jen asi rok a v jeho čele stál Alexej Fried, brněnský rodák, jehož působivá aranžmá 3 jiných Ježkových písní jsme nedávno vyslechli od orchestru Gustava Broma před 50 roky. Pozítří vzpomeneme 104. výročí narození Alexeje Frieda. Po hudebním předělu zazní směs valčíkových melodií Jaroslava Ježka.

Milí posluchači, jsou zde opět hudební lásky Jana Daleckého a zahájíme je starší hudební formou, spojující samostatné melodie či písně do umně sestavených směsí. V angličtině pro ně najdeme výraz medley, ale na starém kontinentu se používal odedávna francouzský termín potpůry. Když byla časově rozměrnější, stálo na obálce tištěného vydání velkým ozdobným písmem Grand Potpourri. My se v příštích 5 minutách ponoříme do malé směsi 3 ježkových valců, které takto zpracoval dlouholetý klavírista a dirigent brněnského estrádního rozhlasového orchestru Jiří Hudec. Zazní postupně melodie písní Don Juan, Zasu a Když jsem kytici vázala. V dubnu 1979 tato partitura zněla naším nahrávacím studiem pod taktovkou Miloše Machka, Mirek Hanák se blýskl klavírním sólem.

Miroslav Hanák se osvědčoval jako brilantní hráč, ale proslul i jako neméně pohotový aranžér, mající na svém kontě desítky, možná stovky znamenitých úprav hudby jiných autorů. Zajímavější však bude v dnešním krátkém setkání s jeho pracemi ukázka jeho vlastní tvorby. Poslechněme si, jak se mu povedlo zhudebnit verše známé brněnské básnířky, dříve též zpěvačky Růženy Sipěnové. Jsou nadepsány Země duhy a za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru pod Milošem Machkem se jich zmocnil operní, operetní a muzikálový herec Milan Horský. Sluší se podotknout, že Miroslav Hanák oslaví za 4 dny své 87. narozeniny a jak dobře vím, jeho chuť a schopnost usednout k pianu a hrát jej rozhodně neopouští.

0: pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
0: Mimořádně v neděli od 17 hodin.

Tento sváteční nedělní okamžik nás čeká vyzvánění. Díky jedné bitvě na počátku prosince roku 1805 vešlo jméno města do světové historie, i když nikoli pod jménem, které používáme v češtině dnes, ale byl to tenkrát a dodnes tedy ve světě je Austerlitz. Název tohoto města však původně nezněl ani Austerlitz, ani Slavkov, nýbrž Novosedlice. Ten vznikl podle našeho renomovaného znalce zeměpisných jmen, profesora Rudolfa Šrámka, podle osady lidí nově usedlých v daném místě. S komolením do němčiny vznikl potom Austerlitz. České jméno Slavkov je zaznamenáno poprvé v roce 1361 a znamenalo Slávkův hrad. Zřejmě se pro nově postavený hrad název starých Novosedlic nějak nehodil. Zdejší kostel Vzkříšení Páně nemá zvlášť dlouhou historii. Byl postaven ve druhé polovině 18. století z prvky klasicismu a empíru. Reprezentuje nové architektonické pojetí církevních staveb v duchu josefínských osvícenských reform. Dal ho vybudovat slavkovský zámecký pán, kníže Kounic Rydberg, náhradou za gotický kostel svatého Jakuba, který se v polovině 18. století částečně zbortil a následně byl zbořen. Jeho pozoruhodnou součástí jsou hodiny, které byly instalovány v roce 1882. Brzy na to byl pořízen nový hodinový stroj od brněnské firmy Moravus, který prošel generální opravou a byl znovu instalován v roce 2000. Areál kostela i s farou je na seznamu kulturních památek České republiky. A my si jeho nedělní zvony právě teď můžeme poslechnout. Dobrý den, milí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Kuřimi poprvé od roku 2010 komunální volby nevyhrála Kuřimská občanská liga. V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. Velké Opatovice postaví nové dopravní hřiště, přispěje jim na ně kraj a bude převážně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Komunální volby v Kuřimi s více než 42% hlasů vyhráli Kuřimáci Sdružení pro Kuřim. Poprvé od roku 2010 tak nezvítězila Kuřimská občanská liga s dosavadním starostou Dragem Sukalovským z hnutím STAN. Vítězní Kuřimáci Sdružení pro Kuřim s lídrem Petrem Ondráškem chtějí hledat programové shody s dosavadním uskupeními.
2: My si toho vážíme a uvidíme, jaký bude rozdělení mandátu. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, tak to bereme jako naději a velký závazek samozřejmě vůči Kuřimi. Určitě si myslím, že to je jedna z věcí, která v těch výsledcích asi rozhodla, že jsme naslouchali lidem a otevřeli jsme konkrétní témata. To si myslím, že byl ten hlavní jako důvod.
0: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN, na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. Všechny 4 strany si ale na počet zastupitelských křesel pohoršily. Propadlo se i hnutí SPD, Piráti a TOP 09. Nejvíce ze všech stran si pohoršila SocDem. Ztratila skoro 580 zastupitelů. V celém Česku jich zbývá jen 220. Jako obvykle ovládly obecní volby nezávislí kandidáti a místní sdružení. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% více než v roce 2022. Ve Velkých Opatovicích na Boskovicku vznikne nové dopravní hřiště. Výstavba bude stát zhruba 14 milionů korun. Skoro 10,5 milionů na ní městu přispěje Jihomoravský kraj. Tento týden o tom rozhodli krajští radní. Dotaci ale musí ještě schválit zastupitelé. Hřiště má vzniknout v areálu bývalé střední školy v Mládežnické ulici, doplňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
3: Uvedení do provozu se předpokládá do konce roku 2029. Město v současné době nedisponuje zázemím, které by splňovalo standardy kvalitní výuky. Místní děti tak musí za dopravní výchovou dojíždět do vzdáleného Blanska. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno vyhráli v 10. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 4-2. Do tabulky tak zapsali druhou výhru, když ta první přišla v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost. Objevit se může ojedinělá přehánka. K večeru začne oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré, večer dobré. Biozátěž zůstane na jedničce, mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Připomínáme tak neprůjezdnou Masarykovu třídu ve Veselí nad Moravou. Uzavírka kvůli opravě kolejí na přejezdu tam potrvá do 16 hodin. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Klidné podzimní nedělní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu a vítám vás při poslechu pravidelného víkendového pořadu Blahopřání s písničkou. Pokud obědváte právě nyní, tak vám tady s Janýskem přejeme dobrou chuť, dobré zažití a příjemnou chvíli v naší společnosti. Dnes slaví svátek Andrej na Slovensku, pokud jsem se dobře díval do kalendáře Valentína. A číslo k nám je pořád stejné, ale pro ty, kteří chtějí zavolat třeba dnes poprvé, tak je tady hned vám ho sdělím. 726465200. Tolik úvod a hned předám první písemné gratulace. Zahrajte písničku pro paní Mařenku Horákovou z Vrbice, která v úterý 13.10. oslaví své 80. narozeniny. Srdečně blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu, především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně životního elánu do dalších let přeje rodina Kolaříková z Podivína. A ještě na gratulace 12., což je zítra, oslaví 86. narozeniny pan inženýr Bohuslav Mikulka z Uherského Hradiště. K významnému jubileu přejí hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody manželka Hana, dcera Jana, syn Slávek, vnučky s rodinami a pravnučky Natálka a Viktorie. A pojďme si zahrát. Zahraje nám frajárka z písničku Slávka Smíšovského, která je velmi známá, a to Měšťanská hospůdka.

0: Anatolí Frajárka, písnička slavná od Slavka Smišovského. Minulý týden zrovna v neděli jsem na něho vzpomínali v Uherském Ostrohu. Olinka Tambaričičová s Ludvíčkem Čihákem, Lukášem Prajkou zpívali. Ze Zušky z Uherského Ostrohu Radim Havlíček primoval. No a mistříňanka skvěle zahrála všechny ty písničky, které Slávek napsal. Hezké odpoledne to bylo. Dovolala se Mirka z Mutěnic. Miri, krásný den přeji.
1: Dobrý den, ještě jednou zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla poslat písničku do Hodonína, do nemocnice na Jípku, kde nám týden leží, nebo je to náš zeď, manžel a tatínek od dětí, Milan Knápek. Přejeme mu hodně zdraví, ať se drží. Taky ta písnička, aby byla pro sestřičky a celý personál, který se o něho tam určitě dobře starají. A já si myslím, že se připojí i dechová hudba Lácaranka, protože on je členem, dlouhodobý členem Lácaranky jako křídlovák.
0: Jejda. Tak to moc zdravíme. To moc zdravíme, Miri, taky. Tak to přejeme, ať se dá do pořádku.
1: Určitě ho písnička potěší, protože mu muzika chybí. Takže, pane Karle, moc děkuju, že jsem se tak rychlo dovolala.
0: To prostě
1: přeju
0: tak...
1: všem hezký den a mějte se hezky.
0: Miri, jak jsem to zvedl, tak to je a minulou neděli jsem byl v Mutěnicích, víte? Tam.
1: No já, my to víme.
0: S Ludvíčkem jsme si tam zaspívali. Taky, tak Milana zdravíme, ano. Držíme v plno energie, posíláme.
1: Ano.
0: Akorát nemám tady Lácaranku teď vybranou, ale to nevadí.
1: To nevadí, to zase bude ale jindy. Jeho potěší každá muzika.
0: Skvěle, mějte se, Miri, hezky.
1: Mějte se. Taky nashledanou.
0: Hedvika Šardice, dobrý den, Hedvi.
2: Dobrý den. Pane Hegner, já bych po vás chtěla poslat písničku paní Pavlínce Pelkové do Zlechova k jejím dnešním narozeninám. Přeju jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky v rodině a boží požehnání a ochranu Panny Marie. To jí přeje Hedvika ze Šardic.
0: Bezvadné. Hedviko, mějte se krásně, děkujeme a jsme rádi, že nás posloucháte.
2: Jo.
0: Naschledanou. A pojďme na ty písemné gratulace. Prosíme o písničku. Věnujeme písničku našemu oslavenci, panu Jaromíru Dolejšímu z Načeratic, který 9. října oslavil krásné životní jubileum. Předejte mu přání od celé velmi početné rodiny, především pak od manželky Jarmily, synu Jaromíra a Milana s manželkami, dcery Lenky s manželem, 6 vnoučat s rodinami i všech pravnoučátek. Dnes velkou radost máme, že můžeme spolu skleničku si dát, i když neslavíš už 50. Tak posaď se tu chvíli s námi a až svíčky dortové budeš sfoukávat, něco krásného smíš si přát a vůbec nevadí, že je ti víc než 60. S láskou tvou jedinou životem stále kráčíte, máte snad ke společnému štěstí klíč. Tolik let spolu, tolik společného, i když 70 je pryč. Tak otázka tu stále zůstává. Co dnes tu slavíme? Proč muzika by měla právě tobě celý den zvesela hrát? To všichni dobře víme, náš milovaný oslavenče. Teď slavíme tvých 80. Další gratulace. Prosíme o písničku pro bratra Františka Skotáka, který slaví 11. října, což je dnes 69. narozeniny, a sestru Marii Ševčíkovou, která oslaví zítra krásné 75. narozeniny. Jménem rodiny Pěničkových, Skotákových a Ševčíkových oběma přejeme hodně štěstí, zdraví, radosti z vnoučat, Marie i pravnoučat, Maru a Frantiku, ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let vašeho života. Tak tolik gratulace, s pozdravem Růženka Pěničková a my zahrajeme písničku od Ivoše Horkého, Toníka Perničky, Mám sny nádherné v podání Stříbrňanky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tolik Stříbrňanka a v Šardicích čeká Slávek a právě dostává slovo. Slávi, dobrý pane den.
1: Dobrý, pane Regner, zdravím vás a i vašeho kolegu z režie.
0: Ano.
1: Prosil bych o zahrátí a o gratulaci mému švagrovi Laďovi Lesovskýmu, který se dneska dožívá 80 let. Přeju hodně zdraví, zlepšení zdraví, možná říct, teda, protože je na tím taky všelijak. A hodně lásky od bližších, od nejlepších a boží požehnání.
0: Mm-hmm.
1: Ještě se připojuje i moja manželka Lidka. Děkuji vám, pane Egner.
0: Ano, ano, ano. Tak si jenom myslím, Slávku, že máte krásné vztahy se švagrem, že to tam klape s vám, mezi vámi hezky.
1: Ano.
0: Máte se rádi. Slávi, děkujeme moc krát. Laďovi taky. Ano, no.
1: Pane, vy někdy zahráváte, když chlapi, když máte službu tam pochodem. Já bych vás prosil, až někdy budete mít službu,
0: no,
1: zahrajte prostě Riviéru. Je to krásný pochod.
0: Pochod, jo? Riviera, aha, jejda, tak to já ani nevím, já si musím Riviera.
1: Ne, to jsem říkal paní Osterej a ona mě, kapitán Římek, to je nádherný, to prostě rádi starý šerničáci.
0: Mrknu na to. Slavím.
1: Červíková kapela starých chlapin, tata hrali první křidlovku, jako to byli muzikanti od 1900, nejmladší byl 1911, čili tak stejno mě toto hráli, no dobře. Prostě.
0: Dobře. Slávi, mrknu na to, pokud je to evidováno, tak třeba se to podaří, ne, protože někdy to nemáme evidováno v počítači a prostě to nedostaneme se k tomu, jo?
1: Tento kapitán Římka, já jsem myslel, že to ne. A našla to vám paní jako tato Ostrá, zahráli to.
0: Dobře, tak...
1: Někdy, jako já...
0: Ano, jasně, dobře. Děkuju, díky, mějte se krásně.
1: Děkuju vám za prostor.
0: Ano, naschledanou. Evičko z Čejkovic, krásné poledne.
2: Dobrý den, taky vám přeji krásné poledne, sluníčkové dneska, i když...
0: No, tady poletuje trošku teplo, sluníčko občas. No,
2: už nám to teplo někam odchází, že? Já bych dneska chtěla popřát paní Zdeničce Ivičičové, která má právě dneska narozeniny, takže jí přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a to jí přeje sestra Karla Varmužová s rodinou a moje maličkost Eva a manžel Josef Mokrušovi z Čejkovic.
0: Dobře.
2: Takže to by bylo dneska všechno.
0: Evi, děkujeme.
2: Mockrát děkuji.
0: Hezké odpoledne.
2: Taky, podobně. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: V úterý 13. října oslaví naše mamka, paní Marie Ondrová z Černovic u Kunštátu, krásné 85. narozeniny. Paní Maruško, celá rodina vám přeje hodně štěstí, spokojenosti a především pevné zdraví a pravnučka Verunka vám posílá velké srdíčko. Dnes má narozeninový den milovnice tance a zpěvu Božena Tichá z Otrokovic. Štěstí, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, pevné nervy, nohy, aby neboleli a mohli tancovat, ti do dalších let přeje Hanka z Hulína, která píše, že další narozeninový oslavenec je František Kohoutek z Doubrav. Štěstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se všechno podaří a taky ještě napsat nějaké pěkné písničky přeje do dalších let Hanka z Hulína. Haničko, my se připojíme, protože Františka Kohoutka máme rádi, šikovný to chlapec, mnoho písniček, mnoho skladeb a dokonce dnešní pořad přímo zakončíme jeho dílem, takže já ještě nepředbíhám. Františku taky, ať jsi zdravý, šťastný, spokojený a taky piš. Tak tolik gratulace, podívám se na písničku, je to tu. Rudolf Beran, Václav Babula, Lásko však ty víš a Hulíňané.

0: A vypravíme se do Lanžhota, tam čeká Mařenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, Karlíčku, já vás velice srdečně zdravím. Já mám dneska i přáníčko, ale já mám i poděkování. Jiřka Janulíková, moja kamarádka, a Anička Říhová jako druhá kamarádka moja, tak slavia v těchto dňách narozeniny. Děvčata, já vám přeju z celého srdce hodně zdraví, štěstí, božích milostí a požehnání, aby jsme se scházali ještě některý ten pátek v tém lanžhotském kostelíčku. A hlavně to zdravíčko, zdravíčko, a nech se vám splní všecko, co si přejete. Karlíčku, každým rokem jezdíme lanžhotská farnost na hostýn na Dušičkovou půť. My jsme byli lanžhotská farnost, to pořádala i včera. Vždycky to mám já na starosti, ale ze zdravotních důvodů já sem nemohla jet. Tak já jim všetkým tým účastníkom děkuju, že tej půti se zúčastnili, že to bylo krásné, že všecko, jak počasí, tak mša a všecko. Ale já hlavně musím poděkovat aj našim duchovním otcom. Je to Karel Janoušek a Gejza Veselý. Oni už jsou tady jako ve výslužbě. Tak dělali jim doprovod. Já jim velice srdečně děkuju. A děkuju aj tým. My když z Lanžhota to neobsadí, tak jedu s náma z okolí. Tak z těch farností z té okolí, co s náma byli, tak to poděkování patří také jim. Karlíčku, já vám děkuju za to, že jsem to mohla říct. A zdravím jak vás v Brně, tak všetky z těch mojich kamarádů a kamarádky, které mám přes vaše rádio.
0: Dobře.
1: Karli, hodně štěstí a nech aj vás ochraňuje ta Panna Maria. Hodně důh, aby ten krásný pořad byl.
0: Děkujem.
1: Děkuju.
0: Díky, hezký
1: děkuju.
0: Den, nashledanou. Paní Milena Nedakonice, dobrý den, milí.
2: Dobrý den, pane Hegnere. Já bych vaším prostřednictvím chtěla poslat písničku do Bzence, sestře mojeho manžela a mojí švagrové paní Aně Klempířové. Dnešního dne se dožívá 85 let. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví do dalších let. Ať i to zdravíčko trošku víc poslouchá, nebo je pořád nějak na tom zdravotně pořád kolísá. Takže děkujeme a příští týden se tam sejdeme a oslavíme to ve Bzenci přímo. Děkuji.
0: Dobře, děkujeme. Naschledanou. Písemné gratulace, srdečné přání k dnešním 60. narozeninám poletí na Vysočinu, konkrétně do Nového Města na Moravě za panem Stanislavem Melicharem. K tomuto významnému jubileu ti Staníku přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, klid v duši a spoustu důvodů k radosti. K velké gratulaci a písničce se připojuje celá rodina, 5 vnoučátek ti posílá štípanou pusu. Přejeme všechno nejlepší Pavlovi Kolaříkovi, Šohajovi z Bystřice pod Hostýnem, původně z Opatovic u Vyškova, milovníkovi dechovky i metalu, jeho nekulatým narozeninám, které oslavil 9. října. Pavlíku, přejeme ti hlavně zdravý elán, který dosud máš, a tě nikdo nezlobí jak v práci, tak i doma. To ti přejí všichni, co tě mají rádi, tvoje Mariánky, kytarista Ládík, sportovní děda Laďa, Goroji a Liduška s mamkou a samozřejmě další členové rodiny. Písnička Hradišťanám zahraje Ještě jsem se neoženil, klasika.
3: Český rozhlas Brno.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: A dovolala se Bětuška z Petrova. Přeji krásný den, Bětuško.
2: Já vás zdravím. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Lanzholta Věrce Vališové, která měla ve čtvrtek svátek. Věry, spíš to nešlo. Pozdě, ale přece. Věry, já ti přeju všecko nejlepší. Hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdraví a božího požehnání. A přeju ti také všecko nejlepší a nech vás písnička potěší a i tvého manžela Jaru, kterému také posílám pozdrav a i písničku. A ještě bych se chtěla poslat také písničku a popřát do Sudoměřic Věrce Novické, která měla také svátek. Věří, všecko nejlepší a také ta písnička nech tě potěší. A posílám ještě pozdrav Mírkovi z Vánova a jeho celé rodině. Děkuju za pozdravy a jeho bráchovi a všem také přeju všecko nejlepší. Moc vám, pane Hegner, děkuju.
1: Ano, Bětuško, Mírek z Bánova včera vytáčel v Nivnici, tak jsme
2: ano. Nebyla tam aj Mirek, Laďa Melichář, nebyla tam tu faranka.
1: Ne.
2: Až s ním budete, takých českých pozdravím.
1: Ano, pozdravím, děkuju, Bětuško, nashledanou.
2: A já vám moc děkuju.
1: Z Petrova se vydáme do Vřesovic na Hanou a paní Elenka dostává slovo. Dobrý den. Slyšíme se, Elenko, už vás posloucháme, už můžete přáti.
3: Dobrý den, pane Hegner, zdravím vás a chtěla bych popřát rodině Fičové, že měli posazení a oslavu křtin a přeji to Fičovi a všetci z rodiny a taky mi Elenka Večerková a Martička Kvapirová.
1: Dobře. Tak Elenko, děkujeme mockrát, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashled.
1: Teď nevím, kam poletí přání, příjmení taky není uvedeno, ale třeba se milovaná babička, která se dokonce stala babičkou roku z Zlínského kraje, třeba se pozná, tak já budu přímo citovat. Naši milované Marušce k 80. narozeninám. Milá babičko, dnes slavíš krásných 80 let. Jsi naše nejlepší babička, kuchařka i pekařka. Vždycky si tu pro nás s dobrou náladou a něčím výborným domácím na stole. A protože jsi babička s velkým B, není divu, že ses dokonce stala babičkou roku z Zlínského kraje. Přejeme ti pevné zdraví, boží požehnání, krásná setkání a ještě mnoho let mezi námi. Máme tě moc rádi a jsme vděční za všechno, co pro nás děláš. Užij si svůj den, babičko Maruško. S láskou manžel Alois, syn Broněk s rodinou, dcera Ivana s manželem Joškou, vnučka Laura s Vilem a Iris a vnuk Adam. Další gratulace. K dnešním narozeninám posíláme přání a písničku pro Boženu Tichou z Otrokovic. Narozeniny někdo slaví, hodně štěstí, hlavně zdraví. V klidu prožij další léta, ať tvůj život stále vzkvétá a provází tě samá radost, naděje a žádná starost. Ať překonáš těžké chvíle s pevnou vůlí v plné síle. Ať úsměv jasně záře nezmizí z tvojí tváře. Ať tě slunce hřeje na duši, to všechno ti přejí Marie a Alois Kutálkovi. Písničku nám teď zahraje Nivničanka, jmenuje se Zlobivusa mamička, Václav Maňas mladší s Marií Beránkou napsali.

0: Tolikým Vidičanka, která včera pořádala slovácké setkání v Nivnici, hrála tam Gloria bezvadně, ti nám zahrají potom na večer. Dále Bučkovanka tam byla, Nivničanka, a skvěle hráli mladí muzikanti v cymbálku, říkají si přespolňáci a jsou různě namíchaní z Blatnice, z Blatničky, z Dolního Němčí, no prostě šikovní, úplně fakt nádhera. Stání z Blatnice, vidíte to, zrovna jste z Blatnice a zrovna hovořím o těch dětech, které tam hráli, takže paráda. Dobrý den.
1: Tak já všechny zdravím a řeknu vám, byli úžasní.
0: Počkej, vy jste byla v tom? Vy jste tam včera byla?
1: Samozřejmě.
0: Hezký.
1: Byli úžasní.
0: Že jo?
1: Já bych jim tam všem za tu organizaci, za to vystoupení, jak vám, tak všem kapelám, a opravdu to byl tak nádherný zážitek, že to může každý litovat, kdo seděl doma. Kdo má rád dechovku. A tak by jim chtěla poslat písničku, ale ještě by ji chtěla poslat do Rohace, protože tam jsme byli v pátek, byl tam takový, jak když klub k seniorům, a to jsou ženy, které to uvádějí, anebo pořádají, a oni mají ještě aj kulturní vrožku, jim tančují. Kdybyste to, Karlíčku, viděl, to je něco úžasného, když my v našich roku se přeslečeme za nějakých hastermanů a teď se oni vejdou na ten parket a jejich tam, to je tak nádherná podívaná, to byl tak úžasný podvečer a večer, my tam jezdíme už několik let tím, tak chtěla bych poslat aj písničku jim, akorát by měla já teda trošku výtku k hudbě, ne, že by Luskačová nebyla perfektní, ale my máme radši dechovku a ne tu modernu.
0: Jo.
1: Tak potom už bylo jich tak pár znechucení, ale zas ty zpěváci to rádi zpívají. Ty si to užili, ale zas ty druzí byli špatný. Ale
0: no, tady, to je to tak jako...
1: Zavděčný všem, jenom že už jim to říkáme několik let. Tak by trošku se měli děvčata chytit někde a říct si, tak když tu věc té dechovky, tak jim tam dáme tu dechovku.
0: Dobře.
1: Není problém, a pak když přijdete, není to. Takže a všem přátelům a přát známým dechovky budu posílat tuto písničku, protože dneska jdeme ještě na Semilasso.
0: Dobře, staní, tak...
1: Až máme ten týden už a ještě zítra máme vlhkou.
0: No.
1: Takže všem přeju pohodu a zdraví a ať nesedí doma a stanu a jdu se pobavit. Nevíme, jestli tu za hodinu budeme.
0: Stáni, to nevíme nikdo z nás ani za minutu. Tak. Máte energii. Děkujeme tak. Mockrát, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou. A děkuju.
0: Ano. Jani Novosedlý, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěla dneska nechat zahrát nějakou pěknou písničku pro radost a potěšení Pepičkovi Trefelíkovi z Novosedel, který vás rád poslouchá a z domu se nedostane. A také tu písničku pro jeho maminku Dobromilu, která se o něho velmi dobře stará. A pro všechny lidi, kteří ten váš pořád poslouchají a mají ho rádi, tak jako my.
0: Dobře.
2: Tak bych chtěla pěknou písničku. Děkuji vám.
0: Je to nachystáno, Jani, mějte se krásně, děkujem. Písemné gratulace, prosím o písničku pro tyto jubilanty. 7. října slavila 45. narozeniny naše dcera Věrka Štěpánková, ať je zdravá, šťastná a spokojená. 8. října měla jmeniny společně se mnou, 13. října bude Renaty, tak se jmenuje naše dcera, a taky přejeme, ať je zdravá, spokojená. A dodatečně přejeme panu Františku Hlaváčkovi k jeho 80. narozeninám a jmeninám hodně zdraví a štěstí. To všechno přeje Věra, Mirek, Věrka, Renata, Libor, Tom a Sofie. Tak a jo, a děkuji za vystoupení u nás v Mutěnicích s Ludvíčkem. Taky děkujeme. Děkujeme, Věruško. Pokračujeme dále. Manželce Věře vše nejlepších 50 letům společného života přeje manžel Silvestr a děti s rodinami. A ještě jedna gratulace, všechno nejlepší k narozeninám. Olivere ti přeje kamarád Stasova Kristián a babička. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. A nám zahraje tu Faranka ze Šakvic, Laďa Pfeffer, Hustopečská dolinečka, klasika.
3: Český rozhlas Brno.

A ještě nás čeká jedna písnička, mám tady 4 přání, tak musím je předat. Dnes má svůj narozeninový den paní Ludmila Ryčovská z Lančota. Krásné narozeniny, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky božího požehnání. Ať kolínko dobře srůstá a brzy běháš jako srnka. To vše ti přejí kamarádi Bohunka a Pepík Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Dnes letí ta nejkrásnější písnička, velké blahopřání pro našeho dědečka Božíka Brtníka ze Sivic, který slaví neuvěřitelné 90. narozeniny. Milý dědečku, celá velká rodina ti posílá náruč plnou zdraví, neutuchajícího elánu a životní pohody. Děkujeme ti za tvou lásku, máme tě moc rádi a na dálku připíjíme na tvé zdraví. To ti přeje celá početná rodina. E-maily. Posíláme písničku do Kroměříže Vážan, kde se včera dožila krásných 86 let má sestra Jarka Konečná. Jary, přeji ti s celou rodinou především více zdraví, protože jsi se vrátila před pár dny z nemocnice, tak aby se ustálilo a více nezlobilo. Přejeme ti taky spoustu radostí, hezkých chvil s tvou rodinou, taky štěstí, pohodu, boží požehnání. Blahopřeje sestra Anička s celou rodinou a písnička ať potěší všechny naše přátele a kamarády. Anička Karel Štolfovi. A ještě jeden e-mail, a to je paní Věra Pastorková, to je trošku delší, zkusím. Děkuji, není jen fráze, která nic neznamená, je to postoj k myšlence, je to symbol vyjádření díku. Děkuji všem, kteří si ve čtvrtek jakoukoliv formou na mě vzpomněli, ať osobně, písemně nebo jakoukoliv jinou formou si nevzpomněli, nechtěli z jakéhokoliv jiného důvodu. Chápu je, přesto jim píseň posílám všem známým. Děkuji vám z celého srdce, posílám světlo do vašich duší, přeji vám, ať vašeho srdce proudí světlo lásky. Závěrem děkuji mým rodičům, stáznice taťkovi Ludvíkovi Štěpancovi, Štěpaníčíkovi z Kochavce nahoru, že mi dali to krásné jméno Věra. Přeji vám pestrobarevný pohádkový podzim. S úctou Věra Pastorková, rozená Štěpančíková z Kochavce. Tak a písnička Holubku, holubku od Slavka Smíšovského, cymbalová muzika Aleše Smutného a sourozenci Baťkovi.

0: tolik cymbalová muzika Aleše Smutného, sourozenci Baťkovi, kteří za 14 dní budou ve Velkých Pílovicích křtít nové CDčko. Závěr, přátelé, mějte se krásně, hezké odpoledne, o 2 hodin si poslechněte našeho Janýska milého. No a teď již mistříňanku, která nám hraje Hrobicko od jubilanta Františka Kohoutka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Volby v Brně vyhráli lidovci a starostové. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. V Moravském Krumlově budou silničáři opravovat nádražní ulici, práce mají začít příští rok. A bude převážně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval také opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
3: ANO skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
1: Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích na 300 lidí. Jihomoravští silničáři chtějí v příštím roce začít s opravou nádražní ulice v Moravském Krumlově. Krajští radní tento týden schválili, že správa silnic může začít hledat firmu, která zakázku provede. Předpokládané náklady budou asi 206 milionů korun. Kromě kraje je zaplatí i město a vodovody a kanalizace Třebíč. Součástí rekonstrukce bude oprava podloží, odvodnění silnice a tři nové autobusové zastávky, doplňuje mluvčí správy a údržby silnic Monika Švehlová.
4: Upraveno bude také napojení místních komunikací na obou stranách silnice a také jednotlivé sjezdy na účelové komunikace či k nemovitostem. Dojde i na nové chodníky, podélná stání a další úpravy.
1: První etapa rekonstrukce je naplánována na příští dva roky, ta druhá na rok 2029. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku můžou dnes zájemci vyjít na komentovanou procházku klášterní krajinou. Tu od 13. století tvořili cisterciáčtí mniši, kteří v ní přes 500 let hospodařili. Dnes tato krajina nese označení Evropské kulturní dědictví. Sraz je už ve 14 hodin ve Velehradském infocentru.
2: Počasí.
1: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost. Objevit se ojediněle může přehánka. K večeru začne oblačnost postupně ubývat. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer dobré a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 158. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s poruchou. Obdobná situace je i v opačném směru na 149. kilometru. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech, obci Krásná Hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů. Od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: V Dolní Sukolomi nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních třech letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď mimochodem, jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o něm jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo z Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy Emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě. Černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak. Děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je ta jeho slepice, i když jich je tady pět stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomi Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena, za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrand, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce 0,5 metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak

0: kolikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam měl s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Trezorové bance, anebo u nás zpátky.
1: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle snívili.
0: To je on. Nejkrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen. Jo?
1: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat. Nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
0: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
1: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
0: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
1: Čili to je něco na způsob tykadla?
0: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
2: Vysvětluje zakladatel muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, a už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku. Na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Typujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bez hlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy, službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit, a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vznikl díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemenný žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svým ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Vyškov nadále povede starosta Jurka z ODS, složení koalice zůstává stejné. Průjezd Brnem od zítřka stíží uzavírka Pisáreckého tunelu. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička a bude převážně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve Vyškově se na vedení radnice dohodly strany dosavadní koalice. ODS, lidovci, hnutím STAN a místním uskupením mají v 27 členem zastupitelstvu většinu 16 křesel. Vítězné hnutí ANO tak zůstane v opozici. Strany teď budou pracovat na koaliční smlouvě, tedy na podobě složení rady města, říká starosta Karel Jurka z ODS.
2: Byla podepsána dohoda o spolupráci, o tom, že chceme pokračovat na původní platformě a stávající koalice, která vedla doteď město, se 17 hlasy, tak by chtěla pokračovat s 16 hlasy a jediné, co k tomu mohu říct, jsme se shodli na tom, že město povedu nadále já jako starosta.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelu, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy.
0: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Na svém webu o tom informuje Národní divadlo. V jeho souboru působil 51 let. Za tu dobu stvárnil skoro stovku rolí. Představil se mimo jiných jako Petručo v Shakespeareově Zkrocení zlé ženy. Hrál i v Našich furiantech nebo Mariše. V 70. letech krátce působil v brněnské činohře. Televizní diváci ho znali třeba jako Radka Krásu v seriálu Vyprávěj. Do češtiny daboval Harrisona Forda, Michaela Douglase, Stevena Segala nebo Gerarda Depardie. Za svou práci získal cenu Františka Filipovského i cenu Thálie. Vedení Prostějova chce pokračovat v podpoře začínajících řemeslníků i příští rok. Absolventi vybraných oborů můžou město požádat o dotaci 40 000 korun, určenou například na nákup vybavení a úhradu záloh nebo služby účetního. Mezi 18 podporovaných oborů patří například elektrikář, čalouník, zedník nebo nově kadeřník.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá, převážně větší oblačnost, objevit se může ojedinělá přehánka, k večeru začne oblačnost postupně ubývat. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda teď omezuje provoz na okraji Modřic, na křižovatce k Olympii. Na silnici první třídy číslo 19 počítejte s omezením u Bystřice nad Prnštejnem, pracují tam silničáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji dobré odpoledne, 4 minuty po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes máme neděli 11. října 2026, no a už za chvíli, jak zaznělo ve zprávách, se spojíme s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít aktuální a podrobné informace o počasí. Přesuneme se potom také k politice. Samozřejmě voliči rozhodli, teď je řada na politicích, ve městech a obcích, teď vyjednávají nové koalice a rozhodují, kde se vedení města nebo obce změní, kde naopak starostové zůstávají, někde už je jasno, jinde to ještě potrvá. Jak to vypadá v jihomoravských okresních městech, probereme před 14:30. No a téma neméně kontroverzní, mícháte vajíčka při jejich vaření natvrdo? Kolegyně Jarka Vykoupilová myslí, že byste měli více v dnešních místních Babských Hradách a výroba tradiční slovenské malované keramiky není jednoduché řemeslo samo o sobě. V jedné dílně se ho přesto podařilo otevřít lidem, kteří na běžném trhu práce obvykle narážejí na bariéry. Co dokážou po letech tréninku, si můžete poslechnout před 15:00. Písničky jsou připraveny, tam, kam sokoly létají, nám zaspívá Hana Zagorová a lodí ke hvězdám se vydáme s Petrem Mukem. U mikrofonu do 16:00 Janis Moras, já vám přeji pohodové nedělní odpoledne.

0: počasí.
1: Tak jsme vyletěli ke hvězdách, ale vrátili k hvězdám. Ale vrátili jsme se do studia Českého rozhlasu Brno, ale možná se vydáme trošku ještě do éteru, řekněme, určitě s brněnskou meteoroložkou Bárou Kučerovou. Pěkné nedělní odpoledne, Báro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak pojďme ne úplně do éteru, ale prostě jak to vypadá s počasím, nám řekněte teď aktuálně po 14. hodině na Jižní Moravě.
2: A tak většinou je na obloze poměrně více oblačnosti, i když krzení nebo mezi těmi jednotlivými oblaky prosvítá slunce, takže často je to i tak den docela slunečný nebo odpoledne. Teploty se teď pohybují většinou mezi 12 a 17 stupni Celsia a k tomu fouká mírný vítr většinou západních směrů.
1: Tak budeme mít takové, řekněme, podobné počasí, podzimní, časně za říjnové i těch dalších hodinách?
2: Ano, mělo by to tak zůstat, ta proměnlivá větší oblačnost zůstane, také se teď odpoledne ještě může objevit ojedinělé nějaká přeháňka, k večeru bude oblačnost postupně ubývat, teploty by ještě trošičku povyrůst mohly, ta maxima očekáváme hlavně na jihu kraje i k 18 stupňům, jinak těch 14 až 17, a i vydrží foukat ten mírný západní až severozápadní vítr, který ale bude večer částečně slábnout.
1: Tak večer v noci už podstatně přituhuje, to asi cítíme všichni. Jak to bude vypadat dnes?
2: A ta noc zůstane převážně polojasná, případně i skoro jasná. K ránu se oblačnost může začít částečně zvětšovat a ojediněle se vytvoří mlhy. Zítřejší ranní teploty mezi 6 a 3 stupni Celsia a také se mohou objevit přízemní mrazíky. A potom zítřek bude znovu s proměnlivou oblačností a v průběhu dne se znovu mohou objevit přeháňky. Ta pravděpodobnost bude zítra menší a větší bude na severu kraje a k večeru se oblačnost bude zase většinou zítra rozpouštět. Zítřejší maximální teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia a stále bude foukat většinou mírný vítr západních směrů, během dne pak vítr severozápadní.
1: Takže to byly nejen informace o počasí na dnešek, ale byl to také výhled na zítřek, tedy první den nového pracovního týdne s Bárou Kučerovou, brněnskou meteoroložkou. Děkujeme za vše a těším se příště na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Co můžu dodat já? Stupeň číslo 1, to je dnešní biometeorologická předpověď, tedy mírná zátěž, stejná bude i zítra. No a sluníčko nám dnes večer zapadne, v podvečer vlastně už zapadne minutku před 7:15 a 9 minut po 7 hodině raní vyjde zítra, tedy v pondělí 12. října. Dnes však máme zatím neděli 11. října a stále ještě odpoledne posloucháte odpolední Český rozhlas Brno a my pokračujeme dále za chviličku pozvánky a pak také nějaká ta muzika. A jak bude zpívat Karol Gott, odnauč se říkat na hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tak se mi zdá.

0: s Jitkou Zelenkovou jsme se na chvíli odstli ve stínu na pláži, ale už jsme zpět. A to sice ve studiu Českého rozhlasu Brno. Posloucháte naše odpolední vysílání v neděli 11. října. Máme 14 hodin 21 minut a samozřejmě většina, alespoň žijeme komunálními volbami a také senátními volbami. Vrátíme se k ním ještě, protože voliči už rozhodli. Teď je však řada na politicích ve městech a obcích. Teď vyjednávají nové koalice a rozhodují, kde se vedení změní, kde naopak starostové zůstávají. Někde už je jasno, jinde to ještě potrvá. Jak to vypadá v jihomoravských okresních městech, probereme už za moment s naším reportérem.
1: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: Radost nebo smutek z výsledků voleb dnes střídají mnohdy složitá, někdy ale přímočará a rychlá vyjednávání o koalicích. Kdo povládne v okresních městech na jihu Moravy a jestli se někde vedení vymění, sleduje náš reportér Šimon Franz. Šimone, pěkné nedělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Začněme v Brně, tedy v největším městě Moravy. Jak to s koalicí vypadá tady?
2: Vítěz voleb, tedy lidovci z víc než 27%, začali o složení nové rady jednat se všemi uskupeními, která se do zastupitelstva dostala, tedy ale s výjimkou hnutí ANO, které pravděpodobně zamíří do opozičních lavic. Na vedení Brna by se tak mohla podílet koalice lidovců a starostů, primátor by byl lidovec Jakub Hruška, doplnila by je ODS z TOP 09, dále Zelení, taky Piráti a zřejmě i nové hnutí za Lužánky. V zastupitelstvu by toto složení mělo pohodlnou většinu 44 z 55 mandátů. Koaliční vyjednávání v Brně pokračuje dnes. Lídři zmíněných uskupení by se měli sejít kolem 16:00 odpoledne.
1: Má už nějaké jihomoravské okresní město jasno o nové koalici?
2: ANO v Břeclavi podepsalo koaliční smlouvu opět vítězné ANO s uskupením Mladí a neklidní. Starostou už ale nebude Svatopluk Pěček z hnutí ANO, ten už před volbami uvedl, že v případě vítězství bude kandidátem na starostu Martin Marták z ANO. A tak se tedy i stalo. Jasno je i v Blansku, drtivě tam zvítězil dosavadní starosta Jiří Crha z ODS, který vedl uskupení Tým Crha. Od voličů dostal skoro 45% hlasů, a tedy 13 z 25 mandátů v zastupu. To je těsná většina. Crha ale chce do koalice přibrat i lidovce, se kterými město dosud vedl. Vyjednávání tam budou pokračovat v pondělí.
1: Co ostatní okresní města? Pořád se tam vyjednává?
2: Před podpisem koaliční smlouvy mají ve Vyškově, tam sice z 26% vyhrálo ANO, ale většinu si tam udržela dosavadní koalice ODS, lidovců, hnutí STAN a místních uskupení. Starostou tak zůstane Karel Jurka z ODS. O složení rady zatím jednají i ve Znojmě, vyhrála tam koalice Spolu, vedená starostou Františkem Koudelou z ODS, ta získala bezmála 28%. Dosavadní koalici si tedy polepšila z těsné většiny 16 na pohodlných 21 mandátů s celkem 31. Podle Koudely předpokládají, že na stejném půdorysu budou pokračovat s hnutím Naše Znojmo a hnutím STAN. Těsnou většinu získala i dosavadní koalice v Hodoníně, tedy vítězné pro Hodonín a hnutí ANO. Starostou by se v takové konstelaci formálně měl stát Libor Střecha z hnutí pro Hodonín, ten se ale kvůli úrazu zotavuje v nemocnici. Jednání za něj tedy vede dvojka kandidátky Ondřej Fialík.
1: Jak vypadá skládání koalic v okresních městech na jižní Moravě po komunálních volbách, sleduje reportér Šimon Franz. Šimone, děkujeme za informace a někdy příště naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Za minutku a půl máme 14:30, co nás čeká nadále, no tak samozřejmě muzika v prvé řadě Midnight Lady Chris Norman, tedy Půlnoční dáma, no a potom ještě třeba Jaroslav Vikrent. Hezké odpoledne.
0: Volby 2026. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Já se přiznám, že osobně úplně nerozumím tomu, jestli míchat nebo proč míchat vajíčka při jejich vaření natvrdo, tak si poslechneme Jarku Vykoupilovou, jak to vlastně myslí ty dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak poznáme čerstvé vejce? Dáme je do nádobky s vodou. Čerstvá se budou držet u dna, skažená vyplavou na povrch. Plave-li vejce někde uprostřed, znamená to, že není skažené, ale že už je přece jen starší, takže mu po vaření půjde snadno dolů z kořápka. Pokud potřeme vejce sádlem, vydrží nám v lednici dvojnásobně déle. Když chceme mít dokonalé vejce natvrdo se žloutkem uprostřed, je nutné, abychom během vaření vejce stále míchali. Nadrcené skořápky s trochou vody pomohou vyčistit vnitřek lahví nebo vázy. Stačí je smíchat s trochou vody a pořádně protřepat. Obecně skořápky od vajec patří buď zpět slepičkám do jídelníčku nebo do domácího kompostu. Dodají směsi na hnojení důležitý vápník. No a pokud se vám těsto při pečení roztéká, má vysoký obsah cukru, je nutno přidat mouku a naše oblíbené vejce.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.

Tak to byli kočovní herci Františka Nedvěda. My se teď podíváme, nebo tady lépe řečeno za chvíli se podíváme na jiné řemeslo. Hrnčířský kruh, rozpálená pec a štětce, se kterými je potřeba pracovat s milimetrovou přesností. Výroba tradiční slovenské malované keramiky není jednoduché řemeslo. V jedné dílně se ho přesto podařilo otevřít lidem, kteří na běžném trhu práce obvykle narážejí na bariéry. Co dokážou po letech tréninku, si můžete poslechnout za chvíli.

0: To jsme si aspoň trošku zatančili s kapelou Krištof. Máme 14 hodin 50 minut, tady Český rozhlas Brno. A nás teď čeká cesta kousek zahraniční úsek u řeky Moravy mezi Moravou a Slovenskem do města Pezinku a za produktem, který má možná i propojení s moravskými habány. Tradiční slovenskou majoliku poznáte na první pohled podle modrých květů a precizních žlutých ornamentů. V okolí Pezinku ji takhle vyrábějí už po staletí. V jedné z dílen staré řemeslo dává šanci lidem, kteří se v běžném životě nemůžou uplatnit. Jak pod vedením zkušeného mistra pomáhají udržovat staletou tradici, to se vydala zjistit zpravodajka Bára Vránová.
1: Na hrnčířském kruhu se otáčí hrouda hlíny, ze které zdejší čbánkařský mistr Marek během několika vteřin tvaruje vysoký čbánek na mléko. Ono to vypadá docela jednoduše, opravdu z té neforemné hmoty tady najednou stojí krásný výrobek, který se objevil prakticky lusknutím prstů, ale je to hlavně proto, že Marek má zhruba 30 let praxe a patří k těm nejlepším v oboru na Slovensku i v Česku.
2: Točím len já. Pretože to je odborná vec, aj malovanie toho klasického vzoru robia tiež odborné pracovníčky.
1: Za takovým čbánkem je mnohem víc práce, než se na první pohled zdá. Třeba surovou hlínu si tu sami nakopou, zpracují a připraví. Teprve potom přijde na kruh nebo do forem. Následuje sušení, první výpal, glazování, ruční malování a znovu pec. Popisuje keramička a šéfka majoliky R. Renáta Hermisová.
3: Každý si predstavuje len to malovanie a to točenie na kruhu, ale okolo keramiky je neskutočne veľa práce a naučiť sa majoliku je veľmi náročné.
1: Na území dnešního Slovenska přinesli majoliku už v 16. století habáni, náboženská komunita známá s ručnými řemeslníky. Její kořeny ale sahají dál na jih Evropy a samotný název odkazuje na ostrov Majorka. Na Slovensku pak postupně dostala vlastní typickou podobu. Staleté řemeslo ale dnes ovládá už jen málo lidí.
3: V tomto staršom věku si uvědomujem, že vlastně nie je všetko o tom, že vyrobíte jeden džbán, ale o tom, že někomu něco odovzdáte.
1: Do výroby tak Hermisová zapojila lidi, kteří by jinde práci hledali jenom těžko. Z majoliky R udělala sociální podnik a zaměstnání tu našli třeba lidé se schizofrenií nebo dalšími zdravotními potížemi.
3: V té keramice je velmi veľa zaradení, které oni můžou zvládat. Někteří zvládají retušovanie, někteří malovanie.
1: A jednou z těch, které se tu postupně naučili pracovat s hlínou, je také Líza, ta je tu už 16 let a teď má před sebou malé sádrové formičky, do jedné právě vtlačuje hlínu a za chvíli z ní vyloupne malou vánoční ozdobu v podobě domečku.
4: To je pro mě relax a hlavně už k tomu zaradím aj tu prácu, protože keď pracuje, někdy myslím na hovadiny, ale někdy, keď ozaj, že dám do toho celou svoju energiu, nemám kedy čas na tom ani myslet.
1: Nad jedním hrnečkem bílým se sklání iris. Pod špičkou jejího štětce postupně přibývají takové drobounké, tečkované modré kvítky.
5: Zo začátku jsem s tím mala problémy, lebo mě se velmi triasly ruky, tak jakože zo stresu to bylo. Ale už teraz, jak jsem si tak zvykla, tak už nemám s tím problém, že by se mi triasla ruka.
1: Naučit se jednotlivé kroky výroby přitom může trvat roky. Každý postup je potřeba znovu a znovu opakovat a přizpůsobit konkrétnímu člověku.
3: Prostě pomalým opakovaním, memorovaním, možno trošku přísnějším přístupem jako mama, tak dosahujeme podle mě úžasné výsledky.
1: A proměňuje se i to, co z dílny odchází. Vedle klasických vzorů dnes vzniká majolika i v barvách a motivech, které by tu dřív člověk hledal jenom těžko.
3: Tím, že k nám přicházeli handicapovaní lidé, tak jsme začali vlastně po koroně vytvárat aj výrobky v růžovej farbe, v mentolovej, v biela s květkami, tmavomodrá.
1: A hotové výrobky pak z této dílny míří třeba na trhy, jarmarky, do firem, ale i k zákazníkům, kteří si je objednají přes internet. Z Pezinku Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V čele Znojma zřejmě zůstane František Koudela z ODS. Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. Žáci základní umělecké školy v Blansku mohou využívat nový multifunkční sál. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Znojmo zřejmě dál povede starosta František Koudela z ODS. Jeho koalice Spolu tam volby vyhrála s bezmála 28% hlasů. Před 4 lety získala zhruba 11%. Vedení města nejspíš zůstane na podobném půdorysu, tedy koalice Spolu s hnutím Naše Znojmo a starosty pro Znojmo. Dohromady mají v zastupitelstvu většinu 21 z 31 hlasů. V opozici nejspíš zůstane druhé ANO a také hnutí SPD. V letošních komunálních volbách získala nejvíce hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Základní umělecká škola v Blansku má v Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl na místě staré přízemní budovy, která chátrala a zatékalo do ní. Nový prostor bude sloužit především žákům literárně dramatického oboru. Je v něm i hlediště pro 140 diváků, které lze elektricky posouvat.
3: Přestavba a kompletní rekonstrukce budovy trvala více než rok. Během oprav se žáci i učitelé literárně dramatického oboru museli přesunout do náhradních prostor. Kromě sálu se zákulisím a divadelní šatnou teď mají k dispozici také venkovní terasu. Z Blanska Agáta Špačková, Český rozhlas.
0: Oprava silnice první třídy číslo 19 v Kunštátu na Boskovicku je u konce. Běžný provoz se na ní vrátí během dneška na síti X100. Informovalo ředitelství silnic a dálnic. Rekonstruovaný úsek ve směru na Sychotín měřil 300 metrů. Silničáři tam pracovali od 21. září a řidiči tudy projížděli kyvadlově.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na 27. kilometru ve směru na Brno, tam v pravém pruhu zůstává sražená srna. Na silnici 54 počítejte s omezením po nehodě v Bzenci, na ulici Jiřího Volkra blokuje jeden pruh. A opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Modřic na křižovatce k Olympii. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno 4,5 minuty po 15. hodině. Dnes máme neděli 11. října 2026. Jak už jsem říkal, tak bezmála 5 minut po 15. hodině je ten aktuální čas. No a za chvíli přenecháme prostor vysílání Jiřímu Trachtulcovi, našemu amatérskému jazykospitci, jazykovědci, který pro nás bude mít určitě další zajímavost. A že jsou cesty osudu někdy nevyspytatelné, poznali také futsalisté Radim Záruba a Michal Seidler. Aby se na závěr kariéry mohli vrátit do Brna, museli přestoupit do mužstva, které dříve považovali za největšího rivala. Více o tom uslyšíte před 15:30. A po půl si uděláme čas pro další díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Häger na Brno rád vzpomínal. A měl rád i brněnský rozhlas a vše, co k němu patří. Jedno takové vyznání si dnes poslechneme. A pokud vás zajímá, co se bude dít příští týden, co se bude dít v našem vysílání tedy, tak na závěr dnešního odpoledne bude ten správný čas pro všechny, kteří chtějí vědět, co si v který čas a den naladit. Ano, bude to čas na takzvané erko. Písničky, tak ty jsou samozřejmě připraveny. Helena Vondráčková už za chviličku otevře tu porci muziky, kterou máme teď mezi 15. a 16. Nač vlastně v půli vzdávat mač, se bude ptát. No a poté to bude Karel Gott s trošku cizokrajným názvem El Condor Pasa. Janis Moras u mikrofonu ještě necelou hodinku, tak ať máte i nadále pohodové nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kondor proletěl, dospíval Karel Gott v 15 hodin 12 minut na vlně Českého rozhlasu Brno a jestli to ještě nevíte, tak poslouchejte. Jiří Trachtulec se v dnešní jazykové dílničce zamyslí nad nedávným zařazením brněnského Hantecu na seznam nehmotného kulturního dědictví.
1: Minule jsem zde hovořil o zápisu brněnského Hantecu na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jižní Moravy. Dnes si povíme, proč se skupina přátel Hantecu snaží dostat Hantec až do seznamu světového dědictví UNESCO. Hantec se ještě dýchá, tedy žije, ale generace Brňáků odchovaná němčinou stárne a mladá generace něco jako Hantec moc neřeší. Používají sice jednotlivá slova, ale s Hantecem si je mnohdy nespojují. Zápisy do seznamu kulturního dědictví pomohou rozšířit povědomí o Hantecu a děti se o něm dozví něco málo i ve školách, což by mohlo zvednout zájem o tuto brněnskou raritu. Osobně si však myslím, že tímto Hantec do kaváren a hospod nevrátíme. Zůstane však literárním jazykem menší skupiny lidí, kteří díky těmto zápisům budou mít více čtenářů. Tak tedy, ať Hantec dýchá.
0: To byl Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička. Další zazní opět v sobotu ráno. Tak někdo má rád Hantec, někdo má rád Chopina. Tedy alespoň o tom se zpívá v následující písničce.

0: pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

Tak zlé to snad není, alespoň ne tolik, jak zpíval Ladislav Vodička. Posloucháte Český rozhlas Brno, dnes máme neděli 11. října, chvíli před 15:30 a že jsou cesty osudu někdy nevyzpytatelné, poznali futsalisté Radim Záruba a Michal Seidler. Aby se na závěr kariéry mohli vrátit do Brna, museli přestoupit do mužstva, které dříve považovali za největšího rivala. Více o tom uslyšíte už za okamžik. No a nevím, jestli je to záměr našeho hudebního dramaturga Marka, ale možná to bude záměr někoho z vyšších míst. A teď nemyslím úplně strukturu Českého rozhlasu Brno, protože nás čeká písnička Hráči jak přiléhavé.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: No ale je třeba dodat k tomu, co jsem říkal před písničkou Hráč Petra Spáleného, že není hráč jako hráč. Pojďme tedy ale do světa hráčů futsalu. Futsalový Hlas Brno získal před touto prvoligovou sezónou dvě posily, které mají bohaté reprezentační zkušenosti. S Chrudimi na jih Moravy přišli Radim Záruba a Michal Seidler. Oba přitom v Brně s vrcholovým futsalem před lety začínali. Tehdy ale hráli za Tango a tým Hlasu pro ně byl největším soupeřem.
1: Vnitřně se to kouše těžko, samozřejmě je to prostě konkurent, ale tím, že vlastně Tango se přemístilo do Hodonína, tak už vlastně ten klub nefunguje v Brně, takže to bylo jednoduchý. A já jsem vždycky říkal, že se chci do Brna vrátit a vlastně se mi líbí celý ten projekt a to působení toho klubu, ty značky Hlas Brno.
2: Přibližuje futsalista Radim Záruba návrat do města, ve kterém s vrcholovým sportem začínal. To stejné platí i pro Michala Seidlera, který se Zárubou taky hrával ve zmíněném Tangu. Je rád, že i Hlas je doma v hale ve Vodově ulici.
3: Tady jsem vlastně de facto začínal a strašně jsem se na to těšil, protože tu je, musím říct, jedna z nejkrásnějších hal tady v České republice.
2: Záruba se Seidlerem ještě na jaře pomohli Chrudimi k zisku mistrovského titulu. Že pak zamířili zpět do Brna ve stejný čas, rozhodně není náhoda.
1: My se vlastně známe víceméně od malička, vlastně on začínal v Bílovci, já mám vlastně v Bílovci druhou část rodiny, takže se známe už hodně dlouho, takže určitě to tomu napomáhá i to působení vlastně v tom hlasu v Tangu a vlastně je to jenom návrat do těch původních kolejí, který to vlastně všechno odstartovali.
2: Příchod dvou hráčů s mnoha prvoligovými tituly a taky bohatými reprezentačními zkušenostmi znamená pro Hlas taky změnu ambicí. O tom mluví majitel klubu Petr Lesenský.
4: Třikrát jsme skončili v semifinále, tak kdybychom se posunuli o něco výš než v těch obdobných sezónách, tak budeme rádi a jsem pozitivní. Věřím, že ten tým má obrovskou sílu.
2: Z těchto slov je zřejmé, že Hlas chce na konci sezóny minimálně medaily, ideálně si zahrát finále. Jedna z posil Seidler ale nechce jasně říct, jaké umístění by považoval za úspěch.
3: Tady toto nerad říkám, ale základ je to prostě, aby jsme tahali za jeden pro vás, aby jsme prostě postupně se adaptovali tady na nějaké podmínky, protože tady je spoustu hráčů nových. A já říkám, že když budeme poctivě makat a dávat do toho všechno, tak si myslím, že můžeme jako dojít vysoko.
2: Zatím za sebou mají brněnští futsalisté 5 zápasů nové sezóny. Ve 3 vyhráli a porážky si připsali jenom s Chrudimí a Plzní, tedy finalisty minulého ročníku. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: A schody do nebe, pardon, schody z nebe vedou přímo do studia Českého rozhlasu Brno. Máme 8,5 minuty po 15:30 a teď je tu ten správný čas pro další díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Häger na Brno rád vzpomínal a měl rád i brněnský rozhlas a vše, co k němu patří. Pojďme si jedno takové vyznání poslechnout.
1: Podobně jako FL Věka i mě budila ráno jako malého kluka maminčina písnička, ne zbožná píseň o svaté trojici, ale taková některá, kterou si maminka pamatovala z dívčích let. A dodneška si vzpomenu na některou, když ji zaslechnu někdy z rozhlasových pořadů Brolnu. To se zastavím v práci a myslím si při té písničce na náš starý domov. Vybavuje se mi, jak tehdy vypadal, takový prostě zařízený, s leckterým detailem, jak jsem ho právě pro tu prostotu měl rád, jak tam voněla jablka, sušené ovoce. A ano, tehdy mi některá maminčina píseň zněla v uších, ještě když jsem uháněl do školy. No a teď nám hraje Broln a já ho musím chválit za to, co pro nás starobrňáky dělá. Oživením a udržováním v četných úpravách našich lidových písní, hudby a tanců. A já taky chápu, co je to pro cizinu, kterou procestoval Broln od Velké Británie až po Koreu. Co to pro tyhle kraje znamená za exotiku? A jakou je nám zase hudba, písně a tance jejich? Nejsem muzikant, nejsem zpěvák, i když mám obě rád. Za to však mám rád živé slovo, a dokonce bych snad měl říci, že je zbožňuju. Proto jsou mi blízci Čapek i Janáček a skrze ně i lidová píseň. Její text je přečasto až neuvěřitelně krásný, začasté rafinovaně prostý. Čapek kdysi napsal, že tisíciletá minulost protéká každým naším slovem, že děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky. A to ovšem platí zdvojeně o zpívaném slovu, kde melodie srůstá nedílně se stavebnou krásou slova. A profesor Weingart pěkně chválí českou řeč a platí to i plně o té zpívané, když říká, lidé umírají a jazyk trvá. Je v tom podivuhodné kouzlo života a přímo jeden z nejpádnějších zjevů jeho věčnosti, jak týž jazyk přechází z pokolení na pokolení nad pomíjejícností jedinců a zůstává a spojuje dávno zašlá pokolení mezi sebou a s námi i s našimi potomky v jednu vyšší jednotu. A já jsem rád, že to, co profesor Weingart napsal skoro před 50 lety, platí v plné šířce i hloubce dodnes. Začal jsem vzpomínkou na moji maminku a tou i končím. Ráda nám často vyprávěla, že když jí bylo 27, vypravili se na národopisnou výstavu do Prahy, jak se jim líbila Praha, jak oni Praze, děvčata, chlapci, kroje i moravské lidové písně. A jsem rád, že ona životnost, s níž zvítězili v Praze,

0: stala z valné části dík Brolnu platná až dodnes. A já, ač jsem v Praze už od roku 1940, a tedy naturalizovaným Pražákem, cítím se srdcem Moravákem. A to, když zaslechnu hrát či zpívat Přátelé z Brolnu.
1: To byla další výprava s hercem Karlem Hegrem do jeho mládí. Nahrávka připomíná nám jedinečné nahrávky ve fonotéce brněnského rozhlasu, který pravidelně vysílá už 102 let. A čím jiným navázat, než právě Brolnem, zpívá Jarmila Šuláková.

0: Tím, že jsme teď pustili a slyšeli Jarmilu Šolákovou s Brolnem v písničce Bodaj by vás vy mládenci, tak tím jsme splnili přání Karlu Hegerovi a velice rádi. Tak pojďme teď trošku k mladší tvorbě, k mladším interpretům, konkrétně k Pavlu Vítkovi, který pro nás má modlitbu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na fanšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A poté, co nás roztančili Gypsy Kings, se pojďme podívat na to, co se bude vysílat příští týden. Právě teď přichází ten správný čas pro všechny, kteří chtějí vědět, co si v který čas a den naladit na Českém rozhlasu Brno.
2: V rubrice Erko, která se věnuje novinkám a zákulisí vysílání Českého rozhlasu Brno, se tentokrát podíváme do rozhlasové pošty. Dobrý den, připravuji zájezdy pro naše zahrádkáře a chtěla bych se zeptat, zda by byla možná exkurze u vás v rozhlase v Brně v příštím roce, píše paní Eva na e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz. Milá paní Evo a případně další zájemci o prohlídku budovy, na webových stránkách brno.rozhlas.cz je záložka s názvem Praktické. Když si ji rozkliknete a posunete se textem dolů, tak se dostanete k nápisu Vytvořit rezervaci. A tam se průběžně objevují volné termíny pro prohlídky, které je možné si zarezervovat. Určitě si budovu můžete prohlédnout i bez rezervace, a to během dne otevřených dveří, ten ale bývá obvykle až v květnu, ale těšíme se na vás. V dalších vašich e-mailech se často objevují i přání do pořadů Blahopřání s písničkou a Morava krásná zem. A pro ty existuje příslušný formulář, který najdete také na našem webu na hlavní stránce, a když ho vyplníte, tak to vaše přání se dostane přímo ke kolegům, moderátorům a moderátorkám. No a na závěr mám pro vás malý tip k poslechu a soutěžení. Kdo máte rádi Evu Olmerovou a rozhlasové pořady, tak poslouchejte ve středu dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Budeme soutěžit o 2 vstupenky na program rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio s názvem Neviditelný herec Olmerka. A my se uslyšíme zase za týden s rubrikou Erko. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: No a loučit se za chviličku budu i já, protože hodiny ukazují 15 hodin a 55 minut. Naše odpolední vysílání v neděli 11. října se blíží ke svému závěru. Rád bych vás ovšem pozval ještě na to, co vás čeká po 16. hodině a zprávách s Pavlem Chaloupkou. Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem, tak jako obvykle, a pozor, výjimečně v neděli po 17. hodině bude na řadě Zelný ring. Včera byl volební speciál, ale o Zelný ring nepřijdete, přesunul se jen ze soboty na dnešek, tedy na neděli, takže ještě jednou výjimečně po 17. hodině dnes v neděli budete mít možnost slyšet Zelný ring. Po 18. hodině už standardně přijde do studia Karel Hegner a budete s ním opět blahopřát s písničkou. Tolik dnes ode mě, Janis Moras se s vámi loučí a těším se opět někdy příště naslyšenou, ať se vám daří.
0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojmo vybralo projektanta nového parku u Loutského kláštera. Kroměříž povede i nadále koalice Hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo. Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Projekt Louka pod Loukou ve Znojmě se posouvá do další fáze příprav. Město už má zpracovanou architektonickou studii a teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci. V místě mezi Loutským klášterem a plovárnou má vzniknout místo pro odpočinek, sport a volný čas. Jednotlivé části budou vznikat postupně. Podrobnosti doplňuje mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.
2: V prostoru v blízkosti Loutského kláštera a městské plovárny Louka se počítá například s úpravou zeleně, vybudováním dětského a multifunkčního hřiště, pumptrackové dráhy pro cyklisty a koloběžkáře i dalšími volnočasovými prvky.
0: Strany a hnutí, které tvoří současné vedení radnice v Kroměříži, podepsali dnes memorandum o koaliční spolupráci pro volební období 2026 až 30. Dohodli se na něm hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. V 27 členem zastupitelstvu společně mají 16 zastupitelů. Uvedl to současný starosta Kroměříže a lídr ANO Tomáš Opatrný. Strany nyní budou vyjednávat o programu. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní, potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
3: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
0: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů, při minulých volbách to bylo přes 640%. Sport. Velkou Pardubickou podruhé za sebou vyhrál Irský kůň. Na loňský triumf Stumptowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Keith Michael Donohue.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přeháňka. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Při průjezdu Bzencem počítejte s omezením po nehodě na ulici Jiřího Volkra, opatrně projíždějte i místem nehody ve Starém městě na ulici Zerzavice, stejně jako v Blansku na křižovatce ulic Chelčického, Stařeckého. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
5: Inženýr Horák.
4: Ne.
5: Inženýr Horal.
4: Ne.
5: Inženýr Horárik.
4: Ten taky ne.
5: Inženýr Horček.
4: Máte ho tam vůbec?
5: Inženýr Horčičák.
4: Další.
5: Inženýr Horčík.
4: Cože?
5: Inženýr Hvorčík.
4: Ne, to není on.
5: Inženýr Hordošík.
4: Čtěte dál.
5: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
4: Takhle bychom to byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
6: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
4: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povoleník, prodej. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: se vrátíme k scénáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Servus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dohledat. To jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie.
8: Ale
6: na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeš a nějaké, jako kostru, aby dostal.
8: Ale když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím chcím. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si má dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pojíme.
3: U nás železnice patří ludu.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takový

0: zrównania.
1: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
2: Manželská erotika, povídej.
1: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
1: Co je to tam za kravál?
3: Hunská válka.
1: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
4: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
5: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme už povedali. Kedy.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to u nás? Ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Vyškov nadále povede starosta Jurka z ODS. Složení koalice zůstává stejné. V Moravském Krumlově budou silničáři opravovat nádražní ulici. Práce mají začít příští rok. Státní veterinární správa vyšetřuje možný výskyt nákazy virem Šamonda v Česku. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve Vyškově se na vedení radnice dohodly strany dosavadní koalice. ODS s lidovci, hnutím STAN a místním uskupením mají v 27 členém zastupitelstvu většinu 16 křesel. Vítězné hnutí ANO tak zůstane v opozici. Strany teď budou pracovat na koaliční smlouvě, tedy na podobě složení rady města, říká starosta Karel Jurka z ODS.
6: Byla podepsána dohoda o spolupráci, o tom, že chceme pokračovat na původní platformě a stávající koalice, která vedla doteď město, se 17 hlasy, tak by chtěla pokračovat s 16 hlasy. A jediné, co k tomu mohu říct, jsme se shodli na tom, že město povedu nadále já jako starosta.
5: Jihomoravští silničáři chtějí v příštím roce začít s opravou nádražní ulice v Moravském Krumlově. Krajští radní tento týden schválili, že správa silnic může začít hledat firmu, která zakázku provede. Předpokládané náklady budou asi 206 milionů korun. Kromě kraje je zaplatí i město a vodovody a kanalizace Třebíč. Součástí rekonstrukce bude úprava podloží, odvodnění silnice a 3 nové autobusové zastávky, doplňuje mluvčí správy a údržby silnic Monika Švehlová.
7: Upraveno bude také napojení místních komunikací na obou stranách silnice a také jednotlivé sjezdy na účelové komunikace či k nemovitostem. Dojde i na nové chodníky, podélná stání a další úpravy.
5: První etapa rekonstrukce je naplánovaná na příští 2 roky, ta druhá na rok 2029. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem Šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiného horečku, nechutenství, potraty nebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka virus nebezpečný není.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení překvapivě zvítězili v Liberci 2-0 a připsali si úvodní vítězství v této sezóně nejvyšší soutěže.
0: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přehánka. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr by měl foukat mírný západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na silnici 55 pozor v místě nehody u Lužic. Opatrně projíždějte místem nehody na ulici Jiřího Volkra v Bzenci a s omezením po nehodě počítejte i v Blansku na křižovatce ulic Chelčického, Stařeckého. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
1: Kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring promluvila Kamila Šeligová, ředitelka městské knihovny TG Masaryka v Šumperku. Natáčela jsem tam v polovině září na dvoudenní konferenci Ludvík Vaculík 100, další tisíce slov aneb paměť, která nestrácí hlas. Reportáž dnes uslyšíte. Devátou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V závěru si připomeneme 90. narozeniny Ludmily Klukanové, ale teď nás čeká opět premiéra. Poprvé pro Zelný ring napsala a načetla svůj text spisovatelka Lucie Hlavinková. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: O dětském čtenářství se v současnosti hodně diskutuje. Vychází alarmující články o tom, že jako lidstvo přestáváme rozumět psanému textu, a se čtením knih to jde z kopce, zejména u dětí. Nemyslím si, že by situace byla až tak hrozivá, ale pro jistotu dělám vše, co je v mých silách, abych ke čtení přivedla co nejvíce malých čtenářů. Čím dříve se dítě ke knihám přivede, tím lépe, podle mého názoru. Na druhém stupni základní školy už může být pozdě. Někde jsem četla, že člověk by neměl být latinsky pojmenován homo sapiens sapiens, tedy člověk rozumný, což dost často neodpovídá realitě, ale spíš homo narrans, člověk vyprávějící, protože lidé sami sebe a svět kolem sebe definují především prostřednictvím příběhů. Tento návrh nového a přiléhavějšího pojmenování našeho druhu můžu potvrdit díky svým besedám pro děti, které pořádám v knihovnách a ve školách po celé republice. Malé děti totiž milují vyprávění, doslova ho hltají s očima doširoka rozevřenýma a prožívají příběhy postav mých knih, se kterými je na besedách seznamují. Hlavní hrdinové jsou pro ně zcela skuteční. Sotožňují se s nimi, vciťují se do nich a komentují jejich chování a prožívání. Zásadně nepoužívám žádné technologie, stojím před dětmi jen já s knihami v ruce, protože si myslím, že všelijakých obrazovek a displejů si za den užijí až moc. Když na vlastní oči vidí živou spisovatelku a slyší vyprávění, na které mohou bezprostředně reagovat, je to pro ně úplně nový, autentický zážitek. Snažím se, aby byl pro ně co nejzábavnější. Veškerá ponaučení jsou v mých knihách nenápadně zamaskovaná. Děti nějak nehodnotím, vlastně po nich nic nechci, na což při vyučování nejsou zvyklí. Stačí jen, aby poslouchali a vytvořili si pozitivní vazbu ke knihám a čtení obecně. Zdůrazňuji jim, že já čtení miluju a neumím si život bez něj vůbec představit, protože díky němu se můžu přenést do jiných časů nebo světů. Myslím, že pro některé je to poprvé, co takové vyznání od někoho dospělého slyší a že tato slova vnímaná v tom správném věku mohou s utvářením vztahu ke knihám a čtení pomoci. Představuji dětem své jednotlivé knihy, stručně převyprávím začátek děje a když pak v tom nejnapínavějším okamžiku vyprávění ukončím se slovy a kdo chce vědět, jak příběh skončí, musí si knížku přečíst, pokaždé slyším zklamané zahučení a výkřiky ne, to nám nemůžete udělat. Následně odpoledne dostávám od paní knihovnice e-mail, že v knihovně je narváno a všechny moje knížky jsou beznadějně rozpůjčované. Největší odměnou a pocitem zadosti učinění je pro mě to, když i děti, které lze podle učitelek jen těžko zaujmout, celou dobu tiše sedí a poslouchají. Když se pak malí posluchači dostanou ke slovu, překvapí svým vyprávěním zase oni mě. Skoro na každé besedě mě některý z nich rozesměje vtipnou poznámkou. Děti se opravdu řídí úslovím, co na srdci, to na jazyku. Když jsem třeba vysvětlovala, že slovo praštěný v názvu mé knihy Praštěný trpaslík má dva významy. Jeden chlapeček naprosto živelně a bezprostředně zareagoval s voláním. Aha, moje teta je taky praštěná, ale nesmí se to říkat nahlas. Nebo jindy v Liberci, kdy jsem se teda marně snažila skrývat svůj brněnský přízvuk, se mě nějaká holčička zvědavě zeptala. A paní spisovatelko, ze které země jste k nám vlastně přijela? Uznejte, že tohle jsou opravdu neopakovatelné situace, takže nelituji naježděných kilometrů, brzkého vstávání, průjezdu raním Brnem, což je disciplína pro otrlé a pokročilé, a často usilovného hledání v navigaci, kde se vlastně daná obec s malou knihovnou vůbec nalézá. Zažila jsem i pár téměř infarktových stavů, kdy jsem uvízla v zácpě a zděšeně sledovala narůstající minuty, nebo při zoufalém kroužení městem ve snaze najít parkovací místo. Nikdy nezapomenu na situaci opravdu hororovou, kdy jsem zjistila, že v regionu se dvě vesnice jmenují téměř stejně a já jsem samozřejmě dorazila do té špatné a do začátku besedy zbývalo pouhých 20 minut. Tenkrát jsem trhla snad všechny rychlostní rekordy, ale hrdě můžu prohlásit, že jsem na správné místo dojela jen se zpožděním 10 minut. Ale ten pocit, když mi tři holčičky z Plikanecky ukazují obrázek hlavních postav na obálce mé knihy Sesterstvo a vysvětlují, že to jsou oni, protože jsou taky největší kamarádky. A nebo když mi nějaký chlapeček pošeptá tajemství, že měl taky kočičku, která byla asi kouzelná, ten je opravdu neopakovatelný. Jak už jsem říkala, bez čtení si svůj život neumím představit. Díky knihám jsem zažila bezpočet příběhů, které bych jinak zažít nemohla. Často jsem je doslova hltala s očima široce rozevřenýma, stotožňovala se s hlavními postavami a vcíťovala se do nich. Také mám často pocit, že by kniha ještě měla pokračovat, že nechci, aby skončila, a v duchu autorům říkám, ne, to mi nemůžete udělat. Proto se snažím děti přivést ke čtenářství, položit základ k tomu, aby jim tato potřeba zůstala i jako dospělým, aby byl jejich život bohatší, zábavnější a s větší mírou empatie. V rychle se měnícím světě zůstávají čtení a vyprávění pořád jako neměnné jistoty. Činnosti, které pomohly utvořit člověka takového, jaký je. Nemusí být nutně rozumný, ale určitě je a zůstane milující vyprávění. Tím jsem si jistá.

0: O dětském čtenářství mluvila spisovatelka Lucie Hlavinková. A téma knihoven a setkávání s dětmi a mládeží vlastně pokračuje i v dalším příspěvku. Ve dnech 16. a 17. září proběhla v městské knihovně TG Masaryka v Šumperku dvoudenní konference Ludvík Vaculík 100, další tisíce slov aneb paměť, která nestrácí hlas. Kromě přednášek pro pedagogy, knihovníky a veřejnost byl připraven i program pro středoškolskou mládež, dále dvě výstavy a divadelní představení. Jak se stalo, že se tato významná akce ke stému výročí Vaculíkova narození uskutečnila právě v Šumperské knihovně? Na to jsem se zeptala její ředitelky Kamily Šeligové.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval, měl různá čtení a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů před lety byl právě Ludvík Vaculík a celý týden jsme ho tady četli z jeho tvorby, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, každý den bylo nějaké čtení na různých místech, a tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali. Další roky Ludvík Vaculík pokaždý nám napsal, že chce vědět, koho budeme číst další rok a buď nám to schválil nebo neschválil. A my jsme do 15. ročníku vydávali vždycky knížku, výběr díla nebo pro nás ten spisovatel napsal povídky. Takže každý rok následně po tom roku Vaculíkově si Ludvík Vaculík od nás objednal nový soubor knížek a dával to svým známým k Vánocům. Takže tak začalo jakési přátelství městské knihovny Šumperk s Ludvíkem Vaculíkem. Ještě tenkrát to byla městská knihovna Šumperk. Teď jsme v nových prostorech a náš název je městská knihovna TG Masaryka Šumperk, protože jsme v první české Masarykově škole.
2: To vypadá podle toho, co říkáte, že on si stanovil i trošku supervizi nad tím, co se tady děje. A zároveň tedy chápu, že máte i vydavatelství.
1: Bylo tady regionální vydavatelství, kterým jsme vždycky spolupracovali a každý rok nám tu knihu vydávalo. Bylo to nakladatelství Veduta Štíty. A jak jsem říkal, 15 let jsme vydávali ty knížky, kromě jednoho ročníku, když jsme měli Vericha, tak tam nám autorská práva nepovolili vydat něco nového, takže to jsme jediný měli jinou knížku mimo tu naši řadu. No a po 15 letech došlo k tomu, že jsme zjistili, že autoři, jak se ten svět trošku posunul, jsou vázáni na konkrétní nakladatelství a už se nám hůře domlouvalo, aby to vyšlo u nás v tom nakladatelství, takže od 16. ročníku už knížku nevydáváme, ale zase nám to přináší jinou možnost, že můžeme číst napříč dílem autora a když jsme vlastně předtím ty knížku vydávali, tak jsme četli jenom z té povídkové knížky.
2: Tak spojitost je jasná. A teď prakticky, kdo tedy přišel s tím, udělejme tu konferenci tady? Vy a pak jste zvala k tomu odborníky, anebo oni si vás našli sami?
1: Jak to přátelství ještě fungovalo dál, tak samozřejmě jsem někdy byla na nějaké akci Českého penklubu a tam jsem se potkala s Ondřejem Vaculíkem, protože jsem měla podpořit Járu Rudiše, který dostal cenu Karla Čapka. Slovo dalo slovo a já jsem se domluvila, že Ondřej Vaculík tady bude mít u nás knihovně čtení ze své knížky a pak jsme tady dělali u nás knihovně i Jankovi výstavu jeho ilustrací, jeho obrázku. Takže už ta spolupráce byla širší. No a s nápadem udělat Vaculíkovskou konferenci tady u nás v knihovně přišel Český penklub. Takže Ondřej Vaculík mě oslovil a zajisté to dneska, když zde budete přítomna, uslyšíte, Ondřej Vaculík to tak uvádí a říká tu cestu, jak to vlastně vzniklo, proč je konference v Šumperku a ne třeba v Praze.
2: A kdo tedy potom už stanovoval ten konkrétní obsah?
1: Tak já jsem vyrazila opět na výlet do Prahy ze Šumperka a udělali jsme si v kavárně poradu s Ondřejem Vaculíkem, s Janem Vaculíkem a s paní Mojžišovou a řekli jsme si první představu toho, jak by ten program měl fungovat, co by tam mělo být, jaké jsou naše vzájemné představy a vlastně jsme se na tom dohodli. Museli jsme se samozřejmě bavit i o finanční stránce a s kým dalším na tom budeme spolupracovat. Takže v kavárně se rozhodlo o dvoudenním programu. Bylo pro nás nás velkým přínosem, že se připojila Akademie věd a nabídla nám možnost workshopu pro studenty, což se nám strašně líbilo. A nakonec se vlastně ukázalo, že to byla ta nejlepší spolupráce, protože v letošním roce se nám nepodařilo získat grant na tuto akci a díky zafinancování z této strany se nám to podařilo uskutečnit.
2: Už jste zmínila workshopy pro studenty. Co všechno tedy ještě dál je součástí dvoudenní konference?
1: Takže dva dny jsme měli workshopy pro studenty 4. ročníku místního gymnázia, které sídlí vedle naší knihovny. Ve středu ve 2 hodiny byly odborné přednášky zaměřené na knihovníky a pedagogy. Odpoledne následovaly přednášky pro širokou veřejnost a večer jsme měli divadelní představení Sekira, hostovalo tady Hadivadlo z Brna, takže tak skončila středa. A dnes ve čtvrtek, kdy se tady spolu potkáváme, nás čeká zahájení výstavy koláží Jiřího Koláře, které vlastně daroval Madle Vaculíkové, takže se na to moc těšíme. A následovat bude ještě další série odborných referátů a večer to zakončíme cymbálkou a neformálním setkáním se všemi návštěvníky a hosty a s cymbálkou, protože Ludvík Vaculík cymbálku miloval.
2: Mluvili jsme o vydávání knížek a letos nakladatelství Atlantis vydalo z pozůstalosti Ludvíka Vaculíka nový titul Stará postel. Čerba na pokračování z této knížky taky běžela na stanici Vltava. Kdyby ještě jste měli nakladatelství a měli jste tu možnost, vy byste do toho šla? Vydala byste tuto erotickou literaturu, byť samozřejmě se širším záběrem?
1: Určitě asi tady v Šumperku ne, ale jsem ráda, že ta knížka vyšla, protože by to asi chybělo v tom souboru děl Ludvíka Vaculíka. Není to čtení pro každého, to si musíme říct. Já jsem za sebe ráda, že to vyšlo, ale odvahu bych asi hledala dlouho, to se musím přiznat.
2: A kdybyste tedy měla říct, kterou jeho knížku máte sama nejraději, máte to vůbec takto postavené, něco je lepší, něco je horší?
1: Já musím říct, že pro mě hodně znamenal právě ten Český snář. To jsem tady nastoupila v knihovně a ještě ve staré budově jsme měli kabinet politické výchovy a tam jsme kolem 5., 6. hodiny, kdy už paní ředitelka byla pryč, Český snář přepisovali. Takže i v Šumperku vznikl jeden samizdatový opis. Takže já jsem vlastně přišla takhle do styku s tím Českým snářem díky tomu, že jsem byla součástí, byla jsem zapojena do toho přepisování. Takže ten Český snář je vlastně pro mě to hlavní. Když jsem se zamyslela nad tou dobou, tak ten Český snář mi to vlastně dokázal přiblížit.
0: A tady je vysvětlení spisovatelova syna Ondřeje Vaculíka, který je mimo jiné předsedou Českého centra mezinárodního penklubu.
3: To bylo tak, když my jsme zjistili, že ten náš tata, tedy Ludvík Vaculík, vlastně bude mít z té výročí od narození, tak jsme tím byli trochu zaskočeni, protože do té doby jsme si mysleli, že takové kulaté výročí se třeba týká Karla Čapka a jo, tu Kara Březiny, nebo já nevím, nebo Shakespearea, najednou to byl náš tata a že jsme se aj podivili tomu, že my jsme u toho. A začali jsme teda přemýšlet nad tím, co s tím udělat aj v rámci Českého centra mezinárodního penklubu. A napadlo nás, že bychom mohli spojit právě síly s knihovnou Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku, už proto, že tata tady to prostředí měl rád, tady odehrál mnoho besed aj s Madlou Vaculíkovou. A druhý důvod byl ten, že k té Moravě měl on větší vztah v podstatě než k Praze a nám se zdálo, že bude aj dobré to jako vymanit z toho pragocentrizmu a že to tomu jenom prospěje, což se ukázalo, že bylo prozíravé, ale zejména největší zásluhu na tom právě má paní ředitelka Kamila Šeligová, která jako hlavní organizátorka toho celého teda zajistila prostředí a organizačně to celé, čili že my jsme pak už jenom spíše připojili své síly, co se týká těch referátů a té programové složky společně s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd, jo, kteří tady měli referáty taky a výborný udělali program pro mládež, pro gymnazisty. To mělo 4 takové bloky, 4x se tady vystřídalo 30 děcek. A ta děcka seznámili s tím, kdo to Ludvík Vaculík byl, ale pak se soustředili na samizdat. Takže nejen, že jim to vysvětlili, ale pak byla taková dílna, kde třeba u jednoho stolu sedělo, to tam bylo několik psacích strojů, a ti studenti si tam natočili ty průklepáky spolu s těmi kopíráky správně a měli obsat nějaký text. Jo, a já jsem zrovna byl u takového kluka, kterému to šlo úžasně. Jakoby na tom psacím stroji uměl psát, že jo, ačkoliv mu bylo, nevím, 18 let, oni to byly vesměs předmaturitní ročníky. Akorát ten stroj, ten Robotron se zasekl. A ono to i v tom bylo autentické, protože to se někdy stalo tehdy těm písařkám, že něco museli mít hotové a stroj se zasekl a teď se to muselo řešit. Jo, a tohle to, co udělali ti badatelé z toho Ústavu pro českou literaturu, tak to se mně zdálo, že tomu teda věnovali velikou péči a že v tom bylo i takové jako pedagogické nadání, jak s nima pracovat. To se mně líbilo velmi. A pak teda pochopitelně my jsme měli různé referáty, teda my, no, co jsme organizovali. A to třeba bylo včera, Josef Holzmann měl takový úvodní referát, který se jmenoval Třetí cesta, a to je podle té jeho knihy, kde vlastně on sleduje cestu Ludvíka Vaculíka. Ta třetí cesta vede až na ten hřbitov, že jo. Tak on o tom mluvil a z toho četl. Pak taky Jiří Peňáz, ten vlastně se dotýkal toho, že místo bydliště v díle spisovatelovi. A to bylo zajímavé taky, protože on vlastně odvozoval, jak ovlivňuje to, kde spisovatel bydlí, tak do jaké míry to souvisí s jeho tvorbou. A pak byl Pavel Kosatík. A Pavel Kosatík vlastně připravuje, ale ještě to nevyjde, takovou životopisnou knížku o Ludvíku Vaculíkovi. A on vlastně vykládal ty jeho životní etapy z takového podle mě docela originálního úhlu pohledu. Tak to byl ten včerejšek. Ale ten včerejšek byl završen představením Hadivadla Brno, které tu v Šumperském divadle odehrálo adaptaci teda Vaculíkovy Sekyry, což byl pochopitelně taky hluboký zážitek. Samo to představení je složité a těžké, ale myslím si, že ta odezva byla víceméně pozitivní a těch lidí, kteří tam přišli, těch diváků, bylo dost, že jsme až byli překvapeni. A závěru k tomu já musím říct to, že jsem přesvědčen o tom, že kdybychom toto my celé dělali v Praze, tak to takovou pozornost vůbec nevzbudí jako v Šumperku.
2: Ještě se zeptám na výstavy, respektive jednu z nich. To je táž výstava, kterou jsem před lety už viděla v Brumově.
3: Ano, to je výstava Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět. To uspořádal tehdy, udělal tu výstavu bratr Janek s jeho kamarádem Milanem Samkem, který byl první, který zdigitalizoval tatovo dílo a naprosto dobře se v něm vyzná. Takže my, když něco potřebujeme, tak se obrátíme na Milana Samka, on okamžitě nám elektronicky pošle text, který se toho týká. Takže to je ta výstava, kde jsou i ty Jankovy ilustrace. A Janek vlastně se stal ilustrátorem některých děl toho našeho taty a ty ilustrace k tomu jsou taky.
2: Ta výstava je tedy zřejmě putovní. Je možné, že by v budoucnu oni někdo, kdo to třeba teď slyší, projevil taky zájem?
3: Ano, ta je velice dobře putovní už tím, že technicky je na těch rolapech, to se zbalí a ta instalace té výstavy je během 20 minut, když jsou vhodné prostory.

0: Druhou z výstav, nazvanou Drahý pane Kolář, připravil a uvedl Petr Kotik, který pracuje v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze v oddělení akvizice.
1: Já jsem byl v roce 92 u Jiřího Koláře v Paříži a tam nám řekl při natáčení, které jsme tam udělali pro literární archiv Památníku národního písemnictví, že si telefonuje každý týden s Ludvíkem Vaculíkem. On měl takový nedělní dopoledne, že telefonoval lidem. No a jednou ten telefon vzala paní Marla Vaculíková, Vaculík nebyl doma, a tak paní Vaculíková vypravila panu Koláři, co všechno zažila v poslední době, takový raport, a pan Kolář tenkrát řekl, no, paní Vaculíková, poslyšte, teď sedněte, napište mi to do dopisu, pošlete mi to a vy mi budete takovýhle dopis psát každý týden, protože pan Vaculík toho zajímá jenom něco, ale to, co jste mi říkal, je mnohem zajímavější a já vám za to budu posílat koláže. No a nakonec si poslali v letech 92, 3 až 99 několik set dopisů, který nesli na jednu stranu poselství toho, co se děje v Praze, a na druhé straně šla zpráva o tom, na čem pracuje pan Kolář. Těch koláží je asi 300. A my jsme se jednou potkali s panem Kolářem na národní třídě a já jsem říkal, pane Koláři, my bychom chtěli ty koláže vaše umadly Vaculíkové, co jsou, vystavit a dát k tomu úryvky z těch dopisů. No a ta výstava se skutečně udála. V březnu 1993 měla vernisáž v Památníku národního písemnictví na Strahově. No a zároveň jsme připravili výběr vlastně z těch dopisů Drahý pane Kolář, který vyšel jako kniha. A ta kniha se v roce 1994 stala takovým bestsellerem. 1995. Protože se jí prodalo asi 90 tisíc z otisky a paní Vaculíková, jak žila v takovém tom svém řádu přirozeného světa, jaro, léto, podzim, zima, Velikonoce, léto v Dobřichovicích, okopávání zahrady, sklízení úrody, zavařování, pečení na Vánoce, tak vlastně nastartovala zájem řady lidí o to, že se vrátili ke starým tradicím. Ta výstava potom proběhla už bez těch dopisů jako koláže Jiřího Koláře celým světem. Byla od Číny přes Londýn, Oslo, Štokholm, Kodaň, Dublin, Řím, Vídeň, Lisabon, Rigu, Bratislavu. Byla až v Americe, byla v Brazílii, ale letěla i do Austrálie. No a všude k tomu vycházeli, třeba tady v Rusku vidíme takový katalog, kde jsou zase použity koláže Jiřího Koláře. A tentokrát to je antologie české literatury z roku 95, kde vyšly první ruský úryvky Havla, Vaculíka, to samý pak v Číně. Takže pan Kolář tím, že když si řekl panu Vaculíkovi v 70. letech, když si mu stěžoval, že nemůže psát, tak mu řekl, tak píš o tom, jak nemůžeš psát, já ti za to budu dávat honorář a ty napíšeš knížku, a on napsal Český snář, takovou mírně skandální, ale velmi otevřenou knihu z prostředí českého disentu, která byla tak svobodná, že to vadilo vlastně i těm lidem, co tam vystupují, ale protože Vaculík v té době věděl, že Václav Havel je ve vězení, z kterého tenkrát psal pro své dopisy o Lze, tak si řekl, že se nenechá od estébáku zastrašit a napsal schválně velmi otevřenou knihu, aby ho teda, když tak, taky zavřeli, což komunisté nakonec neudělali. Ale Václav Havel v tom vězení napsal ty dopisy o Lze a tito dva autoři vlastně napsali velmi tísnění dobou to nejlepší, co asi v disentu vzniklo.

0: Výstava Drahý pane Kolář bude v Šumperské knihovně přístupná do 10. listopadu. Za Ústav české literatury Akademie věd teď promluví Daniela Ivašita, mimo jiné vedoucí badatelského a edičního týmu, zaměřeného na výzkum a vydávání korespondence Jakuba Demla.
1: Šumperská městská knihovna a Pen klub oslovili ředitele Ústavu pro českou literaturu Petra Šámala a požádali ho vlastně o to, abychom se zúčastnili téhle akci vzhledem k tomu, že kolektiv editorů připravil pro českou knižnici kritické vydání Českého snáře, které je složeno jednak z nové edice toho samotného románu a jednak z doprovodného svazku, který objasňuje spoustu těch dějných reálií, jména, různé šifry. Ohlas toho díla zahrnuje i svazek Hlasy nad rukopisem Českého snáře. A protože jsme měli tuto bohatou zkušenost, tak nás poprosili, abychom ji zprostředkovali zejména zdejším gymnazistům. A my jsme pro ně, vlastně pro 4 třídy zdejšího gymnázia, uspořádali takový workshop, kde si studenti zkoušeli vyrábět samizdaty, vůbec pochopit, co byl samizdat, za jakých podmínek vznikal, v jaké historické situaci, a seznámili se také se zvláštnostmi toho románu, který je psán jako deník, nebo deníku, který je psán jako román, který se nazývá Český snář.
0: A ty máš ještě i dnes vystoupit na pokračování konference. O čem to je? Ty akcentuješ to Vaculíkovo indiánství.
1: To indiánství dodává určitou intenzitu jeho projevu, ale to, co je hlavním tématem toho mého skromného příspěvku, je to, jak je důležitý zpěv v knihách Ludvíka Vaculíka, nejenom když zpívá skutečně, ale jak je to důležité v jeho knihách a jak čerpá z lidové písně, zejména z lidové písně, různé výrazové prostředky v tom svém psaní, jako jsou třeba asociace, různé přeskoky od obrazů k nějakému konkrétu, jsou to určité refrény, neustále se tam něco vrací, v tom díle opakuje. A je to taky určité vytržení ze všední řeči, určitá obřadnost, která je taky důležitá pro jeho výraz. A v případě Ludvíka Vaculíka je píseň taky způsob, jak se vyhnout některým nepříjemným situacím. A je to také forma občanské neposlušnosti, určitého nenásilného odporu vůči nesnesitelným poměrům nebo nějakým panujícím pořádkům či nepořádkům. A to mi přijde velmi aktuální i v dnešní době.
0: Pořád ale nevím, jak lidová píseň souvisí s indiánstvím.
1: Ludvík Vaculík byl indián z Brumova, z Valašska, takže on vlastně vytvořil takovou syntézu těch indiánských příběhů majovek, které tedy absorboval ve svém chlapectví nebo jinožství, a zároveň lidových písní, které ho zřejmě obklopovaly a které také sbíral a postupně je přetvářel k obrazu svému, takže tam dopisoval různé sloky a tak dále.
0: Česká knihovna T.G. Masaryka v Šumperku není jen tak ledajaká. V roce 2024 zvítězila v soutěži Městská knihovna roku. Už když do ní vejdete, dojde vám, že tady je něco jinak. Stěny zdobí úžasně inspirující citáty z děl básníků a spisovatelů, kteří rozhodně nepatří jen k mainstreamu.
2: Každopádně já chci na začátku zmínit, že výběr citátů pro nás dělal Aleš Kauher, nakladatelství Adolescent, který tady pochází od nás ze Zábřeha a dlouhodobě s ním knihovna spolupracuje. Aleš Kauher je kromě toho, že je úžasný výtvarník, grafik a básník, tak právě nám takhle pomáhá a jsme pupeční šňůrou spojení. I plakát na Vaculíkovskou konferenci dělal Aleš Kauher, tak ten nám právě udělal ten výběr těch básní, protože mohla jsem se spolehnout, že to bude krásný výběr a jsem za to moc ráda, protože si toho, už jsme tady 9 let a pořád lidi chodí a čtou si to. fotí si to, anebo si to přepisují. Jo? Takže to hrozně moc funguje a něco to říká o naší knihovně. Naše knihovna je nastavená, že chceme vzdělávat, takže pořady a programy, které tady chystáme, jsou spíše náročnější. Nemíříme na mainstream, opravdu se zaměřujeme na náročnějšího návštěvníka, čtenáře, posluchače. To je naše cesta a je to cesta, kterou už jdeme 9 let a myslím si, že se nám daří, protože máme krásnou návštěvnost těchto akcí, ale člověk to nesmí vzdát, nesmí se zaleknout, že poprvé přijde 10 lidí, ale příště už přijde 15 a pak už chodí 60, 80, takže ano, máme to tak nastavené a jsem ráda, že jak jste sama říkala, vyjdete do budovy a už vám to něco řekne.

Slyšeli jste reportáž z městské knihovny TG Masaryka v Šumperku. A můžu vás tam ještě pozvat, třeba na recital Ivana Heiniše Není všechno zlato, co se třpití. Ten je naplánován na 23. října v 19 hodin. Český rozhlas.

že se 18. října 1882 ztratil 63-letý Jan Otava z Kojetína se svým 11-letým pomocníkem Josefem Sabinským. Svého tchána začal totiž postrádat Tomáš Mráček z Kojetína. Jan Otava každoročně vykrmil 130 hus a chodil s nimi na trhy. Sebou vždycky mýval odrostlejšího chlapce, pasáčka, který mu pomáhal husy hnát. Uvádí k příběhu v historii českého zločinu Bronislava Janečková. Rok co rok chodil Otava s husami stejnou cestou, s poslední zastávkou ve vsi Moutnice na jihu od Brna. Pokaždé se šťastně vrátil domů. Tentokrát to však bylo jinak. Tomáš Mráček celou obvyklou cestu prošel a všude slyšel, že tam husaři byli, ale že odešli. Také v Moutnicích byli oba viděni s posledními třemi husami na prodej. Podle místních je měl koupit domkář a nádeník Tomáš Kroupa, zhrnuje Zeťovo pátrání policejní historik a publicista Jiří Skoupý. Dodává, že vůbec nejdůležitější informaci poskytl četníkům ze stanice v Židlochovicích, kteří byli pověřeni pátráním po zmizelých, moutnický švec Sadílek. Strážmistru Navrátilovi a závodčímu Šafaříkovi totiž přinesl staré, kdysi už spravované boty a vysvětlil jim, že si k němu dávají svá perka opravovat všichni lidé z Moutnic, jenomže tyhle pánské boty nezná. Nikdy je neviděl. Ale prý se takové dělají nahané. Teď si je k němu přinesla opravit jistá Františka Kroupová. Strážmistr Navrátil poslal tedy Šafaříka, aby boty dovezl do hanáckého Kojetína a ukázal je rodině ztraceného husaře. Sadílek navíc poradil Šafaříkovi, ať kromě návštěvy u Kroupů zajde ještě za Kroupovými kumpány Kubínkem a Vahalou, o kterých všichni ve vsi vědí, že jsou to známí zlodějové a rváči. Další den vypověděl Tomáš Kroupa, že 18. října skutečně koupil od Otavy dvě husy a když zjistil, že mu tu poslední dá laciněji, šel si k Vahalovi půjčit zlatku a koupil i tu třetí a dodal, že pak odešel husař i s pomocníkem směr na Těšany, tedy opačným směrem, než odkud jel vlak zpět do Kojetína. Kroupová pak tvrdila, že boty, co dala do zprávky Sadílkovi, jsou po jejím neboštíku mužovi a koupili je kdysi na židlochovickém trhu. Jenže Šafařík přinesl z Kojetína také jednoznačné svědectví Otavovi manželky, že jde o boty jejího ztraceného muže. Všechno ukazovalo na Kroupovi. Malý domek Kroupových sousedil s domkem Vahalových a četníci se při výslechu Magdaliny Vahalové později dozvěděli, že si onoho říjnového večera Kroupovi přišli vypůjčit dvě lžíce. Prý mají na noc dva hanáky, husaře s chlapcem, chtějí jim dát polévku a lžic se jim nedostává. Bylo tedy jasné, že Kroupa lhal. A začal se vytáčet, že měl při prvním výslechu strach, když se dozvěděl o pátrání po zmizelých, ale ve skutečnosti prý oba husaře pohostili. A protože pršelo a klukovi byla zima, nechali je přespat na slámě. A protože pořád pršelo, ubytovali je u sebe až do 20. října. Za polívku a placky si prý platili. A když se závodčí ptal, jak je možné, že Vahalová uvedla, že dostala své lžíce zpět už 19. října ráno, Kroupa opáčil, že asi tehdy u nich měli k jídlu jen brambory. Jenže Vahalová také vypověděla, jak jí to ráno Kroupa řekl, že hanáci jsou už pryč. Za přítomnosti četníků a vyšetřujícího soudce Horáčka proběhla dalšího dne domovní prohlídka u Kroupů, Vahalů i Kubínků. Dvůr u Vahalů byl plný vody z potoka, který někdo čerstvě přehradil drny a kameny. Když byla hráz z potoka odstraněna a voda klesla, ukázalo se, že na zemi u hnoje někdo nedávno kopal. A když tam začali kopat četníci, vyhrabali useknuté lidské chodidlo. Při domovních prohlídkách ve všech třech domácnostech našli za pecí pohozený neznámý barevný šátek.

0: látek s červenou tobolkou, kterou svědkové označili za Otavův majetek. A ve spárách zdí i na nábytku ve světnici Kroupových objevili četníci stopy krve. To stačilo, aby Tomáš i jeho matka Františka Kroupová skončili v obecní šatlavě. Ve vězení začal Kroupa vypovídat. Prý, když oba Hanáci už ve světnici spali, došel za ním Filip Kubínek, aby si do rána v tom dešti došli do lesa pro dříví, protože Hajný jistě nebude hlídat. Pak ale připadli na jiný lup, na ditou Otavovu tobolku. Ze svého domu vylezl i Vahala a všichni tři se domluvili, že ti dva Otavu v domě praští a až bude hotovo, zakašlou a pak se olup rozdělí i s Kroupou. Stará Kroupová odešla navíc do Rozárova, aby jí tamní známý Škrdla napsal dopis pro nemocného bratra. Kubínek s Vahalou pak oběma husařům rozmlátili hlavy jejich vlastními holemi. Zlatky z tobolky si rozdělili. Vrazy dostali po 12 a Kroupa, který měl menší zásluhu, jen 4. Těla zakopali na dvoře, uklidili světnici, zakrvácené šaty se sukovicemi spálili v kamnech. Kroupové, která se vrátila asi po půl hodině, řekl prý syn nakonec pravdu. Kubínka četníci zatkli, ale Vahala od své ženy a 5 dětí zmizel. Vyhlásili po něm pátrání. Mezitím se scházely další důkazy, jak Kroupovi po vsi utráceli. U Kubínka se v šátku z krku mrtvého chlapce našly 3 zlatky, ale pořád chyběla těla. Ta hned první noc, co hlasatel ve vsi vybubnoval, že se hledají 2 husaři, pachatelé vykopali a v pytlech odnesli na pole za Vahalovou chalupou. Přehlédli pouze chodidlo odseknuté omylem při vykopávání mrtvol. Zatčený Kubínek vypovídal docela jinak. A zmíněný Škrdla z Rozárova dosvědčil, že u něj Kroupová nebyla v noci 18. října, ale až o 3 dny později, 21. října. Pak také Kubínek uvedl, že Otava měl v tobolce celých 130 zlatých. Tomu odpovídali i nákupy Kroupových, nový kožich, boty, klobouk. Švec Sadílek navíc doplnil, že jeho dcera Tonka byla ráno po vraždě u Kroupové pro vajíčka. Ta ji nepustila dál, že prý slepice nenesou. Ale i tak Tonka zahlédla zakrvácenou zástěru Kroupové. A pak se ukázalo, že 18. října seděl Kubínek v Brně ve vězení za krádež peněz z kostelní pokladničky. Pustili ho odtamtud až 20. října ráno. To byl důvod, proč si Kroupa vymyslel, že u nich byli husaři ještě další 2 dny, aby mohl oba mordy svést na Kubínka. Ten však asistoval jen u přenesení těl na pole, což se stalo až o 3 týdny později. Dne 12. prosince 1882 to byl on, kdo dovedl soudní komisi na místo, kde mrtvoli skončili. Filipa Vahalu zatkli o 2 dny později v Rakousku. Přiznal, že mordy mají spolu s ním na svědomí syn a matka Kroupovi. Soud se konal ve zcela zaplněné velké síni brněnského soudu 7. dubna 1883. Tomáš Kroupa byl odsouzen k smrti. Filip Vahala k doživotnímu těžkému žaláři. Františka Kroupová dostala 5 let těžkého žaláře. Filip Kubínek 5 měsíců.
1: Koktavý vrah a soucitný obhájce. Brněnské publikum si kdysi kupovalo vstupenky na soudní líčení jako na divadelní představení. Například ve dnech 18. až 20. dubna 1899 zažilo velkou senzaci. I tehdejší Lidové noviny přinášely obsáhlé líčení ze soudní síně, přičemž poněkud licoměrně naříkali nad senzacechtivostí Brněnů, kteří se pásli jak na podrobnostech krvavého zločinu, tak o 4 měsíce později na popravě odsouzeného. Litoval ho prý jen jeho mladý advokát, čekatel Hynek Bulín, přidělený mordýřovi ex offo. Pachatel Antonín Zaorálek utrpěl kdysi jako dítě zranění a šok, když na něj z nenadání skočil jiný hoch při hře na koně a od té doby těžce koktal. Protože se mu všichni posmívali, stál se prý do sebe a zároveň zanevřel na celý svět. Jeho obětí se později stal 28letý Antonín Podrazil. Ve Vídni vyučený a velmi schopný hodinář, který si v prosinci 1898 otevřel v nově postaveném Šmidlově domě v uličce mezi Ferdinandovou, dnes Masarykovou třídou a Zelným trhem, hodinářství a zlatnictví. Zdědil totiž peníze po své matce a nyní se v Brně hodlal živit opravami a prodejem hodinek a šperků. Bohužel tak činil jen krátce, protože byl ve svém krámku nalezen 20. února 1899 zavražděný. Mrtvola ležela obličejem k zemi v kaluži krve. Rány na hlavě a stopy krve na stěnách a na stropě vypovídaly o velmi brutálním útoku. Komentuje vraždu v historii českého zločinu historik a publicista Jiří Skoupý. Vražda byla o to neuvěřitelnější, že se stala za bílého dne v místě, kudy procházely desítky lidí. Do krámku o jediné místnosti sice nebylo přes výklad vidět, ale vcházelo se do něj přímo z ulice. Kolem 17:30 večer sem vyšla Eleonora Mopsová, která Podrazilovi nesla objednané dvě láhve rumu. V krámku byla tma a nikdo se na její zavolání neozýval. Takže posluhovačka dostala strach. Raději vyšla ven a vrátila se až se strážníkem Janem Novotným. Ve světle svíčky pak oba uviděli na podlaze tělo. Nedaleko těla ležela sekera, nepochybný vražedný nástroj. Krámek byl vyloupený, zboží rozházené. Na místo se dostavil vyšetřující soudce Eduard Šiml spolu s četnickým závodčím Janem Dočkalem. Pokračuje v příběhu Skoupí. Prvních 10 dnů se vyšetřovatelé pustili po falešné stopě jakéhosi lupiče se šperky, který byl dopaden ve Vídni. Ale v celku brzy se jim začala hromadit patřičná svědectví. Ta vedla k osobě 28letého Antonína Zaorálka, židlochovického rodáka, který se oženil do domku v Tuřanech a se zavražděným zlatníkem se znal z vojny u 8. pěšího pluku. Jednu z důležitých výpovědí získali četníci od krejčího z Tuřan Jana Šebečka, který v inkriminovanou dobu viděl u Podrazilova obchodu Zaorálka. Ale ten naopak předstíral, že Šebečka nevidí a hned zmizel. Šebeček si nejprve myslel, že je to proto, že mu Zaorálek dlužil peníze, ale druhý den v hospodě mu dlužník peníze vrátil a navíc u něj věřitel uviděl hodinky, které však věčně zadlužený a nezaměstnaný Zaorálek nikdy předtím nenosil. Další svědectví podal vyšetřovatelům bratranec podezřelého Jindřich Zaorálek. Jemuž Antonín náhle vrátil 120 zlatých. Ale co bylo ještě důležitější, také mu napsal dopis, v němž žádá, aby Jindřich křivě dosvědčil, že vrahovi naopak 20. února vrátil dlužných 86 zlatých a dluží mu už jen 50. A že se mu Antonín bohatě odmění, když o tomto dopise nikomu neřekne. Šlo vlastně o nepřímé doznání. Při domovních prohlídkách se v domě, kde Zaorálek žil se svou ženou, tchánem a malým děckem, našla spousta doličných věcí, především na půdě, kde podezřelý často spával. Také u širší rodiny a okolních známých poschovával Zaorálek celkem 64 hodinek a 22 zlatých a stříbrných řetízků. Některé z nich poznali svědci jako ty, které předtím viděli ve výkladu o Podrazila. Hodinky zase stotožnili lidé, kteří si je k zavražděnému donesli na opravu. Na Zaorálkově oblečení našli znalci i stopy krve, byť byla vidět snaha je vyčistit. Také tuřanský farář přispěl zvláštním důkazem, svědčícím o charakteru obviněného. Byl to Zaorálkem psaný vzkaz, že pokud přijme jiného kostelníka než jeho, dlouho se na světě těšit nebude. Písmo i papír byly stejné jako u dopisu bratranci. Vyšetřovatelé i novináři přítomní u soudu pak z výpovědi shromáždili podrobnosti o celkovém profilu vraha. Zaorálek zdědil po svých rodičích pole, které ale hned prodal, a pak se o týž prodej snažil ještě několikrát. Z tohoto dědictví navíc nevyplatil svého bratra Edvarda, takže ho celá rodina zavrhla. I jeho tchán, Josef Sedláček, ho chtěl vyhnat z domu, protože mu zeď všude po vsi dělal ostudu a dlužil, na koho se podíval. V době vraždy přesáhl dluh částku 460 zlatých. Z toho 250 měl dát za orálek svému bratrovi za dědictví. I když byl vyučený Švec, prakticky nikdy nepracoval a vymlouval se, že si ho lidé dobírají a posmívají se mu kvůli jeho koktání. Dalším kouskem byl pokus o získání půjčky, za kterou mínil ručit tchánovým domem v Tuřanech, v němž žili společně. Bance se představil jménem tchána, jenomže předložená stavební smlouva se zápisem o převedení domu říkala, že by mu mělo být aspoň 60 let. Tchán samozřejmě dobře věděl, co je jeho zeď za kvítko, jenže dcera Kateřina s ním otěhotněla a tak se i proti otcově vůli vzali. V době mordu bylo jejich synkovi půl roku. Soucitný mladý advokát Bulín nicméně vraha hájil s opravdovým nasazením. U soudu připomínal jeho nešťastné dětství a nepřetržité ústrky, které gradovaly, když ho věřitelé upomínali o dluhy. Advokát vysvětloval, že to Zaorálek vnímal jako další z řady šikan. Bulín taky žádal o prozkoumání, zda nebyl pachatel v době vraždy nepříčetný, ale soud prohlásil, že se vrah při vyšetřování rozhodně nechoval jako choromyslný a veškerá další zkoumání duševního stavu zamítl. Za jí zmíněného obrovského zájmu veřejnosti padl pod třídením soudu předpokládaný rozsudek smrti. Obhaj se ještě podal do Vídně takzvanou zmatiční stížnost kvůli nezjišťování duševního stavu vraha, ale i ta byla zamítnuta. K poslednímu obědu přál si odsouzený hovězí polévku, vepřovou pečeni se šestkovým kompotem, černou kávu, pivo a několik doutníků kubovek, psal dobový tisk. A neopomněl podat ani srdcerivné svědectví z poslední návštěvy osudem stírané vrahovy ženy v celé smrti. Zaorálek se k mordu nepřiznal. Jen těsně před popravou na šibenici údajně přestal koktat a poslední slova patřila jeho ženě, že jí má rád. Popravě, kterou vykonal vídeňský kat Karl Sellinger se dvěma pomocníky, civilním povoláním lidovými pěvci z Prátru, přihlíželo na 500 diváků. Po popravě nastala pravá honba po provaze, na kterém byl loupežný vrah oběšen, neboť ten prý přináší štěstí. Končí svou reportáž v pátek 18. srpna 1899 Lidové noviny. Poprava byla jednou ze tří uskutečněných v Brně za posledních 20 let.

0: To byl devátý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A v závěru pořadu máme právě tak čas, abychom blahopřáli spisovatelce Ludmile Klukanové, která v pondělí 5. října oslavila své 90. narozeniny. Narodila se ve stejný den, měsíc i rok jako Václav Havel, a to v Lipníku na Třebíčsku. V dospělosti se odstěhovala do Jihlavy. Po listopadu 1989 se stala tiskovou mluvčí Občanského fóra a pak nastoupila do Jihlavských listů. Všechno nejlepší, paní Klukanová. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Michal Zelinka.
1: V pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům? Jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt? A která vůně je třeba ideální pro lepší spánek? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
5: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
5: Žáci základní umělecké školy v Blansku mohou využívat nový multifunkční sál. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Na Jižní Moravě objevili výzkumníci dva druhy pavouků v Česku dosud nezaznamenané. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Základní umělecká škola v Blansku má v Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl na místě staré přízemní budovy, která chátrala a zatékalo do ní. Nový prostor bude sloužit především žákům literárně dramatického oboru. Je v něm i hlediště pro 140 diváků, které lze elektricky posouvat.
6: Přestavba a kompletní rekonstrukce budovy trvala více než rok. Během oprav se žáci i učitelé literárně dramatického oboru museli přesunout do náhradních prostor. Kromě sálu se zákulisím a divadelní šatnou teď mají k dispozici také venkovní terasu. Z Blanska Agáta Špačková, Český rozhlas.
5: Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které končí smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí. Na jižní Moravě objevili vědci dva druhy pavouků, které v Česku dosud nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka z skákavků nalezli na slanisku Trkmanec Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku na Kosteliskách u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
7: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
5: Ve Velkých Opatovicích na Boskovicku vznikne nové dopravní hřiště. Výstavba bude stát zhruba 14 milionů korun. Skoro 10,5 milionů na ní městu přispěje Jihomoravský kraj. Tento týden o tom rozhodli krajští radní. Dotaci ale musí ještě schválit zastupitelé. Hřiště má vzniknout v areálu bývalé střední školy v Mládežnické ulici.
2: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přehánka, k večeru se pak bude oblačnost většinou rozpouštět. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr bude foukat mírný západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: V Brně se udály dvě nehody na stavební ulici na křižovatce se Špitálkou a také na křižovatce ulic Hucova Matalova. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Po písničce Moravanky vás dnes již po druhé zdravím z brněnského studia Českého rozhlasu. Právě začala druhá část pořadu Blahopřání s písničkou. Tady v Brně se celé odpoledne honily mraky společně se sluníčkem. Chvíli to bylo tak, chvíli zase onak. Možná jste se trošku prošli u vás doma a nyní spočíváte u svých radiopřijímačů a těšíte se na písničky a přání. No a pokud máte pocit, že chcete potěšit osobně své přátele, můžete tak učinit i prostřednictvím telefonního spojení 726 46 5200. A připomínám, že svátek neslaví Andrej. Mám tady první gratulaci, ve které je psáno: rád bych poslal po rozhlasových vlnách z Českého rozhlasu Brno hudební blahopřání pro paní Marii Hlavoňovou, rodačku z Přibic, která nyní žije u nás v malebném regionu Luhačovického zálesí. K jejím 96. narozeninám, které oslaví 13. října, jí za celou rodinu, všechny příbuzné, známé i ty, kteří si na ní v tomto okamžiku vzpomněli, přání hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ochrany paní Marie. Syn Jan s rodinou. A máme tady písničku František Kohoutek, Josef Dofek, Dojdi k nám a Zlaťanka.

0: Tolik se Zlaťanku Markéta Luskačová, Růženka Polominiová a autor František Kohoutek. Tak Františku, dnes máš ty narozeniny, tak ještě jednou stejně jako v poledne ti přejeme i večer. Zdraví, zdraví, zdraví. No a dovolal se další František, tentokrát z Frýdku a přímo z Místku. Dobrý večer, Františku.
1: Dobrý večer, pane Hegnere. Zdravím Český rozhlas Brno, rodnou Jižní Moravu, kamarádky, kamarády od Brna přes Velké Pavlovice, Dolní Dunajovice až po Lanžot. A dneska bych chtěl pozdravit rodinu v Brně a rodiny v Uhřicích, Bělohoukovi, Gajárkovi a Štěrbovi. A paní Janeška Štěrbová, rozená Bělohoubková, slaví dneska narozeniny. A já bych jí chtěl popřát, milá Aleško, s celou mojí rodinou ti přejeme štěstí, zdraví, pohodu, všechno dobré, boží požehnání a ať na tebou panenka Maria Žarošská drží ochrannou ruku, tak jak doteďka. Děkuju a moc všechny zdravím.
0: Ano, ano.
1: A moje manželka Viola.
0: Však pana Maria Žarošská to má kousek do Uhřic.
1: Ano, ta to má, to je, když roztáhne deštník, tak je to pod deštník.
0: Ano, přesně tak. Františku, děkujeme moc krát, zdravíme na Severní Moravu a mějte se moc hezky. Děkujem.
1: Děkuju vám, přeju všechno dobré, pane Hegner.
0: Ano, díky, nashledanou. V Hostětíně na nás čeká Staňka, předpokládám, že čeká a že dostane teď slovo.
2: Ano,
0: Staní,
2: ano.
0: Výborně, tak povídejte.
2: Krásný dobrý večer přeju a chtěla bych poslat písničku ke včerejším narozeninám panu Joškovi Šašinkovi. Joško, přeju ti hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radosti z dětí a hojnost božího požehnání a taky zdraví jeho ženu Otilku. A ještě bych chtěla poslat přání do Šanova. Tam měl taky včera 10.10. mladý chlapec Kuba Prchlík, který je velký fotbalista. Takže Kubi, taky, ať se ti daří ve fotbale, ve škole a všechno dobré, boží požehnání a lásku od všech. A taky bych chtěla všem poděkovat a popřát všechno dobré těm, kteří vyhráli ty volby. Nech je to v Hostětíně, v Pítíně, v Šanově a ve velkém okolí. Děkuji vám moc.
0: Saní, hezký večer, mějte se krásně.
2: Taky, naslyšenou.
0: Ano, malo krátké přáníčko, hned ho budu citovat. Posílám písničku k dnešním narozeninám kamarádovi Petrovi Dostálovi z Divák. Hodně zdraví a štěstí a ti pěkně hraje křídlovka. To ti přejí Tomáš a Dáša, členové kapely. Které, tak to nevím, to samozřejmě všechno vědět nemůžu, tak pokud je to muzikant Peťa, takže Peťo, ať seš zdravý, ať to opravdu krásně hraje. No a myslím, že krásně to hraje i Glory, která se nám teď představí ve skladbě manželů Gurských, protože venku se fakt stmívá, tak zrovna se to hodí. Keď sa večer stmívá.

0: A z Glorie tuhle písničku naspívali Ivanka Šustková a Katka Burešová. V Přísnoticích čeká Jeník. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, pane Karlíčku. Dobrý večer.
0: Můžete povídat, Jeníčku.
1: Tak, v první řadě bych chtěl popřát Andrejovi dneska k svátku, který mě dovezl 3 Bčky z Vysočiny.
0: Aha, aha.
1: Všem hostům a starostkám, co vyhráli volby a mýmu, on je pravlastník, nebo jo, Grolík hejtman, se dostal do Senátu, že? Já jsem to ani nestihl sledovat včera večer a...
0: A mě by zajímali ti Bíčci, jak velcí jsou?
1: No, dva majo 140 a ten má 60.
0: A do jaké váhy potom dorostou, když je vykrmíte, Jeníku?
1: To se uvidí.
0: No a tak průměrně, v kolik to tak bývá, že my nemáme, my jsme...
1: 50.
0: Kolik, 50. kolik?
1: 50, 60.
0: Aha, aha, jej, a jak dlouho to, za jakou dlouhou dobu?
1: Tak do...
0: Za 2 roky. Mhm.
1: Jasno.
0: Tak ať vám dělají radost, ať prostě.
1: No, potom mají mazlíci.
0: Členové rodiny, že?
1: Jasný.
0: Dobře.
1: No, ty kačenky, tady teď krmím.
0: Tak vy máte zemědělství, že jo, soukromé, takže.
1: Dobrý, mějte se.
0: Taky, Jeníku, nashledanou.
1: Jo, jo, nashledanou.
0: Maruška Pluskalová ze Zlína se dovolala. Dobrý večer, Mařenko.
2: Dobrý večer, všechny posluchače i vás a zvukového mistra, co nejsrdečněji zdravím. Prosila bych zahrát paní Aničce Juráňové Zradkové k 87. narozeninám. Aničko, ať je tvůj život jako krásná kniha, plná radostí, lásky, společných přání, ať každý nový den přináší důvody k úsměvu štěstí a hlavně, ať tě nohy nebolí. To ti ze srdce přeje Maruš Toník ze Zlína a vám moc děkuju.
0: Mějte se krásně, Maruško, nashledanou. A teď mám tady před sebou dokonce několik vzpomínek, tak hned dvě předám. Dnes uplynulo dlouhých 32 let, kdy nás ve věku 73 let navždy opustila naše milovaná maminka, babička, paní Růžena Hochmanová z Vranovic u Brna. V úterý vzpomeneme i na její maminku, naší babičku a prababičku, paní Cyrilku Ježovou, také z Vranovic. Odešla tam, odkud není návratu, před 60 lety ve věku 84 let. S láskou, úctou na obě vzpomíná syn a vnuk Jenda s manželkou Marie a celá rodina. A za vzpomínku děkujeme všem, kteří je znali a vzpomenou s námi. A ještě jedna vzpomínka, rádi bychom vzpomněli dnešní nedožité 86. narozeniny našeho dědečka a tatínka pana Jana Galaty ze Slavkova u Brna. Je tomu už 8 let, co není mezi námi. S láskou a v dobrém na něj vzpomínáme. Manželka Marie, synové a vnoučata s rodinami. A teď je před námi přímo směska, taková delší trošičku lidových písní z Všady zamračené.
3: Český rozhlas Brno.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: A dovolal se Jarda z Otnic. Srdečně vítáme, Jary, ve vysílání.
2: Já tě taky zdravím a zdravím všechny věrné posluchače. A dnes bych měl jedno přání. 13. října má svátek Renatka, tak bych chtěl popřát Renatce Jedličkové. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a pevný nervy, protože ona je nějaká jako logopedka nebo učitelka nebo něco takového.
1: Logopedka, ano, správně říkáš to, dobře.
2: No, takže to taky je nějaké, jakože musí být jako musí prostě mít jako empatii a prostě
1: no, samozřejmě. No tak samozřejmě, protože to se tisíckrát musí opakovat, že jo, to se hledá ten správný tvar, že jo, ús a postavení jazyka a takhle, protože ty logopedi na to jsou vyškolováni a samozřejmě poznají ty vady řeči, kterých je kolem nás spousta, takže Renatka je šikovná.
2: Právě proto to říkám, že musím mít velkou trpělivost jako tady s těma dětma.
1: No samozřejmě.
2: No a ještě bych chtěl popsat 13. října také má narozeniny kapelník Stufaranky, Jenda Bílek.
1: Aha.
2: Takže i Jenda Bílkovi bych chtěl popřát k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček Stufarankou.
1: No.
2: A hodně úspěchů, aby měli úspěchy, no.
1: No samozřejmě, ta jsou šikovní a Jeníček je výborný chlapec a taky moc fajn kluk jako chlap, jako nejenom samozřejmě muzikant a zpěvák, ale chlap je to bezvadnej. Jary, tak to děkujeme moc krát, samozřejmě se k těm gratulacím připojujeme jménem všech posluchačů.
2: A jinak zdravím všechny věrné posluchače a chtěl bych pozdravit i Libušku z Verské Bytýčky.
1: Dobře. Dobře, děkujeme, Jary. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Měj se moc hezky, ahoj.
1: A Zenda z Prakšice dovolal, dobrý večer, Zení.
3: Dobrý večer ještě jednou. Dneska se dožívá krásných 45. narozenin mladých. Náš syn Roman Vlk, duchovní správce v Laškově. Tak mu přejeme hodně, hodně zdravíčka, božího požehnání, ochrany Panny Marie. Ať ty jemu svěřené ovečky ho trochu mají rády a poslouchají. Upřed celá vlčí velká rodina.
1: Ano, a přáli jste mu dneska telefonem sami osobně, myslím si, že určitě.
3: Ano, určitě. Když měl volno, no, tak až odpoledne.
1: Jasně, tak dopoledne sloužil mše, že jo, tam.
3: Ano,
1: jasně. Jak v Laškově, já okolí nevím, kolik má tam těch farností.
3: Čechy pod Kosířem, až tě myslím.
1: Vidíte, Čechy pod Kosířem, kde vlastně se narodila moje maminka, ano.
3: No, však právě, říkám, teda, váš jasně. Rodný kraj.
1: Ano, no, tak jako můj rodný kraj, ale v podstatě ano, protože jsem se narodil v Olomoucu, takže to je docela nedaleko, no. Takže krásně. A teď zrovna náhodou jsem minulý týden v Žibětině byla požehnána tam taky panem farářem Jiřím nová stříkačka u hasičů, jo, nový stroj, tak tam měli slávu, bylo tam spousta, shodou okolností tam byli z Ořechova u Brna, se starou stříkačkou, já z konce 19. století, která byla vyrobena, a to jsem zase překvapil já, je, protože tam měli napsaný Čechy u Olomouce, říkám, Čechy pod Kosířem, přesně tam i ta rodina, která to kdysi postavila, ty stříkačky, tak odtud se to všechno přiváželo, tak jsme v tom kraji byli i minulý týden.
3: A tam je také muzeum.
1: Tam je muzeum těch, ano, ale to už je kočáru.
3: Kočáru a aj stříkaček.
1: No, přesně tak. Dobře, Zdení, mějte se moc hezky, děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: A krásný večer. Naschledanou. Mám tady zase vzpomínky. Honzík Bůřil, včera to nebylo odvysíláno, protože se večer nevysílalo, tak předám jednu, budu to rovnou tady citovat z jeho příspěvku. 10. října zemřel v roce 1965 Vladimír Prokeš, zemřel po dlouhé těžké nemoci, měl pouhých 6 let, byl pochován do hrobu u Brélu. Vzpomíná maminka Bohunka, bratr Pavel, sestra Hana. Tak další otočím, to už je zase dneška. 11. října 1986 zemřel pan Vojtěch Kratochvíl z Jihlavy, vychoval 2 dcery, Lenku, Jitku, měl pěkné manželství s Vlastou na necelé 2 měsíce. Potom, co umřel, tak šla za ním a od roku 1982 paní Vlasta ho měla upoutaného na vozíku. A bylo to jako u Bůřilů, amputovali mu nohu, rád jezdíval do Úsobí, měl 2 sestry Leopoldinu a Miladu. Vzpomíná dcera Jitka, vnuk Luboš, pravnuk Petr z Českých Budějovic, Honzík, Prasinovec z Brna, celá rodina Bůřilova. Tak, tolik vzpomínky a teď nám zaspívá Luboš Holý, lidovou z Horňácka, Vysokozornička, cymbalová muzika Jaroslava Čecha.

0: Tolik Bojané, ano, Anička Řezáčová, Staňa Bílek. Tak nedávno jsme spolu mluvili na dnu seniorů v Chodonině, kde tam hráli Bojané a urgovali, že tady mají nový hudební nosič, tak můžu vám vzkázat, pokud posloucháte, že už se hnuli ledy a že myslím si, že bude brzo zaevidován. Možná, že už hráli se z CDčka jedna písnička, ale musíme počkat, až se to zaeviduje do daletu takzvaného. E-mail posílám přání k brzkému uzdravení vaší kolegyni paní Květě Navrátilové. Přeji, aby mohla opět pracovat, uvádět pořad Blahopřání s písničkou svým milým vstřícným přístupem k dospělým lidem i dětským zpěváčkům. Pořadu Morava krásná zemi připomněla dvě pro mě nezapomenutelné ženy, moji maminku a babičku. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač Snišňova Jan Boleslav. Ano, taky samozřejmě přejeme, tak snad to je všechno v pořádku. Chce to jenom chviličku. No a teď si poslechneme klasiku Josef Poncar, Vašek Zeman, Přes dvě vesnice, Formanka Pavla Pelána.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tolik Formanka. Pepík Zima nám zpíval s Formankou. Zavolal se Zenička z Dolního Němčí. Dobrý den, Zeni.
1: Dobrý, už na večer.
0: Teda tady večer, je, pardon, no tady je úplná tma.
1: Ano, tak to je dobře, už půjdeme, hali byli za chvilku, ale já bych ještě předem chtěla popřát úternímu svátečku s moje dceři Renatce Bokounové. Hodně zdraví a co si sama přeje. A že jí to přeje také tatínek z nebe.
0: Ano.
1: Do Měnčánku hrál, Straňánku a tak dál, že on byl kapelníkem do Měnčánky, takže na něho vzpomínáme často, no. Takže hodně zdraví přeju Renace a ať se má hezky.
0: A vy tam Zeni míváte v tom Dolním Či, tam míváte ty povidla, že? Nebo jak to tam je? Já to...
1: Ano, vaření trnek, tak dojeďte.
0: Že jsem jel jednou.
1: Dojeďte na lízačku, yes. Víte, jak to je.
0: No, ale jako jo.
1: Já trošku zpívám a je takže tak jsou tak, taková, no.
0: Jako buchty s povidlama, s tvarohem, no to je lahutka
1: ne,
0: úplně.
1: Ne, to je na takovej tej vařají. A jak se to míchá, tak vám dají potom naberu, olíznu, ale nesmíte si spálit.
0: No přesně, a to se, co se stalo moc krát, když člověk s vařečkou míchal mamince a když tam něco bylo.
1: No,
0: a už to bylo
1: to
0: Zení.
1: To je kotel.
0: No, já, mě to je jasný.
1: Přičte, no, ale dobře. Už to bylo. Já vím, na rok.
0: Já vím. Mějte se krásně, Zdení, hezký večer.
1: Mějte se, děkuju vám moc krát. Nashledanou.
0: Teď nám zahraje Drietomanka. Dobrý večer, frajárečka moja.

0: Tak to byl krásný dárček pro všechny ty, kteří se brali v pátek či v sobotu, vidíte krásný sen. Kež by jim to vyšlo a dokážu si i představit, jak se v té písničce zpívá, jak přišli poprosit rodiče a poděkovat za lásku a vychování. Nevím, jestli se to ještě takhle dělává, no ale my jsme to takhle kdysi měli a člověk byl účasten mnoha takovýchhle krásných chvílek. To se plakalo a plakalo a plakalo. Vy neplačte, vy se radujte, protože je před vámi pracovní týden, před těmi, kteří chodí do práce. Moc krát děkujeme za pozornost, kterou se nám dnes věnovali. Já děkuju tady Janiskovi a ještě si poslechneme samozřejmě závěrečnou orchestrální skladbu zítra. Morava krásná zem, předpokládám, s paní Jiřinkou Ostrou. A teď veselá muzika Ratíškovice, František Otásek z večera. Mějte se moc hezky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Průjezd Brnem od zítřka stíží uzávírka Pisáreckého tunelu. V čele Znojma zřejmě zůstane František Koudela z ODS. Meteorologové přesunuli měřící stanici ze Strážnice do Radějova. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a Velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelu, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12-15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy.
2: Znojmo zřejmě dál povede starosta František Koudela z ODS. Jeho koalice Spolu tam volby vyhrála s bezmála 28% hlasů. Před 4 lety získali zhruba 11%. Vedení města nejspíš zůstane na podobném půdorysu, tedy koalice Spolu s hnutím Naše Znojmo a starosty pro Znojmo. Dohromady mají v zastupitelstvu většinu 21 z 31 hlasů. V opozici nejspíš zůstane druhé ANO a také hnutí SPD. Měřící stanici ze Strážnice na Veselsku meteorologové přesunuli do nedalekého Radějova. Nové místo je výše položené a není v přímé blízkosti polí. Předpokládají proto, že naměřené hodnoty tam budou mírně odlišné od těch ze Strážnice. Meteorologové přesunutím stanice chtějí zajistit vyšší kvalitu měření, kterou ve Strážnici ovlivňovala vegetace, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Filip Chuchma.
5: Postupně se tam začala rozrůstat vegetace, která začala být více mohutná, začala se více zapojovat a začala tu stanici obklopovat. A začalo tam hrozit, že ty data přestanou být reprezentativní z některých těch měřených meteorologických prvků, primárně vlastně rychlosti větru, slunečního svitu, a začaly být i tyhle hodnoty už postupně ovlivňovány to vegetaci. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka v 10. kole první ligy navzdory půlhodinovému oslabení překvapivě zvítězili v Liberci 2-0. Připsali si tak úvodní vítězství v této sezóně nejvyšší soutěže.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně teď počítejte s omezením po dvou nehodách na křižovatce Stavební ulice se Špitálkou a také na křižovatce Hucova Matalova. Opatrně projíždějte i místem nehody u Svárova. Na silnici do Chlumu tam zasahují záchranáři. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu. A impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě. A věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii, a spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká. Tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní, a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy je i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitidu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty folie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch folií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá a trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova a vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět. A to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fóra J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
1: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé. Není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
0: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
1: Je to deklarace, která vznikla v rámci Fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
0: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
1: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součástí své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
0: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
1: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října, a stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
0: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
1: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
0: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hannah Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hannah Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, no tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hannah Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideona, Hausner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivýho na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více než 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann jí možná někde až příliš fascinoval. Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhla po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilvali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou. Zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou Sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: Host České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu to mám říct.
1: Kde se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne, nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak, že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem. Prostě my spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezky.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě. Přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře, to je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění, než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkový chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl, no tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 000 zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Oh,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12-15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení s Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěny té míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: pochoutkovirok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo.
0: No,
1: tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem nebyl. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v tom předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit kuhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluji. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři?
0: Co se
1: to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka je samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř, tvaroh, navrch,
1: pozdra, jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepcích něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený. Že jo?
0: A kuchařů byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme taky, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo presty, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát prostě...
0: Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo 2 otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. Je to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archivu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku, když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra, ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo, to si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co, jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra.
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš.
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se. Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky.
7: Jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisky,
2: no,
3: že mohl
2: jsem
3: mohl
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No, ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, vole, to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí.
4: No,
3: a nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: A tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíce a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří.

0: S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
2: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
2: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
2: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
2: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávoral.
2: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
2: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
2: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
2: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
1: Ne.

0: počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
1: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
0: Ale no jo, no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
1: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
0: Ten u těch popelnic?
1: Ne, ten vedle.
0: Ten v té bundě?
1: Jo, ten v té bundě.
0: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
1: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
0: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
1: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
0: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
1: No, jen pokračuj.
0: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
1: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
0: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
1: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
0: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
1: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
0: Ježiš, už je to tady zase, no.
1: Nenápadně dotýká.
0: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
1: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
0: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
1: To víš, že to vím.
0: No. Jak to, že to víš?
1: Jsem ji štipla sama.
0: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
1: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ať to mám takový nádherný kotlety.
0: Tak já jdu odevřít.
1: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
0: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle to vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měl zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že by mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na Jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak. Protože říkala, Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste jí takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, ta je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ale k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry k tomu.
1: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom
0: jo.
1: Se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona, Lenka, vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil s mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to... Ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnajích, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Ten
1: Kopřivici v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovouto onkologickou nemocí.
0: Mm-hmm.
1: Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Držou taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dál. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme, bych tak řekl.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji. Taky
0: vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, jo? Budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potomky, ale proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Uh-huh.
1: Čili to všichni známe. Prostě je to tu babičky, který říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Uh-huh.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm-hmm.
1: Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: To všechno je pochopitelné, je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve vátku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Uh-huh.
1: Mluví 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den D, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám.
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to nic říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V roce 2011, uh-huh. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Nic se neděje, ne, nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. No padlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně, a to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla budivá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nestáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu dvě,
0: nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní...
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Jo, že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám
1: rodiny,
0: rozumím.
1: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to, sam,
0: šla mě
1: to samotný
0: cestou,
1: moc
0: prostě.
1: Nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě 8 let od sebe a no. Každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No,
1: těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. To my nemáme, oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko, jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně. Což je taky na překážku, protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém živu,
1: společenská, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Pořád jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda.
1: Tisíckrát krásnější, tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Dobrý večer, Eliško, je vás taky zdravím.
1: Děkuju.
2: A zdravím posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
1: Povězte. Je, kolik?
2: No, já mám svoje 3.
1: No, panečku.
2: A 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
1: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
2: Přesně tak. Takže já jsem starostí velký s něma. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma třema. Jedna, ta nejstarší, už se vdala, mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
1: Jo.
2: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci, měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
1: Ano.
2: A ten jel do Německa s kamarádem a havaroval je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel, tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
1: Aha.
2: A zůstali od ní 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
1: Ano, ano.
2: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten... Byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
1: No,
2: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
1: No, tak to je super.
2: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu, ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada nic neužívám.
1: Jo.
2: Radši si... Mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, kde se zlomila gazniš na záclonu. To jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
1: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
2: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
1: zvládnout to s tou prací.
2: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
1: Je.
2: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
1: A přípravy s dětmi do školy.
2: Nákup.
1: Ano.
2: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo, tak vždycky ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže jo. Já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
1: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
2: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
1: Jo.
2: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla zaměstnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
1: Tak to je dobře.
2: Takže když se dělala nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé, no tak je, já ráda na to vzpomínám.
1: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, tak taky

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom
1: mám
0: nezabrousili dovnou.
1: Mám tři děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: u
1: má děti. Taky tři děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak a potom mám teda druhýho syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zavzpomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou,
0: aha,
1: takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici,
0: mm-hmm,
1: tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci,
0: mm-hmm,
1: taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to ne. Už ne. Mně už je 76 roku,
0: mm-hmm,
1: a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžké? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v takovém tom školním věku.
1: Stavili jsme baráku toho.
0: No.
1: No a

0: A na co, jste na ně pyšná, když se řekne třeba
1: jo,
0: dcera,
1: jsem,
0: syn?
1: To jako jo, to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila. Hmm. Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě dvě třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo o nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty dva.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A žijem mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti tak je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první dva kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mm-hmm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Mm.
1: No, tak a se nedá nic dělat, to už si člověk zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně
1: naplánovat
0: a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Mm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno
1: vylepší.
0: Já
1: vám taky.
0: Jo, a děkuji za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuji
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují, nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou. Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naší pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také webkam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To.
1: Tak to byl Honza Nedvěd, ta písnička Podvod, no a dovolila se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začát mluvit, nebo chcete?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: takže
1: vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže, takže mají prácu všichni. Je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě Astrio, takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich a máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti. Dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Jo.
2: Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny, tam manželka říká, zeberi do venku k nám a my ji budeme hlídat.
1: Jo.
2: Tak my ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plín, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo, jo, jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano, ano, ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud
2: ano,
1: je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Tak to podědil, takže snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda. Školu.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano, ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhneme.
1: Dobře, Pepo. Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A vždycky mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou.
1: Já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi. No,
2: když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve škole to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc dobře učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jedno třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku.
0: Jo.
1: Takže já jsem uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že,
0: no.
1: Ale takovou normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo, násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Věry Max, jo. A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako tam
0: ukrýdí, jo. Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna dneska jsme to celá vyvíjá, kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, tak, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, takže je to s našejma dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní?
1: No, já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano, jo, ano.
1: Tak, no, šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích a...
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo?
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřešují všichni, každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: No. Dobře, Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no. No, máme panečku.
1: Máme to na svědačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková, trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to by byl lupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. Jo. Potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřečí, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli, v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásně?
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude fajn.
1: Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás už je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: Takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě.
0: Tak to jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: U nás přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl, nebo ten, přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo. Si to užijte. Velké gratulace, no? K těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, když se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem ji chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod ji chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s něma, on byl nám o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s něma chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuji nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No, ale dost často jezdí, dokonce i z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co bydu z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Ale akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo.
0: Jo.
1: Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel a ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to a jsou smutné příhody tohle.
1: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kost, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. Dcery a 4 bývali, 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
1: Ale dřív
0: to tak
1: by... 80 let.
0: Tak to je pěkný věk, si myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, takže moc vám taky děkuju. Tak. No, mějte se hezky, dobrou, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A vám také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou
0: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
0: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
0: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, Tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flakli za dveře a
0: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
0: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna, jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
0: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
0: Ano,
1: ona
0: ano.
1: Bydlela s náma tak, aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí. Já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
0: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve dvoře Králové nad Labem v zoo,
0: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilafy.
0: Tak si to splnil alespoň takové do dvora Králového, to je krásné.
1: Jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
0: Ano, ano.

0: že je, jsou spokojení a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19. roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
1: Ano.
0: No a z té zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
1: Tak si splnil
0: ten
1: svůj sen.
0: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
1: super.
0: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
1: dělal.
0: Dokončil. No.
1: Takže potrženo, sešteno musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že to takhle dopadlo.
0: Jo, a taky si
1: tak
0: udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
1: dobře,
0: spokojení s prací a děti mají taky hodné,
1: tak
0: někdy
1: to je
0: se
1: fajn.
0: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
1: Přesně
0: no.
1: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
0: S dětma jsme spokojeni.
1: To je dobře. Děkuji moc krát, dobře. Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhleté písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být o rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Mě toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve Šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek Šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala Šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá... Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze Šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: shit in lack.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací nadotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než se dáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají podbřehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.

0: dost, Olenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
1: Studánka červená jako krev.
2: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
1: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
2: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
1: Teprve budeme, až je vybrousíš.
2: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
0: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
0: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
0: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
0: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
0: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
0: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil

0: pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
1: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
2: Vracíš se?
1: Navždycky.
2: A kouzelný kamínek?
1: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
2: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.